chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

víš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad si

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Víte, že na dnešek připadá Den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upěkla takový šátečky s povidlama a s orohem, tak to já miluji. Já mám rád štrůdl, bábovku a tyhle věci, snídaní. Dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. Ty musíme v 12 se otvírat, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy si naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, nakrájím si knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, když máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nový suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, pak vždycky předem říkám, jako nic, abych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. No. Otrávit tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchneme do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takovou jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčejně.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micana, to je takový, to je správný název, jo? Ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo? A podléme 1/4 litru bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, by tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěží na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstal takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byli vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: To znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčku a hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle je poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklop, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Ano. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli těm jatýrkům?
2: To bude tak 10 minut, jo?

0: Jiné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkoroschodnou dráhou, pláčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady tak schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v holocénu, v čtvrtých horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina františko-lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
0: No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně na zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
1: Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně glaberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
0: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti?
1: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
0: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju také.

0: jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači, obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečná, kromě toho, že jsou naše?
1: Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také, ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
0: Máte nějaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance Fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. Já naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné, dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že jete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy, a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40 nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje, a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila za prvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor, a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct. Takže aby si to ty ženy jako nechávali odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuji za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Jenčka přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je tam to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhletom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou konávaly, ale pro mě to bylo obrovský překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět, ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělískem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněná. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu, se tak jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité určitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
3: Jak se vám žije teď?
4: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
3: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdybychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let, můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
3: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
4: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
3: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
4: Určitě.
3: Děkuji vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
4: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasiči vytvořili v Českém Švýcarsku obranný val proti šíření lesního požáru, zasahovali celou noc. Na stavbě nové plavecké haly v Litvínově začalo zkušební napouštění bazénů. V centru České Lípy radnice sjednocuje lampy a lavičky. Dnes jasno až polojasno s teplotami i do 28 stupňů, v platnosti je výstraha před požáry. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. U lesního požáru v Českém Švýcarsku budou hasiči zasahovat celou noc. Oheň se jim stále nepodařilo uhasit. Na místě zůstává 64 hasičských jednotek, včetně specialistů ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Až do setmění jim pomáhali i vrtulníky z bambivaky. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu, říká mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Dva úseky jsou v podstatě v pořádku. Na třetím úseku, který je na Staré Tokánské, je vytvořen obranný val, tak aby se požár nedostal za cestu. A co se týče leteckého hašení, tak to teď v noci neprobíhá, bude probíhat zase ráno.
2: Policie prosí, aby lidi na místo nejezdili a nad oblastí například nelítali z drony, platí tam bezletová zóna. Na Liberecku hasiči kolem 7:30 večer uhasili požár lesa u Krištofova údolí, informovali o tom na sociální síti X. Na místě několik hodin zasahovalo 15 jednotek, hořelo přibližně 25 hektarů porostu. Meteorologové kvůli suchu varují až do dnešní noci před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Stavební firma začala na zkoušku napouštět bazény v nové plavecké hale v Litvínově. Město na ní získalo dotaci ve výši 120 milionů korun od Národní sportovní agentury. Mělo za ní zaplatit celkem 370 milionů korun. Stavba se ale o přibližně 10% prodraží, říká to místostarostka Květuše Helmichová z SNK Evropských demokratů.
4: Dělníci budou pracovat za plného provozu. Součástí zakázky i vybudování nových technických rozvodů a jejich napojení na stávající systém. Dále upravení podhledů a zajištění ochrany podlahového vytápění. Hotovo má být zhruba do půl roku. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Krytá hala by se měla otevřít na zkoušku veřejnosti letos v září. Oficiálně provoz zahájí v prosinci. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě nechává radnice instalovat nové lavičky a veřejné osvětlení. Město pokračuje ve sjednocování mobiliáře a zároveň naplňování manuálu veřejných prostranství. Ten si nechalo před 3 lety sestavit. Postupně by stejné lampy a lavičky měly být po celém historickém centru, řekl to místostarosta Martin Broš z Hnutí ANO. Rakouská policie zadržela 39letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna, vyšetřuje ho jako pokus o vydírání.
1: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností. Teploty přes den od 25 do 28 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 23 stupňů. Meteorologové dál varují před vznikem nebezpečí požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S omezením kvůli pracem na silnici počítejte na výjezdu z Kadaně po silnici 568 ve směru hlavnímu tahu 1/13 u Vernéřova. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná nedělní dobré ráno. My sledujeme a budeme sledovat dění okolo požáru v Národním parku České Švýcarsko. Veškeré informace vám budeme přinášet ve všech zprávách. Za chvíli tady bude kalendárium s Petrem Jungmanem, ale jako první posílám písničky, i ty, které nestárnou. Zaspívá Pavel Bobek a těšte se i na skupinu Lucie.
1: Dobré ráno s Renátou Filipi.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Tohle byl Pavel Bobek a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Posloucháte jeho nedělní Dobré ráno. Máme 5 hodin a 11 minut k tomu a teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 3. května. Svátek má obránce. Alexej, respektive Alex. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První moderní psaná ústava v Evropě a druhá na světě po Spojených státech amerických, ústava 3. května, byla přijata v roce 1791 v Polsku. Regulovala právní řád Polsko-Litevské unie a zavedla politickou rovnost mezi měšťany a šlechtou a rolníky postavila pod ochranu vlády. Platila ale jen necelých 19 měsíců. Polsko bylo pak podruhé rozděleno mezi Prusko, Rusko a Rakousko. První číslo našeho nejdéle vycházejícího měsíčníku popularizujícího vědu vyšlo v roce 1871. Jmenoval a jmenuje se Vesmír, vychází už 155 let a redakci má v Praze na Florenci.
3: Takhle si to představoval. Cash and Cash.
2: Poslední díl amerického televizního seriálu Dallas se vysílal v premiéře přesně před 35 lety v roce 1991.
4: Všechny ty spory, J.R.M., o Ewing Oil a South Fork mě hodně změnily.
2: Příběhy naftařské rodiny Ewingu se vysílaly od 2. dna 1978. Natočeno bylo 357 dílů. Lady Gaga přesně před rokem zpívala na brazilské pláži Copacabana v Rio de Janeiro pro 2 100 000 lidí. V historii je to jeden z největších koncertů všech dob.
5: Ty se radši jenom dívej.
2: Před 95 lety se v Praze narodila žena, která v anketě Největší Čech obsadila 96. místo.
6: Zpackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne.
7: Vždyť o tom nestačím ani psát.
2: Populární Jiřinka, herečka Jiřina Bohdalová.
8: Ne, dělá to kvůli mě, aby mi pomohl.
2: A já přeju krásnou první májovou neděli.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dana Dobson na Českém rozhlase Sever, 5 hodin a 18 minut k tomu. Kdy a jak sázet růže, to nám dnes poví profesionální zahradnice. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až skoro jasný s vysokou oblačností, a která bude večer přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28, hlavně na Litoměřicku dokonce až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. K tomu povane slabý vítr nebo proměnlivý.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tohle byla skupina Lucie a její Amerika. 5:23 k tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno na Českém rozhlase Sever. Určitě víte, že

0: Růžím se říká královny květin. Kdy a jak sázet a jak se o růže starat, aby nám dělali radost, o tom si Veronika Jaklová povídala s Žárkou Hořánkovou ze střední odborné školy zahradnické a technické v Lovosicích.
1: Ideální dobou je určitě jaro. Doporučuje se vždycky takovéto období, kdy už v podstatě ta půda je rozmrzlá, ale je pořád vlhká. Ale samozřejmě jsme omezení nabídkou, která většinou je taková širší, až někdy zhruba po té polovině května až po zmrzlí. Což se vždycky tak traduje, že do té doby se v podstatě v těch školkách množí, šlechtí, rozmnožuje, takže asi největší výběr, nabídka celkově růží a ostatních dřevin je zhruba po té polovině května.
2: A když budeme dávat tu růži v polovině května, má šanci se ujmout?
1: To je v podstatě ideální čas, protože má celé vegetační období na to, aby v pohodě zakořenila a začala růst.
2: Jak velkou jámu vykopat?
1: Je na to takové jednoduché pravidlo, že velikost té výsadbové jámy by měla být zhruba 1,5 až 2x větší, než je velikost toho obalu, to znamená toho květníku nádoby, nebo v čem tu rostlinku zrovna koupím.
2: Je také nějaké pravidlo na to, co dát za půdu do té jámy?
1: Když si připravím tu výsadbovou jámu, tak je vždycky dobré na dno dát lepší substrát, promíchat s nějakým kompostem, s hnojivem, pak tu rostlinku zasázet, zasypat zeminou. Vždycky je důležitější, aby byla lepší zemina dole pod těmi kořeny, kam vlastně ta rostlina prorůstá a koření, než abychom ji jako zasypávali tou lepší.
2: Jak hluboko ten keříček růže zasadit?
1: Měl být tak hluboko, jak byl zasazen hluboko v tom květináči v té školce. Ten bal, ten květináč měl jít v úrovni toho terénu, tak jak byl zasazený v té nádobě.
2: Jak to bude u prostokořených rostlinek?
1: Tam samozřejmě už musíte trošičku jako s citem odhadnout. Důležitý je, abyste nezasypali místo toho naroubování, protože většina růží se očkuje, roubuje, to znamená to místo, tam, kde vlastně se napojuje ta kořenová část tím základem toho kmene s tou ušlechtilou odrůdou, tak to by určitě to místo nemělo být zasypáno. A to vždycky na té rostlince vidíte. Buď je to zavoskované to místo, nebo i vidíte, jak tam v podstatě jakoby tloustne v místě toho krčku, že tam nasedá ta jiná větvička na ten spodní základ toho kořenového systému.
2: Růži jsme správně zasadili. Jak to bude se zaléváním?
1: Zálivka je samozřejmě nejdůležitější hned po výsadbě. Když uděláte tu jámu, tu výsadbovou, a dáváte tam tu rostlinku, tak je potřeba to i hned po té výsadbě zalít. A potom se většinou říká, že nejvíc kritických je zhruba tak těch prvních 14 dní po výsadbě, kdy je opravdu potřeba se tomu té rostlince věnovat a třeba jednou, dvakrát týdně zalít. Záleží samozřejmě zase na počasí. Když je teplo, tak musím zalévat častěji, když je chladněji, tak v podstatě jednou týdně v pohodě stačí.
0: Radí Šárka Hořánková ze střední odborné školy zahradnické a technické v Lovosicích a dodává, že zvýšenou pozornost je třeba dát růžím zhruba do 2 let od sázení. Později už jsou rostliny samostatnější a už nejsou zcela závislé na lidské péči. Teď už pokračujeme. Posílám Radka Tomáška, za malou chvíli bude ve studiu František Janačík s rychlým přehledem zpráv. My stále sledujeme dění okolo požáru v Národním parku České Švýcarsko. Renáta Filipi posílá hezké písničky a přeje vám dobré ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lesní požár likvidují hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Přibližně 100-hektarovou plochu se jim podařilo rozdělit do 3 sektorů a ve 2 z nich měli do sobotní noci oheň pod kontrolou. Po rozednění se do hašení mají opět zapojit i vrtulníky z bambivaky. Podle České televize jich dnes bude v oblasti zasahovat 7. Lidé v Děčíně budou moci začít využívat novou cyklistickou a pěší lávku přes Labe. Její postavení stálo přes 120 milionů korun. Třetinu částky město získalo z dotace. Návštěvníci hradu Bezděz můžou vidět výstavu 90 různých vydání sbírky Máj Karla Hynka Máchy. Správa hradu ji připravila k letošnímu 190. výročí autorovi smrti a současně prvního vydání jeho romantického díla. Běžci i lidé na procházce můžou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek z virtuálního startovného půjde 27 neonatologickým centrům v Česku, která se o předčasně narozené děti starají. Předseda české vlády Andrej Babiš z ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností. Teploty přes den i do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici u Bechlína na Litoměřicku policie řeší srážku osobního auta se zvěří. Kvůli likvidaci lesního požáru je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi na Děčínsku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Já vám posílám další písničky, zaspívá Petr Muk a za malou chvíli si budeme povídat o muškátech. Tak hezký poslech přeje Renáta Filipi.

0: Tohle byla skupina Olympik a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Už jste zapojili do péče o muškáty také droždí. Jak na to, tak to vám poradí dnešní babské rady, které budou patřit a patří právě muškátům.
1: Babské rady.
2: Díky dlouhé době kvetení a velké rozmanitosti se muškáty řadí k nejoblíbenějším okrasným rostlinám u nás. Muškáty v oknech výborně odpuzují hmyz a navíc udělají mnoho parády. Muškáty budou mít krásné květy, pokud je přihnojíme drožďovou zálivkou. Stačí rozdrolit do 1 litru vody 1 kostku droždí a nechat 14 dní kvasit. Poté roztok zředíme 1:3 s vodou a zaléváme. Listy a květy muškátu vonného jsou jedlé. Díky svým esenciálním olejům dodávají pokrmům zvláštní chuť. Citronově vonící odrůdy se hodí zejména do salátů, sorbetů nebo čajů. Dodají rafinovaný nádech sladkým pokrmům, jako jsou koláče, džemy nebo dezerty. Muškátům svědčí světlo a slunce, jen tak bohatě kvetou. Pro dosažení bohatého květenství platí jedna zásada. Nikdy nepěstujte muškáty 2 roky ve stejném substrátu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tohle byla skupina Queen a tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Česká kamenice na Děčínsku na území města se potkávají tři chráněné krajinné oblasti. Lužické hory, Labské Pískovce a také České Středohoří. A pokud si chcete Českou kamenici prohlédnout pěkně zhora, vystoupejte na nejvyšší vyhlídku, na Jehlu. Podrobnosti za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude polojasný až skoro jasný s vysokou oblačností, která bude večer přibývat. Nejvyšší teploty budou vysoké 25 až 28, na Litoměřicku dokonce i 29 stupňů. Na horách se teploty budou pohybovat okolo 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever.

0: Mám ráda tvůj smích, zpívala Jana Kratochvílová a vy posloucháte Český rozhlas Sever. V našem seriálu vás chceme přesvědčit o tom, že každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Českou kamenici najdete na Děčínsku. Na území města se potkávají tři chráněné krajinné oblasti – Lužické hory, Labské pískovce a České středohoří. První písemná zmínka o české kamenici je z roku 1352, ale většina publikací uvádí, že město bylo založeno už před rokem 1283. Střední části obce udělil městská práva sám král Přemysl Otakar II. Kousek od centra stojí na zámeckém vrchu kamenná hradní zřícenina. Dlouhá desetiletí byla opuštěná, až na konci 19. století byla doplněna o vyhlídkovou věž a zpřístupněna. V 90. letech minulého století prošla věž rekonstrukcí a dnes je hrad Kamenice oblíbeným turistickým cílem. A pokud si chcete českou kamenici prohlédnout pěkně zhora, vystoupejte na nejvyšší vyhlídku na Jehlu. Z výšky 487 metrů uvidíte celé město a jeho okolí jako na dlani. Za krásného počasí je ten pohled opravdu dechberoucí. V roce 2005 získala Česká kamenice ocenění Historické město roku. Historické jádro je městskou památkovou zónou. V České kamenici je taky vyhlášená pekárna. Až se tudy budete vracet z výletu unavení a hladoví, zastavte se a ochutnejte.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT 2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla Na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Hasiči bojovali s lesním požárem v Českém Švýcarsku celou noc, ráno se znovu zapojí vrtulníky. Města Ústí nad Labem nebo Plzeň včera teplotně zažili první letošní letní den. Na základní škole Přemyslovců v Lounech pokračují v přístavbě nových učeben. Dnes jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů. Stále platí výstraha před požáry. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny ráno začnou s hašením opět pomáhat vrtulníky z bambivaky, které přes noc létat nemohly. Hoře začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše přibližně 100 hektarů, několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasič Tomáš Kalvoda.
4: Už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné Flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků, a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
3: Česko zažilo v sobotu první letošní den s letními teplotami. V Plzni nebo Ústí nad Labem naměřili přes 25 stupňů Celsia ve stínu. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Loni přitom přišly letní teploty přibližně o 2 týdny dřív. Meteorologové zároveň upozorňují, že současné teplo a dlouhodobé sucho zvyšují riziko požárů. Největší nebezpečí podle nich hrozí v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu.
5: Tady ta investiční akce, to je vlastně výstava úplně nových učeben a nadzemních, to znamená nikterak to nezasahuje do té výuky. A ještě jsme do toho vlastně včlenili opravu tělocvičny a opravu sociálních zařízení toho sportovního zázemí té školy.
3: V Lounech pokračuje přístavba nových učeben na základní škole Přemyslovců. Město za ní zaplatí přibližně 92 milionů korun a chce na ní získat státní dotaci. Hotovo má být do začátku nového školního roku. Řekl to Českému rozhlasu, jak jsme slyšeli, starosta Milan Richtařík z Hnutí ANO. Voda v Máchově jezeře by se v budoucnu měla v létě méně kazit. Radnice si nechala zpracovat studii zjišťující příčiny každoročního znečištění toxickými sinicemi. Kvůli tomu tam hygienici pravidelně zakazují koupání. Studie podle nezávislého starosty Romana Fajbíka ukazuje, že účinnost dřívějších opatření, jakou byla revize kanalizační sítě, začíná postupně slábnout. Mezi budoucí opatření patří zejména práce s usazeninami v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu. Právě fosfor je jednou z hlavních živin podporujících růst sinic. Autoři studii představí květnovému jednání zastupitelů. Sport. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa po 5 vítězstvích první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko 2-4.
0: Počasí.
3: Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností, teploty do 28 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů. Stále platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů, a to až do večera.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici mezi Krapčicemi a Bechlínem na Litoměřicku policie stále řeší srážku osobního auta se zvěří. V Žadci počítejte s uzavírkou ulice Ostrov, dělníci tam pracují na opravách inženýrských sítí. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V nedělním dobrém ránu pokračujeme na Českém rozhlase Sever i po šesté a my i nadále budeme sledovat dění okolo požáru v Národním parku České Švýcarsko. A aktuální informace vám budeme přinášet ve všech zprávách. Za malou chvíli tady budou krimi historky s Petrem Beranem a posílám i další písničky. I ty, které nestárnou. Zaspívá Petr Spálený a teď se těšte na Dalibora Jandu.
2: Dobré ráno

0: Tohle byl Petr Spálený a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou připraveny krimi historky a s nimi Petr Beran a my vás trošičku ochráníme před podvodnými kriminalisty.
1: Krimi historky.
2: Policisté upozorňují na podvodníky, kteří se vydávají za kriminalisty z Děčína. Lidem z různých míst republiky volají s tím, že si na jejich jméno někdo chce vzít úvěr. Snaží se působit důvěryhodně, dokonce používají reálná jména policistů a často jednají velmi nátlakově. Po oslovených chtějí e-mail, posílají jim fotografii údajně pachatele, kterého mají identifikovat. Ale ve skutečnosti jde o snahu získat osobní údaje a vyvolat stres. Policie připomíná, že takhle nikdy nepostupuje a žádné podobné informace po telefonu nevyžaduje a tak je vždycky nejlepší obrátit se přímo na svou banku nebo kontaktovat linku 158.
1: Krimi historky.

0: George Michael dospíval 6 hodin a 17 minut k tomu. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Víte, že čeští vědci jsou světoví průkopníci ve výzkumu meteorů, takzvaných padajících hvězd. Co by chtěli zjistit z jejich záře, tak to povíme za chvíli. Teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až skoro jasný s vysokou oblačností, která bude večer přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28, hlavně na Litoměřicku až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Moderní medicína dnes mluví o takzvaném okně příležitosti, období, kdy hormonální léčba může naopak chránit srdce, kosti i mozek.
3: Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
2: A právě nedostatek estrogenu je podle lékařky Moniky Skuhrovcové jedním z důvodů, proč v období klimakteria dramaticky roste riziko infarktu u žen.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková dospívala, tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Záře meteorů na obloze Podlevicu vypovídá o jejich složení i o původu naší sluneční soustavy. Proto by je chtěli pozorovat z vesmíru. Své nové přístroje odborníci z Akademie věd a dalších institucí nedávno velmi úspěšně otestovali na vysokoletících stratosférických balonech.
1: Tohle to je UV kamera. Ta se dívá ven z toho balónu, je nakloněná.
2: Martin Ferus v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje gondolu stratosférického balónu. Je to válec vyrobený z oranžové izolační pěny, ze kterého se šikmo k obloze dívají objektivy kamer.
1: Je to všecko z lehkých materiálů, ta snáší se to na padáku.
2: Balón s kamerami vyletěl do výšky přes 30 km v době, kdy na obloze pršel meteorický roj. Přitom zachytil data, která podle vědců předtím nikdo na světě nezískal.
1: Ta padající hvězda letěla dostatečně blízko, aby jsme viděli krásné spektrum z toho meteoru.
2: Záři meteorů, pozůstatků kosmických těles hořících v zemské atmosféře, můžeme sice sledovat i pouhýma očima a podrobně je zkoumají astronomové. Jenže na zemský povrch dorazí jen část paprsků. Ty ultrafialové se z většiny odfiltrují v ozonové vrstvě.
3: UV oblast spektra obsahuje poměrně bohatou informaci, vlastně chemickou analýzu složení toho meteoroidu.
2: Popisuje Petr Kubelík z Hejrovského ústavu. Vědci chtějí pozorováním meteorů probádat dosud neznámé kouty naší sluneční soustavy. Je možné, že právě odtamtud kdysi přiletěly na Zemi životně důležité chemické látky.
1: Určit dráhu těch různých částeček těch meteoroidů, odkud pocházejí. Kde ve sluneční soustavě jsou tyhle ty prazárodky planet a samozřejmě i života.
2: Pozorovat meteory z balónů ale není úplně spolehlivá metoda. Výzkumníci by se na ně chtěli počíhat pomocí kamer na družicích. Čím víc družic bude, tím větší šance, že něco zachytí.
1: Pro budování té sítě vy potřebujete zařízení, které budete produkovat levně, jak se říká, jako baťa cvičky.
2: Vyvinout ultrafialovou kameru pro vesmír ale zatím není jednoduché. Objektivy pro běžné kamery a fotoaparáty většinou nepočítají s tím, že budou zaostřovat na ultrafialové paprsky, říká Karolína Macůchová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
4: Cíl je použít speciální optické materiály, které vám právě to UV propustí a nikoliv ořežou jako v běžné optice. Tady ty materiály většinou to jsou nějaké krystaly.
2: O první vesmírná pozorování meteorů by se vědci chtěli pokusit za několik let, až namontují své kamery na chystanou českou družici Saturn. Martin Srb, Český rozhlas.

Michal Prokop dospíval a František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech na Českém rozhlase Sever, protože pro oblast lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Podrobnosti už za pár minut a já vám posílám ještě do 6:30 Bonnie Taylor. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pro oblast lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko stále platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místě s centrem v Rynarticích na Děčínsku je přibližně 300 hasičů z jednotek z širokého okolí a také specialisté ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. V okolí požáru stále platí kvůli plánovanému zásahu armádních a policejních vrtulníků bezletová zóna. Řidiči v České Kamenici zítra několik hodin neprojedou ulicí Jateční, a to kvůli výměně sloupu elektrického vedení, upozorňuje na to město na svých webových stránkách. Ulice bude úplně uzavřená od 8 ráno do 13 hodiny odpoledne. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne od zítřka jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam potřebují. V hlavním městě dnes pořádají Pražský maraton. Závod začíná v 8 hodin. Na dopravu v centru budou dohlížet policisté. Akce dočasně omezí provoz tramvají a autobusů. Památník Cesta za svobodou má být na Teplicku na Cínovci, takzvanou protivahou nedaleko postavené sochy pohraničníka se psem. Na svém pozemku památník postaví manželé Šavelovi, kteří vyhlásili sbírku. Z potřebných 200 tisíc korun už získali zhruba 130 tisíc. Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností. Teploty do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes starou stuhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, společně pokračujeme i po půl sedmé a víte, že nejdelší a jeden z nejlegendárnějších motocyklů vůbec se stroli rodák z česko-německého pohraničí. A my vám legendární motocykl Čechie, který se vyráběl v Krásné Lípě, představíme už za malou chvíli. Teď ale písničky. Těšte se na Ilonu Čákovou a za malou chvíli tady bude Vašek Neckář. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobré ráno s českým.

0: Je ráno, ano, zpíval Vašek Neckář a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Víte, že nejdelší sériově vyrábené motorky v historii se vyráběly na severu Čech, konkrétně v malé továrně v Krásné Lípě.
1: Nejdelší a jeden z nejlegendárnějších motocyklů vůbec se strojil Albin Hugo Líbiš, rodák z česko-německého pohraničí. První motocykly začal Líbiš konstruovat ve 20. letech minulého století. Líbiš získal zkušenosti z kopřivnické automobilky a konstrukci vlastních motorek bral zřejmě jako koníček. Na českém trhu se první motocykly pod názvem Čechie začaly nabízet po roce 1924 a v sousedním Německu figurovaly pod označením Bemerland. Odtud právě vznikl název Čechie Bemerland. Motorky vyráběl Albin Líbiš nejdříve v Krásné Lípě a později v továrně v Kunraticích u Šluknova. Čechie vystihoval dlouhý trubkový rám, prototypy měřily dokonce 3 metry, ale do sériové výroby se dostaly pouze zkrácené verze. Motorky zdobila i v té době naprosto výjimečná hliníková litá kola. Nadějnou budoucnost pozastavila druhá světová válka a její konec znamenal i konec výroby motocyklů. Zakladatel Albin Hugo Líbiš po válce nuceně odešel i s celou rodinou do německého Passowa. Firma přišla do rukou státu a kvůli špatného hospodaření definitivně v roce 1947 zanikla.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byla Olivia Newton-John a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. O lymfatickém systému a také lymfatické masáži, tak o tom uslyšíte od nás za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až skoro jasný s vysokou oblačností, která bude večer ještě přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, hlavně na Litoměřicku se teploty budou pohybovat až k 29, na horách se teploty budou pohybovat okolo 20 až 23 stupňů Celsia. K tomu povane slabý jižní nebo prominlivý vítr.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nesu tvůj žár. Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Lymfatický systém je komplexní síť cév a orgánů, která hraje klíčovou roli v imunitním systému a celkovém zdraví organismu. O lymfatickém systému i lymfatické masáži si poslechněte od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Správná funkce lymfatického systému není důležitá jenom pro hladká stehna bez celulitidy. Jedná se o druhý nejdůležitější systém v lidském těle a ucpání lymfy může mít za následek celou škálu nemocí. Lymfatický systém je soustava těla, která se stará o odvádění odpadních látek, bakterií, virů, patogenů a toxinů. Jedná se o rozsáhlou síť cév, uzlin, tkání a orgánů, které spolu spolupracují, aby zvýšili imunitu těla a odvedli pryč všechny škodliviny. Poškození lymfatického systému může vést k řadě zdravotních problémů, včetně otoků a oslabené imunity. Lymfatická masáž je velmi jemná, rytmická technika, nikoliv silová masáž svalů. Lymfatická masáž nebo taky lymfodrenáž je technika, která podporuje přirozený odtok lymfy, která odvádí odpadní látky z tkání zpět k srdci. Má se tedy jednat o prostředek detoxikace. Běžné masáže působí spíš na svaly. Lymfatická masáž podporuje funkci mízního systému, který je uložen v podkoží. Jemná masáž zvyšuje tok lymfy a urychluje látkovou výměnu. Po lymfatické masáži se vyhněte fyzické námaze, horké koupeli, alkoholu i těžkým jídlům po dobu aspoň 24 hodin. Tělo prochází intenzivní detoxikací, proto je nutné dodržovat klidový režim a více pít čistou vodu. Více než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Českosaském Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa, zasahují tam hasiči z několika krajů, ráno se opět přidají vrtulníky, vzletět by měli kolem 8 hodiny. Městské divadlo v Mostě připravilo 11. ročník divadelního léta na Hradě Hněvín. Během nebo procházkou dnes lidé mohou podpořit předčasně narozené děti. Dnes jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů, platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno přeje František Janačík. Hasiči v Národním parku České Švýcarsko celou noc bojovali s lesním požárem. Ten se od sobotního odpoledne rozšířil na ploše přibližně 1 km čtvereční a má několik ohnisek. Na místě teď zasahuje kolem 300 hasičů z několika krajů a vyhlášený byl zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasiči na jednom z úseků vytvořili obranný val, aby se požár za Starou Tokání nedostal za cestu. I dnes budou s hašením pomáhat policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Jak Českému rozhlasu řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda, v oblasti by jich dnes mělo létat 7. Některé silnice v okolí jsou kvůli zásahu neprůjezdné. Policie žádá, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal v prostoru například z drony, platí tam bezletová zóna. Hasiči v sobotu likvidovali hned několik lesních požárů. Hořelo taky u Krištofova údolí na Liberecku nebo u Šašovic na Třebíčsku. Jednotky vyjížděly také k hořící skládce u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. 11. ročník divadelních představení Pod širým nebem s názvem Divadelní léto na Hněvíně připravilo Městské divadlo v Mostě. Připravená jsou představení pro dospělé i děti. Letní představení začnou 12. června a skončí v průběhu září. Vstupenky už jsou v prodeji.
3: Podle vedení divadla se mohou zájemci těšit na oblíbené inscenace Noc na Karlštejně, Sluha dvou pánů a nově i Cyrano z Bergeracu v režii Filipa Nukolse. Pro nejmenší diváky divadlo připravilo pohádky Zlatovláska a Maxi Pes Fík. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Téměř 57,5 milionu korun bude stát oprava dvou krajských silnic v Brništi na Českolipsku v Libereckém kraji. Pro řidiče bude omezený průjezd na Lindavu a také na Velenice a Svitavu. Opravy začnou před létem a potrvají do podzimu. Situaci ale komplikuje uzavírka mostu v Zákupech. Objízdné trasy vedou právě přes Brniště. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj se stavební práce cesty na Zákupy nedotknou. Lidé si dnes můžou zaběhat anebo se projít na podporu neonatologických center. Podle ředitelky Nedoklubka Lucie Žáčkové se v Česku předčasně rodí každé 12. dítě. Nezisková organizace poskytne rodinám v těchto situacích různé pomůcky pro děti, rodičům nebo třeba letáky a brožury. Podle Žáčkové je důležité, aby měli co nejdřív potřebné informace.
4: Někdo ocení nějakou psychologickou podporu a nějakou intervenci, ale víme, že právě to, že se mohou zorientovat, že prostě si dávají ten odstup a kdykoliv můžou nahlédnout do těch našich materiálů, že to jim opravdu hodně pomáhá se v tom zorientovat a přijmout tu situaci jako takovou.
1: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností, teploty od 25 do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/28 je na okraji Loun ve směru od mostu v obou směrech uzavřená. Silničáři přestavují na okružní křižovatku u Lenešic a Dobroměřic. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 7. hodině jsme v polovině našeho dobrého rána na Českém rozhlase Sever. My stále sledujeme dění okolo požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vždy aktuální a nové informace vám budeme přinášet v každých zprávách. A taky se budeme věnovat sportu, protože házenkářky Mostu večer vstoupí do play-off. Jejich cílem bude zisk titulu a vy o tom uslyšíte zhruba za 15 minut. Teď už písničky, i ty, které nestárnou. Brzy zaspívá Věra Špinarová a taky Petr Kotwald.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 3. května. Svátek má obránce. Alexej, respektive Alex. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První moderní psaná ústava v Evropě a druhá na světě po Spojených státech amerických, ústava 3. května, byla přijata v roce 1791 v Polsku. Regulovala právní řád Polsko-Litevské unie a zavedla politickou rovnost mezi měšťany a šlechtou a rolníky postavila pod ochranu vlády. Platila ale jen necelých 19 měsíců. Polsko bylo pak podruhé rozděleno mezi Prusko, Rusko a Rakousko. První číslo našeho nejdéle vycházejícího měsíčníku popularizujícího vědu vyšlo v roce 1871. Jmenoval a jmenuje se Vesmír, vychází už 155 let a redakci má v Praze na Florenci.
3: Takhle si to představoval. Cash and Cash.
2: Poslední díl amerického televizního seriálu Dallas se vysílal v premiéře přesně před 35 lety v roce 1991.
4: Všechny ty spory, J.R. O Ewing Oil a South Fork mě hodně změnili.
2: Příběhy naftařské rodiny Ewingu se vysílaly od 2. dubna 1978. Natočeno bylo 357 dílů. Lady Gaga přesně před rokem zpívala na brazilské pláži Copacabana v Rio de Janeiro pro 2 100 000 lidí. V historii je to jeden z největších koncertů všech dob.
5: Ty se radši jenom dívej.
2: Před 95 lety se v Praze narodila žena, která v anketě Největší Čech obsadila 96. místo.
6: Fackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne.
7: Když o tom nestačím ani psát.
2: Populární Jiřinka, herečka Jiřina Bohdalová.
8: Ne, dělá to kvůli mě, aby mi pomohl.
2: A já přeju krásnou první májovou neděli.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Cool and the Gang, máme 7 hodin a skoro 19 minut k tomu. Posloucháte Český rozhlas Sever a pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude polojasný až skoro jasný s vysokou oblačností, která bude večer přibývat. Nejvyšší teplota

0: Hodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rád.

0: David Deil dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Bez medaile zůstaly házenkářky Mostu v tomto ročníku československé MOL ligy. Umístění na stupních vítězů jim sebrali slovenské celky z Dunajské Stredy a Šály a pak také Kinžvart. Právě tomu se obhájkyně tuzemského titulu pokusí uzmout pozici aktuálně nejlepšího týmu v Česku.
1: Playoff je úplně jiná soutěž. Jestli my jsme prohráli s Kinžvartem o 8, prohráli

0: Hráli jsme s Olomoucí, Slávě tady prohrála se Zlínem, Kynžvart prohrál v Olomouci, to se všechno maže.
1: Řekla předsedkyně Mosteckého klubu Pavla Chotěborská. Přestože Baník skončil v dlouhodobé soutěži až čtvrtý a bez medaile, v boji o český titul přijímá roli hlavního favorita na zlato.
0: Favoriti jsme a na to, jaký máme tým, tak si myslím, že bychom určitě favoriti být měli. Ale celou sezónu řešíme zranění hráček a teda musím říct, že opravdu to, co zažíváme letos, fakt asi jako nepamatuju, možná když jsme hráli tu Ligu mistrů, tam jsme měli taky hodně zraněných, ale já si myslím, že by všichni měli být teďko v pořádku a myslím si, že všichni ty hráčky, celý realizák do toho půjde s tím, že určitě budeme chtít získat 12. titul.
1: O Mostu se ale nemluví jako o jednoznačném aspirantovi na vítězství v českém play-off. Na konci března totiž doma prohrál s Kynžvartem vysoko 23-31.
0: Jeden z nejhorších zápasů, co asi pamatuju. Stát se tomu, že v tom zápase nevyšlo nám vůbec nic, Kynžvartu vyšlo úplně všechno. Já si myslím, že se hráčky z toho poučili. Možná je to i dobře, že dostali takovouhle ťavku v tomhle tom vlastně celý realizační tým, všichni hráčky a že se z toho jenom poučí a že v tom play-off by nám to mohlo i pomoct, že vlastně nic není zadarmo.
1: Ať už dopadne play-off jakkoliv, mostecké házenkářky povede i v příštím ročníku Jiří Tancoš. Ten před touto sezónou nahradil Portugalce Florencia, který navzdory platné smlouvě loni odmítl přijet na zahájení přípravy.
0: Po našich zkušenostech s trenérama Jirka ten klub zná, je v tom klubu dlouho a od nás dostal plnou důvěru. Těch trenérů prostě je málo. Už v téhle době si říkají neskutečný peníze a vlastně ani nevíte, koho berete, protože toho člověka neznáte lidsky. Ať je to cizinec, co jsme si zkusili vlastně s trenérem minulé, který vlastně nám prostě rovnou řekl, že nepřijede a řešili jsme dost problematickou situaci vlastně na začátku sezóny, takže si prostě myslím, že Jirka je pro nás nejlepší volba.
1: Řekla Pavla Chotěborská, k úvodnímu zápasu play-off nastoupí házenkářky Mostu od 6:30. Doma budou hrát v prvním utkání semifinále proti Slávii Praha. David Kalvas, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasiči nemají požár v Českosaském Švýcarsku úplně pod kontrolou. V ranním vysílání České televize to po 7. hodině řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Na místě dnes začne po ránu s hašením pomáhat 5 vrtulníků. Později se přidají kolem poledne další 2. Podle Kalvody dnes jednotky hasičů posílí. Jsou povolány z celkem 7 krajů a na místě má být přibližně 500 mužů. Další informace přidáme v pokračujícím ranním vysílání už za několik minut. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot se ani dnes nemění. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 55 haléřů. U benzínu je cenový strop nastavený na 43 korun a 89 haléřů. Stavební firma začala na zkoušku napouštět bazény v nové plavecké hale v Litvínově. Město na ní získalo dotaci ve výši 120 milionů korun od Národní sportovní agentury. Celkem za halu zaplatí město zhruba 370 milionů korun. Náklady ale mají být ještě o 10% vyšší. Výročí 160 let od povýšení Jablonce nad Nisou na město si lidé můžou připomenout vysazením stromu. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové město nabídne lidem celkem 160 jabloní. Za symbolických 160 korun si je můžou koupit a vysadit na zahradě. Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy, ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U tisíce absolventů z roku 2024 se opakování přestupků snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Přes den dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností. Teploty přes den od 25 do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Stále platí varování před vznikem požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 silničáři na Lovosicku pracují ve směru na Prahu. Na opravách kanalizace levý pruh je uzavřený od 53. kilometru až k exitu Lovosice číslo 48. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno a hasiči už druhý den bojují s lesním požárem v Českém Švýcarsku. V Národním parku celou noc zasahovalo přes 60 hasičských jednotek. Po noci by se teď ráno taky měli znovu vrátit do akce hasící vrtulníky z Bambivaky. My řekneme více za chvíli, teď už písničky. Těšte se na Michala Davida a za chvíli i Helenu Vondráčkovou.

0: Helena Vondráčková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno, 7 hodin a 39 minut k tomu. A několik stovek hasičů z různých krajů, speciální technika i policijní a armádní vrtulníky z bambivaky. Ti všichni se sjeli k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku. Hoří na zhruba 100 hektarech plochy u Jetřichovic na Děčínsku. Pořád tam platí nejvyšší stupeň požárního poplachu a hasiči zasahovali celou noc. Podrobnosti teď rozebereme se Zuzanou Zejdovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dobrá zpráva je, že se oheň přes noc nerozšířil. Hasiči mají požár rozdělený do 3 úseků. Na 2 z nich je situace v pořádku, ale na tom třetím oheň pod kontrolou nemají. Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda Českému rozhlasu řekl, že se tam v noci podařilo postavit ochranný val, aby se plameny nemohly rozšířit dál přes cestu. Zasahovat by dnes mělo asi 500 hasičů. V těchto chvílích, to je kolem 8 hodiny, by jim měli začít pomáhat taky policejní a armádní vrtulníky z bambivaky, které se přes noc museli stáhnout. Teď od rána by jich ale měli mít hasiči k dispozici už 7. Takhle situaci v okolí požáru popsala v noci naše reportérka Daniela Pilařová.
2: Jak padla tma a přestaly létat vrtulníky, tak je tu velmi výrazně cítit kouř, který zavalil celé okolí.
1: Policie kvůli zásahu hasičů uzavřela silnici mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, pokračuje policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
1: Práci hasičům komplikuje taky terén, který je těžko přístupný a nepomáhá ani dlouhodobé sucho a teplé počasí. Na místo mezi tím vyráží další posily, třeba z Prahy ráno vyjeli dobrovolné jednotky hasičů, které by měly do Českého Švýcarska dorazit kolem 8 hodiny.
0: Už jsme zmínili, že na místě jsou vrtulníky, mají hasiči k dispozici i další techniku.
1: Hodně využívají třeba drony, ale důležité jsou taky zdroje vody. Na místo proto dorazily velkokapacitní cisterny z jiných krajů, speciální zodolněné cisterny a samonosná nádrž s objemem 54 tisíc litrů. Stejný typ techniky byl nasazený při požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety.
0: To byl největší požár v české historii. Jak teď je teď vláda připravená? Nechystá se třeba svolat krizový štáb?
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů sobě, teď ta situace není taková, aby bylo potřeba krizový štáb svolávat. Řekl ale, že pokud by se požár vymkl kontrole, tak by se k tomu přikročilo. Situaci zatím sleduje a je v kontaktu s hasiči a s vedením Národního parku.
4: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
1: V celém Národním parku České Švýcarsko teď platí noční zákaz vstupu do lesu od 10 večer do 6 ráno. Před nebezpečím požárů varují i meteorologové. Výstraha kvůli suchu a teplému počasí platí až do konce víkendu.
0: Podrobnosti ve vysílání přinesla Zuzana Zejdová. Já ti děkuji a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Máme 7 hodin a 46 minut k tomu. V dnešním pěstování bez trápení se dozvíme, jak otužovat sazenice před výsadbou. To se dozvíme za chvíli. Teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den podle meteorologů bude plný sluníčka, obloha totiž bude polojasná až skoro jasná, ale s vysokou oblačností, která bude večer přibývat. Nejvyšší teploty budou velmi vysoké, 25 až 28, na Litoměřicku se mohou vyšplhat až na 29 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat okolo 20 až 23 stupňů. K tomu povane slabý jižní nebo proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Jelen a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dobré ráno. Co udělat pro to, aby sazenice po přesazení ven nepřestaly na delší dobu růst a jak je na tento přechod dobře připravit, nám řekne Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, vlezli byste z vyhřátého domova do ledové přírodní vody bez tréninku? Asi ne. A jestli ano, pravděpodobně byste to odnesli na zdraví. A naše rostlinky jsou na tom podobně. Sazenice vypěstované doma jsou křehké, mají měkké pletivo, jsou zvyklé na stálou teplotu, bezvětří a rozptýlené světlo. Přímé slunce, chladné noci nebo vítr pro ně mohou být šokem. Rostliny tak nestačí jen přenést ven a zasadit, ale měli bychom je předtím otužovat. Začínáme ve chvíli, kdy teploty přes den neklesají příliš nízko. Rostliny vyneseme ven jen na krátkou dobu, ideálně do polostínu a závětří, a pak každý den pobyt venku a na sluníčku prodlužujeme. Otužování obvykle trvá 1 až 2 týdny, podle počasí a druhu rostlin. Důležité je hlídat polední úpal, protože mladé listy se mohou snadno spálit. A když hrozí v noci velký chlad, rostlinky chráníme přikrytím nebo vrátíme zpět dovnitř. Dobře otužené sazenice mají pevnější stonky, sytější barvu a lépe snášejí výkyvy počasí. Mnozí pěstitelé mají zkušenost, že příliš rychlý přechod růst zastaví a rostliny pak špatně zakořenují. Trpělivé otužování je nenápadný krok, díky kterému se sazenice rychleji ujmou a bez potíží pokračují v silném vývoji. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko bude dnes likvidovat na 500 hasičů. Oheň zatím nepoškodil žádné významné turistické cíle. Na Liberecku v okolí Hrádku nad Nisou začne od zítřka jezdit zkušebně poptávková doprava. Hlavní ulici v Plzni uzavře dnes průjezd historické vojenské kolony. Dnes jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. V platnosti je výstraha před požáry. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno přeje František Janačík. Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nešíří. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic. Zasažená je plocha okolo 1 kilometru čtverečního. Oproti ohni dnes bude zasahovat na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené velkoobjemové nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. Informoval o tom ráno mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. 5 vrtulníků by mělo vzlétnout teď kolem 8 hodiny, další se přidají přibližně v poledne. Nad požárem platí bezletová zóna pro drony a další jiné letecké prostředky. 2 úseky požáru už jsou pod kontrolou, síly a prostředky. Hasiči směřují hlavně na 3. úsek u oblasti Natokání. Požár komplikuje zejména nepřístupný terén. V celé zasažené oblasti hrozí pády stromů. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli nezasáhl žádné zásadní turistické cíle. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a v lesnických zařízeních. Oheň ale nemohl vzniknout přirozenou příčinou, říká Salov.
3: U nás v Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem a to se prokazatelně stát nemohlo. Takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
2: Podle Salova se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo. Poslední týden totiž správci kvůli suchu kontrolovali park 2x denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělávali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne už zítra jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam potřebují. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
4: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku. Ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
2: Řidiče v Plzni dnes čekají dopravní omezení kvůli každoročním slavnostem svobody. Městem dnes projede tradiční konvoj of Liberty, do kterého se zapojí zhruba 300 vozidel. Klatovskou třídu pro běžnou dopravu v obou směrech uzavírají už před 9 hodinou ráno. Konvoj výjíždí v 11 hodin. Podle magistrátu omezení potrvá, dokud kolona neprojede.
1: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, postupně přibývající vysoká oblačnost, teploty do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli likvidaci lesního požáru v Národním parku je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi na Děčínsku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V nedělním dobrém ránu pokračujeme ještě po 8. a jak už jste slyšeli, hasičům se v noci podařilo zabránit šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Dnes bude zasahovat na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. My se v této hodině spojíme s naší reportérkou, která je na místě. Ale teď už posílám další písničky. A zaspívá Marie Rotrová a taky Karel Gott.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Marie Rotrová dospívala a taky jsou to písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Dnešní Česká nej budou patřit mídlovým bublinám. Víte, kolik lidí se vešlo do jedné jediné? Už teď nám to poví Vojta Kotek.
1: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Obří mídlové bubliny. Dějiny bublinářství jsou nečekaně dávné. Už před 400 lety zachytili vlámští malíři komedianty, kteří pro vlastní potěchu a k pobavení ostatních vytvářeli mídlové bubliny. Tohle umění přetrvalo dodnes a má i své rekordmany. K nejlepším na světě se řadí Čech Matěj Kodeš. Jemuž se v roce 2013 podařilo během jedné hodiny díky speciálnímu roztoku a speciální obruči, chcete-li obřímu bublifoku, postupně uzavřít do mídlové bubliny 341 lidí. V časovém limitu 60 minut to byl světový rekord. Na stránkách České knihy rekordů se Matěj Kodeš ocitl i poté, co uzavřel do jediné mídlové bubliny či čtyřstěnu 275 lidí najednou. A k tomu navíc ještě i osobní auto. Do slaboučké blízkající se koule už ale dostal i závodní tahač nebo pět tygrů, včetně jejich ošetřovatelů. Bubliny umí zapálit, naplnit kouřem, vytvořit je pouhou rukou a je i strojcem největšího bublifuku na světě. Ten má výšku 140 cm a vejde se do něj až 30 litrů mídlového roztoku.
2: Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: Tohle byla skupina Alphaville, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Desítky filmových i seriálových rolí, nezaměnitelný hlas a kariéra, která trvá bezmála 90 let. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Více za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude plný sluníčka, obloha bude polojasná až skoro jasná s vysokou oblačností, která bude večer přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28, na Litoměřicku dokonce až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. K tomu povane slabý jižní nebo proměnlivý vítr.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Moderní medicína dnes mluví o takzvaném okně příležitosti, období, kdy hormonální léčba může naopak chránit srdce, kosti i mozek.
3: Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
2: A právě nedostatek estrogenu je podle lékařky Moniky Skuhrovcové jedním z důvodů, proč v období klimakteria dramaticky roste riziko infarktu u žen.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hodin 21 minut k tomu. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever a před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle na Vinohradech nebo ve filmech Ucho nebo Svitáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu i v televizi. Dnes slaví tato legendární česká herečka 95. narozeniny.
1: Teď jsem závist mocná a prachatá.
2: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
3: Máš tady večeři, Fanny?
2: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
4: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
2: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
5: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla.
2: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Já budu chodit po špičkách, zpíval Petr Novák a vy posloucháte Český rozhlas Sever. František Janačík připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech a hasiči pokračují v likvidaci lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko. Kvůli zvýšenému riziku šíření požáru meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných varičů. Více ve zprávách za chvíli, teď už posílám Fila Kolince. Renáta Filipi přeje hezké ráno.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hasiči pokračují v likvidaci lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko. Přibližně 100-hektarovou plochu se jim podařilo v noci rozdělit do 3 sektorů. Na místě dnes budou zasahovat jednotky povolané z celkem 7 krajů. Celkem se má jednat o 500 mužů. Hašení komplikuje náročný terén, v oblasti také hrozí pády stromů. Policisté žádají veřejnost, aby do oblasti kolem Rynartic nejezdila. Lidé v Děčíně budou moci začít využívat novou cyklistickou a pěší lávku přes řeku Labe. Její postavení stálo více než 120 milionů korun. Třetinu částky město získalo z dotace. Návštěvníci bez dězů můžou vidět výstavu 90 různých vydání sbírky Máj Karla Hynka Máchy. Správa Hradu ji připravila k letošnímu 190. výročí autorova úmrtí a současně prvního vydání jeho romantického díla. Běžci i lidé na procházce můžou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek z virtuálního startovného půjde 27 neonatologickým centrům v Česku, které se o předčasně narozené děti starají. Někteří z řad amerických republikánů nesouhlasí s nařízením Bílého domu, který chce stahovat z Německa 5000 amerických vojáků. Tvrdí, že rozhodnutí by oslabilo odstrašující potenciál USA v Evropě a snížení počtu vojáků v Německu by podle nich posílilo pozici Ruska. Navrhují místo toho jednotky přesunout na východ Evropy. Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností, teploty od 25 do 28 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Meteorologové stále varují před nebezpečím vzniku požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 silničáři na Lovosicku pracují ve směru na Prahu na opravách kanalizace. Levý pruh je uzavřený od 53. k 48. kilometru u Lovosic. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 k tomu tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Požár v Českém Švýcarsku už se nešíří, hasiči ho zatím ale stále pod kontrolou nemají. My máme na místě naši reportérku a spojíme se s ní zhruba za 15 minut. Teď už další písničky zaspívá Karel Zich a za malou chvíli i Tomáš Lenka. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezkou neděli.
4: Telegram s adresou svět,

0: Paní má se má zpíval Tomáš Linka, taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 8 hodin a 40 minut k tomu, u nás už jsou připraveni slavní Severočiši a tentokrát nám Milan Knotek představí učitele a velmi významnou ústeckou osobnost Václava Šmejkala.
1: Slavní Severočeši.
2: V Ústí nad Labem po něm pojmenovali gymnázium. Doktor Václav Šmejkal patřil k osvíceným osobnostem severočeské metropole. Narodil se v roce 1909 v Praze. Vystudoval matematiku a deskriptivní geometrii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jako mladý pedagog zahájil kariéru na Měšťance v Trmicích. Byl aktivní v Sokole, pěveckém sboru a ochotnickém divadle. Válečné roky strávil jako středoškolský učitel v Táboře. V roce 1945 se do Ústí vrátil. Stal se ředitelem reálného gymnázia. Současně pracoval jako kulturní referent města. Měl na starosti obnovu činnosti divadla, knihovny, muzea i rozhlasu. Po únoru 1948 ale uvízl ve spárech státní bezpečnosti. V vykonstruovaném politickém procesu byl společně s 22 studenty a profesory odsouzen k 9 letům vězení. Neoznámil totiž, že mu jeden ze studentů ukázal protikomunistický leták. Část trestu strávil v uranových dolech. V roce 1958 dostal ještě 2 roky navíc kvůli sepsání básní s vězeňskou tématikou. Když se dostal na svobodu, učit nemohl. Živil se jako zedník a dělník. V roce 1969 byl rehabilitován a za katedru se vrátil. Ve volném čase psal učebnice a básně. Působil také jako tajemník Spolku českých bibliofilů. Zemřel v Praze v roce 1983.

0: Tohle byla skupina Koreana a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Přidáme i aktuální čas, máme 8 hodin a 46 minut k tomu. Požár v Českém Švýcarsku se už nešíří, to jsou výborné zprávy. Hasiči ho zatím ale stále nemají pod kontrolou. My máme na místě naši reportérku a za chvíli se s ní spojíme. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude plný sluníčka, obloha bude polojasná až skoro jasná s vysokou oblačností, která bude večer přibývat. Nejvyšší teploty budou vysoké, podobně těm včerejším 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku dokonce až 29, na horách se budou pohybovat okolo 20 až 23 stupňů Celsia. K tomu povane slibý a slabý jižní nebo proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Věra Martinová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Přinášíme aktuální informace, protože požár 100 hektarů lesa stále likvidují hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Na místě jsou desítky hasičských jednotek a na místo míří vrtulníky z bambivaky. Od časného rána situaci sleduje naše redaktorka Johana Tománková, a kterou teď vítám ve vysílání. Johano, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já mám pro vás úplně čerstvou informaci. Hasiči právě snížili stupeň požárního poplachu ze zvláštního stupně na vysoký. Stojím na křížovém vrchu, vidím do údolí, odkud stoupá dým mezi vršky. Už před 8 ráno přiletěly první vrtulníky a budou pokračovat s hašením. Už teď přímo přede mnou se tady střídají z bambivaky. Vodu čerpají z nádrží, které si nechali přistavit na Chřibské, na letišti. Policie sem do obce vůbec nikoho nepouští, jen zcela výjimečně. Lidé by měli respektovat jejich pokyny, protože se tu pohybují cisterny.
0: Jak budou hasební práce dnes pokračovat?
1: Hasiči dotankovali své cisterny. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody to bude dnes kolem poledne 7 vrtulníků a na pomoc přijedou od řady ze 7 krajů. Požár bude dnes likvidovat kolem 500 mužů a speciální technika. Stále platí nad požárem bezletová zóna. Dva úseky požáru už jsou podle hasičů relativně pod kontrolou. Jeden úsek je ale ještě velmi problematický. Jedná se o ten na Tokáni.
0: Johano, ještě nám prozrať, jestli se dostanou teď do Českého Švýcarska turisté.
1: Ano, dostanou, ono je krásně, takže dá se předpokládat, že řada turistů do Českého Švýcarska zamíří. Park je uzavřený jen lokálně, tady kolem Jindřichovic. Lidé se nedostanou na turistické stezky, které jsou blízko místa zásahu. Turisté smějí chodit jen po vyznačených turistických trasách a je zavřená modrá turistická trasa z Rynartic směrem na Tokáň a současně také cyklotrasa.
0: S naší redaktorkou Johanou Tománkovou jste si vyslechli informace o požáru v Českém Švýcarsku. My pochopitelně situaci budeme na Českém rozhlase Sever dál sledovat. Johano, díky za aktuální informace a dobré zprávy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministr Červený zatím neplánuje kvůli požáru v Národního parku České Švýcarsko svolávat krizový štáb. Soukromý pozemek pro památník na Cínovci na Teplisku poskytli jeho majitelé i pro turistickou útulnu. Liberec nabídne k prodeji pozemek nedaleko vznikajícího sídliště Nová Kunratická. Dnes jasno nebo polojasno, teploty do 29 stupňů. Platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě zatím nevidí důvod kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolávat krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
2: Hasiči zároveň žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelítal do prostoru například z drony. Platí tam bezletová zóna i kvůli zasahujícím vrtulníkům, které nabírají vodu v Chřibské. Na krušnohorském Cínovci chtějí manželé Šavlovi postavit památník Cest za svobodou. Stát bude na dohled od sochy pohraničníka se psem jako jeho protiváha. Peníze se snaží získat veřejnou sbírkou. Pozemek, kde postaví památník, poskytli také pro vybudování turistické útulny, řekla Anna Šavel.
4: Tak jsme si říkali, že by bylo fajn, aby to místo bylo skutečně živé, aby sem přicházeli lidi, aby to nebyl jenom nějaký kus kamene někde v poli. A ta koncepce těch útuln vlastně do toho jako úplně fantasticky zapadla a my jsme vděční, že jsme se do toho mohli zapojit.
2: Liberec nabídne k prodeji lukrativní pozemek na okraji města. Zastupitelé o tom rozhodli i přes odpor části opozice. Prodejem parcely nedaleko vznikajícího sídliště Nová Kunratická by město mohlo získat i přes 40 milionů korun. Po vyhlášení soutěže budou mít zájemci 180 dní na předložení nabídky a její součástí bude muset být i urbanisticko-architektonická studie. Zájem má například liberecký podnikatel a bývalý poslanec za hnutí ANO Jiří Blaha. V místě chce stavět pekárnu s prodejnou a atrakce, například s Tescou v Oblacích. Opoziční hnutí Liberec otevřený lidem považuje výstavbu dalšího obchodního centra v oblasti za špatný. Obávají se zvýšení dopravní zátěže a zničení menších obchodů ve městě. Litr nafty mohou čerpací stanice aktuálně prodávat maximálně za 44 korun a 55 haléřů. To je o korunu a 4 haléře víc ve srovnání s cenou z konce pracovního týdne. U benzínu je cenový strop určený na maximálních 43 korun a 89 haléřů. Cenu stanovilo ministerstvo financí. Další stropy rezort vyhlásí v pondělí. Vypočítávat je ale bude podle nového mechanismu. Nově ji bude určovat průměrnou cenou za poslední 3 dny, doteď to bylo za jeden den.
1: Počasí.
2: Dnes oblačno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností. Teploty do 29 stupňů, na horách do 23 stupňů Celsia. Meteorologové až do večera varují před nebezpečím vzniku požárů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno 140 cm, průtok 96 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 135 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli likvidaci lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko je uzavřená silnice mezi Rynarticemi a Jetřichovicemi. V Děčíně se mírně zdříte ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice ulicí Kamenická. Čekejte omezení kvůli rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Jak vypadalo náboženství starých Slovanů, v co věřili a jaké bohy uctívali? Za Perunem, Triglavem, Radegastem či Svantovítem se vydáme s religionistou Jiřím Dindou.
1: Do pestrého světa meteoritů vás pozvou jejich sběratelé a také autoři krásné knížky o těchto poslech z vesmíru, Zdeněk Schneider a Milan Zvára.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše dubnová soutěž o knihu a projdeme se spolu květnovou noční oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Makakové z Gibraltaru, jediné volně žijící opice Evropy, mají problémy s trávením. Není divu, zhruba pětinu jejich denní dávky potravy tvoří sušenky, zmrzlinové kornouty nebo chipsy, které vyžebrají či ukradnou turistům. Aby makakové pomohli svému trávicímu traktu se zpracováním cukrů a tuků, na které není jejich metabolismus stavěný, začali podle vědců pojídat hlínu, zvláště červený jíl, který mírní bolesti žaludku a může plnit i funkci projímadla.
0: Uvnitř egyptských mumií z římského období nacházejí někdy badatelé svázané a zapečetěné papyry, především řecky psané magické texty. Jedna z mumií, pohřbených asi před 16 lety ve městě Oxyrinchus, dnešním Bannasa na severu Egypta, však ukrývala papyrus s úryvkem Homérovy Iliády, s takzvaným katalogem lodí, výčtem řeckých měst, která se pod vedením Agamemnona účastnila tažení proti Tróji.
1: Španělští archeologové objevili na dně Gibraltarského průlivu 134 lodní vraky. Nejstarším nálezem je punská loď z 5. století před Kristem. Vědci identifikovali také 23 římských lodí, 2 pozdně římská plavidla, 4 středověké lodě a 24 plavidel z raného novověku. Podle archeologů tyto pozůstatky představují výjimečný pohled do námořní historie, který je nutné chránit, mimo jiné před rozšiřováním přístavů, bagrováním dna a stavbou nových doků.
0: V pátek 17. dubna večer přelétl oblohou nad Polskem jasný bolid, který zachytili kamery Evropské bolidové sítě. Vědci z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově na základě přístrojových záznamů určili nejen přibližné místo dopadu tělesa, které světelnou stopu zanechalo, ale také předpověděli, že jde o železný meteorit o přibližné hmotnosti 2,7 kg. Následující středu se jej pak skutečně podařilo najít a byl jen o 200 gramů těžší.
1: Brněnská společnost Spacemanic a firma Space Computer chystají družici, která otestuje bezpečnost výpočetních operací na oběžné dráze kolem Země. Malý satelit má startovat koncem příštího roku. Společnost Space Computer vyvinula výpočetní infrastrukturu, která kombinuje několik softwarových i hardwarových metod šifrování. Kryptografické klíče generuje uvnitř zabezpečených prvků až na oběžné dráze. Žádná citlivá data tak nezůstanou na Zemi.
0: Demonstrace hardwaru a softwaru Space Fabric na oběžné dráze umožní podle zástupců společnosti Space Computer prozkoumat nové úrovně zabezpečení, které byly dříve na Zemi nepředstavitelné.
1: Utajené informace se skrývají i v naší minulosti. K jejich odhalení nestačí prolomení žádných kódů ani šifer. Jde totiž především o nedostatek pramenů, pamětníků a jejich svědectví, ale o tom až za chvilku. Planetárium.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Svantovít, Perun, Triglav, Radegast. To jsou jména některých bohů, uctívaných kdysi starými Slovany, dokud jejich víru nevyvrátil nástup křesťanství.
2: K tomu došlo během raného středověku. Poslední svatyně, kde se ono předkřesťanské pohanství Slovanů udrželo v živé podobě, přetrvaly do 12. století.
1: Povědomost o starých bozích, kultech a obřadech se rychle vytrácela, upadala v zapomnění a pro současné badatele je velmi obtížné zjistit, jaké to dávné náboženství vůbec bylo. Koho a jak staří Slované uctívali?
2: Pokusíme se tomu přijít na kloub. Vašimi průvodci planetáriem jsou Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
2: Pro začátek si musíme říci, z jakých zdrojů naše informace o náboženských představách starých Slovanů vycházejí a do jaké míry těmto informacím můžeme věřit.
1: Jak moc jsou v tomto ohledu zdroje a prameny, z nichž informace čerpáme, důvěryhodné?
2: Na to jsem se ptala religionisty Jiřího Dindy, vědeckého pracovníka Slovanského ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
3: Informačně nejhodnotnější pro nás jsou určitě písemné prameny, to znamená kroniky, různé legendy, nejčastěji teda středověké, které pochází z té doby, kdy ještě slovanské pohanství bylo reálně existujícím náboženským systémem, ale s těmi prameny je většinou problém v tom, že je psali bezvýhradně křesťané. Okrajově také muslimové, nějací arabští cestovatelé, kteří přišli do styku se Slovany, nám také nějaké informace zanechali, ale většina těch autorů vychází z toho křesťanského pozadí. Takže samozřejmě, když referují o tom slovanském náboženství, tak o něm mluví velice předpojatě. Zkreslují ty údaje biblickými citáty a nejrůznějšími literárními strategiemi, kterými se snaží vlastně vykreslit to náboženství tu jako kult démonů, tu jako modloslužbu, jako takovou teologickou chybu a používali celou řadu dalších strategií pro to, aby to nějak tomu svému čtenáři a sami před sebou obhájili, že o tom tématu vůbec hovoří. Takže když my potom ty prameny čteme a snažíme se je nějak vykládat, tak musíme se snažit odfiltrovat tyhle ty jejich propagandistické vklady do toho textu, což je zajímavá taková detektivní práce potom.
4: Takhle nejsou to jediné zdroje, odkud si ještě čerpají informace.
3: Rozhodně velkým zřídlem poznání toho starého náboženství je archeologie, která je jedinou nadějí, že ještě je schopná nalézt nějaké nové prameny, které nám něco prozradí. To znamená nálezy kultických míst nebo svatyň a chrámů, nebo i soch konkrétních bohů, které teda často nedokážeme úplně přesně identifikovat, že když nalezneme nebo archeologové naleznou konkrétní sochu, tak spojitý s těmi písemnými prameny je obtížné. Nicméně máme tím třeba potvrzeno, že spousta těch západoslovanských božstev byla skutečně mnohohlavých, že měly vícero hlav, jak nám to říkají právě písemné prameny. Mezi další ty informační zdroje naše, nebo to už jsou spíš metody toho bádání, patří jazykověda, hlavně historická, která se snaží najít významy a kořeny slov a vývoj jazyka, který v sobě samozřejmě zanechává nějaké stopy i těch tradic náboženských. A potom srovnávací mytologie a srovnávací folklor nebo folkloristika. Vlastně už od 19. století kvůli tomu nedostatku nějakých plnohodnotných pramenů autentických o tom náboženství bývá zvykem právě obracet se k folkloru novověkému, modernímu, který je potom promítán do těch starších dob nebo až do středověku, že by mohlo jít podle názoru právě těch badatelů z 19. století o nějaké pohanské přežitky, o něco, co se dochovalo v té lidové kultuře až do současnosti v podstatě. V některých případech

0: Koučký bílonký maso úplně se rozpadá.
1: To má chuť říz, je to krásné jídlo.
0: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
1: To dá tu sílu.
0: Takže pochválíme paní Canovou.
1: Musíme pochválit. A já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přes celé jídlo.
0: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všudy, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme, to je profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
1: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
0: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nasbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody. Ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitý sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to přítýká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propo pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině, jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si nám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se ho, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla, slaví 10. narozeniny.

0: sedíme, posadili jsme se, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mi to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně, jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli, náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě, stáli a slinili tam. Tak dostali zbytky.
0: Co ještě dělat takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No, tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. Pak někomu dělají bifteky, že jo? No.
2: My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
2: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. A táta pak jezdí teda nějakém po loukách a honí kráv.
0: No. Trkla vás někdy?
2: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ním moc nechodím.
0: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatny. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit. Tak, abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouření na vkošili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Českém Švýcarsku hasiči před požárem chrání domov pro seniory na Potokách. Klienti jsou zatím v bezpečí. Ministr životního prostředí Červený z motoristů chce pokračovat v jednáních s obcemi o plánu ochrany území v Krušných horách. V centru České Lípy radnice sjednocuje lampy a lavičky. Je dnes jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů, v platnosti je výstraha před požáry. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Hasiči v Českém Švýcarsku rozdělili požár na 4 úseky. Nad ohněm v lese u Jetřichovic létá 5 vrtulníků a na zemi zasahuje přes 500 mužů. Situaci přímo na místě sleduje reportérka Johana Tománková.
5: Nově mají hasiči 4. úsek požáru u domova pro seniory na Potokách. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody jsou klienti v bezpečí. Nejhorší je úsek u Staré Tokáně. Nad ohněm se stále střídají vrtulníky z bambivaky. Kolem poledne by jich tady mělo být 7. Hasit přijeli od řady ze 7 krajů. Hasiči by chtěli požár ještě dnes lokalizovat. Zásah ale komplikuje horko a zvedající se vítr. Z Rynartic Johana Tománková, Český rozhlas.
3: A situaci kolem požáru v Českém Švýcarsku budeme dál sledovat. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy 6. května. Týká se celé republiky s výjimkou jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit v příštím týdnu. Během pondělí se objeví první přehánky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny pokračují ve vypořádávání připomínek k plánovanému vyhlášení CHKO Krušné hory. Podle plánu minulé vlády měla být chráněná oblast rozlohou největší v Česku vyhlášena v letošním roce. Mluvčí agentury Karolína Šůlová ale uvedla, že proces je kvůli své složitosti obtížné časově odhadnout. Ministr Červený z motoristů chce o záměru jednat s obyvateli regionu a zohlednit jejich názory. Připravovaná chráněná krajinná oblast by měla mít rozlohu zhruba 1200 km čtverečních. Rozkládat by se měla od Kraslic na Sokolovsku po Děčínský Sněžník. Krušné hory jsou jediným pohořím v Česku, které nemá ucelenou ochranu.
6: Tam je vlastně problém ten, že v minulosti těch typů světel bylo prostě poměrně hodně. Spíš záměrem je teď vyměnit ty z období ještě z možná socialismu. Ty jsou vlastně v Žižkovce, v Jiráskově ulici, pak v Klášterní ulici nebo v Sokolské ulici.
3: Říká českolipský místostarosta Martin Brož z hnutí ANO. Na Masarykově náměstí v České Lípě radnice nechává postupně umisťovat nové lavičky a stylizované historizující veřejné osvětlení. Město tak pokračuje ve sjednocování mobiliáře a současně v naplňování manuálu veřejných prostranství. Ten si nechalo před 3 lety sestavit.
7: Sport.
3: Basketbalisté Děčína porazili ve čtvrtém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy Brno 84-75 a v sérii se ujali vedení 3-1 na zápasy. Jedna výhra je tak dělí od postupu do semifinále. Postup se naopak vzdaluje Ústí nad Labem. Sluneta podlehla v Opavě ve třetím duelu 69-85 a v sérii prohrává 1-2 na zápasy.
7: Počasí.
3: Dnes jasno až polojasno, postupně s přibývající vysokou oblačností, teploty i do 29 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů. Meteorologové stále varují před nebezpečím vzniku požáru.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici mezi Černochovem a Perucí se srazila dvě osobní auta. Kvůli likvidaci požáru v lese v Národním parku na Děčínsku je uzavřená silnice mezi Rynarticemi a Jetřichovicemi. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Přátelé milí, posluchači vážení, a je to tady. Rok se s rokem sešel a jak jsem již minule avizoval, je tady opět nominace na Retroslavíka. Loni se vám to moc líbilo dle písemných ohlasů a tak je tu dnes příležitost k odstartování první nominace. Je to trochu in memoriam. A začne optimisticky Karel Štědrý v roli rybáře, ale namíchnutého, že mu neberou.

Bebero. Ještě než uvedu někoho dalšího, tak vám řeknu ten mail. milan@drobny.info, to je celý. No a adresa do rozhlasu s korespondňákem nebo s dopiskem, to je jedno, to je Český rozhlas Sever, Ústí nad Labem, na Schodech 10. Tak, a jdeme dál. Nebudeme se striktně držet muž, dáma, ale tentokrát to vyšlo. Jarmilka Veselá a Ptačí píseň.

Já jsem se v nějakém minulém pořadu zmínil a také jim děkoval našim fandům v Německu, kteří pravidelně poslouchají retro. Paní profesorka Katja Retz, její kolega Horst Weber nebo Gerhard Eberhardt. Tak nyní nejen pro ně, ale pro všechny, co mají rádi píseň Hello Merlu a Milana Martina, tak ten tuto píseň naspíval německy.

Posloucháte Český rozhlas Sever a na něm Retro, ve kterém právě probíhá nominace na Retro Slavíka 2026. Valentino, se kterým se představí Věrka Špinarová, byl takový světák, stále na cestách, tak se hodí něco, co vypráví jedna žena kamarádce. Můj manžel je celý rok služebně na cestách a jen 3x, 4x za rok je na 14 dní doma. A není mu smutno? S účastí se ptá kamarádka. Ani ne, těch 14 dní uteče jako voda.

No musí být také trochu vážná. To dobře ví Jiří Grossman, proto zpívá o vzdálených bubnech, které slyší jako ve

Trochu něco o pravidlech slavíka, to nikdy neškodí, když se zopakují i několikrát. Tak vážení, vy si vyberete 3 zpěvačky, která se vám z nich zdá na 1., 2. a 3. místo a zrovna tak stejně u mužů. A teď už Vladinka Kozderková.

Ještě jsem se nezmínil, jaká by měla být mezi námi komunikace. Tedy vaše nominace může být mailem, já to radši zopakuju, jak jsem to řekl na začátku, že jo, to je lepší. milan@drobny.info nebo korespondenční lístek s adresou Český rozhlas Sever, Ústí nad Labem, na Schodech 10. A je to stejné jako loni. A Jiří Vašíček má loď?

Jelikož bude následovat Milan Chladil, uděláme mu radost, protože vím, jak je měl rád keci. Tato, a proč jdeme do obchodu tak pozdě v noci? Nemudruj a piluj. Ještě jeden kameňáček. Jak to, paní, že tomu vašemu klukovi je 15 a je pořád tak malý? Ale rošťák je to. Pořád se prál, až se srazil.

To bylo Kakaové Baby z roku 1959. To Ivon Přenosilová je už novodobější, ale courá se pomalu a líně.

že Karel Hála je nekorunovaný král swingu, to ho nějak neprotěžuje, to je prostě pravda. Posuďte sami, jak mu to jede a ještě mu svítí na hlavu slunce.

Vidíte, že to tak je? Přece si nebudu vymýšlet, je to stejný, jako když řeknu, že Hanička Zagorová uměla vnímat text a taky si některé písničky napsala sama, tedy texty. Jako tenhle s názvem Hany.

Karlička Gotoic musím potěšit židovským fórem. Ty on miloval. Mimochodem, takhle mluvil, když přišel z Plzně do Prahy. Jo, pane, že? To je jasný. No tak teď ten fórek. Když chtěl jeden muž skočit v kritické situaci do Galilejského jezera, přiběhl k němu izraelský policista. Ne, ne, ne, ne, ne, neskákejte. Jak může žít v nejlepších letech chtít skoncovat se životem? Protože já už nechci žít. No jo, ale jestli skočíte, já jako policista musím skočit za vámi. A já neumím plavat. A doma mám ženu a dvě děti. A já se kvůli vám utopím. Chcete si takovou věc vzít na svědomí? Nebuďte tak sobecký. Jděte domů a tam se v klidu a míru svého domova oběste.

Vážení posluchači, pokračujeme na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro, první nominací na Retro Slavíka 2026. A dalším vyvoleným je Josef Zíma.

z mužských letitých stálic na českém nebi populární hudby byl Valdemar Matuška. A věřím, že zůstane hodně dlouho, zrovna jako jeho písně, i když si někdy říkal Hříšník a Fláma, v doprovodu orchestru Václava Hybše.

No, tak co tomu říkáte? Máte z čeho vybírat? Půjde to těžko, co? Ale věřím, že svého favorita upřednostníte a já vám ještě nakonec dodám Pavla Bobka z písní, která je takovou hymnou na všech country festivalech, kdy ji nakonec zpívají všichni interpreti. Take me home, country road. Český text vymyslel Vladimír Poštulka. Veď mě dá cestová. Jo? A s tím se loučím. Já přeji vám krásný týden a příští neděli bude druhá nominace na Retroslavíka. Naslyšenou. Ahoj.

Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasičům komplikuje hašení požáru v Českém Švýcarsku zvedající se vítr. Výstraha před vznikem požáru bude platit až do středy. V centru České Lípy radnice sjednocuje lampy a lavičky. Dnešek bude polojasný až skoro jasný s teplotou do 28 stupňů. Krásné poledne zprávy a Jana Moravcová. V Českém Švýcarsku hasiči před požárem chrání domov pro seniory, klienti jsou v bezpečí. Na to hněm létají vrtulníky z bambivaky. Na místě je naše reportérka Johana Tománková.
2: Každou chvíli se přidají další dva vrtulníky z bambivaky, celkem jich bude hasit 7. Zhruba před hodinou hasiči přidali 4. úsek požáru, který je u domova pro seniory na Potokách. Klienti jsou v bezpečí. Hasiči oblast chrání, aby se k ním požár nerozšířil. Stále u Jedřichovic hoří zhruba 100 hektarů lesa. Hrozí pády stromů. Požár se stále mírně posouvá za Tokáň. Hasičům komplikuje zásah horké počasí, sucho a zvedající se vítr. Požár se podaří lokalizovat možná až zítra. Celková likvidace potrvá několik dní. Z Českého Švýcarska Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přehánky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě nechává radnice instalovat nové lavičky a veřejné osvětlení. Město tím pokračuje ve sjednocování mobiliáře a zároveň naplňování manuálu veřejného prostranství. Ten si nechalo před 3 lety sestavit. Postupně by stejné lampy a lavičky měly být v celém historickém centru, řekl místostarosta Martin Brož z hnutí ANO. Nikola Ivanov představuje v Domě umění Ústí nad Labem své nové audiovizuální dílo s názvem Svět se točí a voda padá. Mladá žena plave v řece nebo prochází městem. Ivanov chtěl prostřednictvím milostného dopisu spojit osobní rovinu i obavy z klimatické krize. Pomohlo mu tomu i to, že text je psaný z pozice někoho, kdo prochází časem jako nesmrtelný, vysvětlil umělec.
3: Viděl všechny chyby, které dovedly lidstvo až k té apokalypse. Politický situaci, kterou tam v náznacích popisuje. Současně vzpomíná jakoby na svou dávnou lásku z minulosti. V obou těch jakoby rovinách jde vlastně jako o téma nemožnosti i zapomenout na chyby, které se staly v minulosti.
0: Audiovizuální dílo Nikoly Ivanova Svět se točí a voda padá můžete v Ústeckém domě umění vidět do 29. července.
1: Počasí.
0: Jak už jste ve zprávách slyšeli, v platnosti dál zůstává výstraha před nebezpečím vzniku požáru, jinak bude polojasno až skoro jasno, teploty dnes do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Kamenické ulici v Děčíně havarovala 2 osobní auta, tak tam počítejte s komplikacemi, jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a krásnou neděli s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly nedělní polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína, přála si Věru Špinarovou A pořád tě mám ráda. Písničku posílá všem posluchačům pro hezkou neděli.

0: Víra Martinová na Českém rozhlase Sever, teda Věra Špinarová. 12 hodin a 18 minut k tomu a tu další písničku už vybírá paní Marie z Kamenického Šinova. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: I vám hezké odpoledne a já zdravím všechny posluchače. Přeji všem krásné nedělní odpoledne a písničku posílám všem jen tak pro radost a vám mnohokrát děkuji.
0: Taky děkuji, jenom doplním, že to bude Mirek Hofman a jeho Byl jsem v country nebi. Díky a naslyšenou, hezkou neděli.
1: Taky děkuji, nashledanou.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peci Klára. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ekaf, Johnny Horton. Jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se pro...

0: Mirek Hofman a byl jsem v Country nebe. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A k nám do studia se dovolal i pan Štěpán z České Lípy. Přál si písničku od Jalmana a spol divoký horský tymián. Písnička je pro paní Olgu.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Žalman z Póla, divoký horský tymián. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A to další už vybírá paní Maruška od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: I vám děkuji, zdravím vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače a prosila bych pro vás, pro všechny, od Ačky Janouškové, Zázrační doktor.
0: Písnička je připravená, tak já, paní Maruško.
1: A všichni užíváte neděli a vůbec další dny.
0: Díky, mějte se, naslyšenou.
1: Také naslyšenou, děkuji vám.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklep

Aťka Janoušková a její zázračný doktor. Na Českém rozhlase Sever právě teď probíhají písničky na přání. Pojďme se poprvé podívat na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Valdemara Matušku a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Písničku posíláme všem pro hezkou neděli. Posílá to paní Martina.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Valdemar Matuška a tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A k nám do studia se dovolal pan David z Prahy. Přál si Mariku Gombitovou a Koloseum.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever.

Posloucháte písničky na přání, ale teď jsme hráli i písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Pojďme se podívat teď na další e-mail, který jste poslali na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte prosím všem hasičům, kteří obětavě bojují s požárem v Českém Švýcarsku, třeba písničku od Brontosauru Na kameni kámen. Děkuji a zdraví paní Blanka ze středních Čech.

Brontosauři a Na kameni kámen. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Teď už vaše SMSky, které posíláte na číslo 91104. Prosím, píseň Zůru k výškám od Heleny Vondráčkové pro paní Jiřinu Bohdalovou k 95. narozeninám. Hodně zdraví a eláno přeji Iveta z Teplic i posluchači Českého rozhlasu Sever.

Helena Vondráčková na Českém rozhlase Sever. My stihneme ještě jednu písničku, prosím, o baladu o polních vtákoch od Miroslava Žbirky. Všem posluchačům i do redakce zdraví paní Jana z Roudnice.

0: Tohle byl Miroslav Žbirka a jeho balada o polních ptákoch a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Jana Moravcová připravuje nový přehled zpráv od nás ze severu Čech. My stále sledujeme dění okolo požáru v Českém národním parku České Švýcarsko, tak nás poslouchejte i nadále. Do jedné ještě posílám Karla Zicha a Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasiči se dál snaží dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Radnice v Doxech na Českolipsku chce zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. V Řecku začal květen chladným počasím, v horách u Athén sněžilo. Dnešek bude polojasný až skoro jasný s teplotami až k 28 stupňům. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál.
2: Snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu v tuto chvíli je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
0: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem chystal na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla v létě méně kazit. Radnice si nechala zpracovat studii zjišťující příčiny každoročního znečištění toxickými sinicemi. Kvůli tomu tam hygienici pravidelně zakazují koupání. Dokument zároveň navrhuje opatření, které mají problém zmírnit. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva.
3: Studie podle nezávislého starosty Romana Fajbíka ukazuje, že účinnost dřívějších opatření, jako je revize kanalizace, sítě začíná postupně slábnout. Mezi budoucí opatření patří zejména práce se sedimenty v Robeckém potoce, které obsahují velké množství fosforu. Právě fosfor je jednou z hlavních živin podporujících růst sinic. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA, s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí potěšilo tamní zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem. Podle jejich zástupců se díky dešti a sněžení naplnily nádrže na vodu.
1: Počasí.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Počasí pro dnešek polojasno až skoro jasno s vysokou oblačností. K večeru jí bude přibývat a teploty naměříme do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Tunelu Panenská na dálnici D8 ve směru na Německo čekejte komplikace na 85. kilometru a kvůli hašení lesního požáru je zavřená silnice mezi Rynarticemi a Jetřichovicemi na Děčínsku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné odpoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
5: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
4: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
5: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně tak kráčně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
4: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
5: No.
4: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
5: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
4: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
5: Děkuji
4: moc.
5: Mějte se krásně, hezký večer.
4: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
4: No samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
4: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
4: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl Aleš, idol, že jo? Byl, no tak když ho měla Pilarka, no, tak to nemohl být ošklivej chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
4: No, no to až tak, teď tak, ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, ježiš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm, ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
4: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
4: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
4: No, no. To je dokonalý.
6: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
4: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
4: tak?
6: Vlastně ano.
4: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
4: Strýček,
6: ona
4: takže
6: byla
4: teta?
6: Byla moje nevlastní teta.
4: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
4: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
6: no,
4: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
4: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro
4: že byste ještě
6: Majera.
4: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
4: Ale no jistě, co mu chcete strýčku? Dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje no. Vidlema. Muzikálu napsal
6: bílou,
4: a já od něj napsal. Ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
4: On je duchem velmi
6: nikdy
4: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
4: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
4: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
4: všechny ty Spotifye. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
4: přece
6: ne,
4: bylo umělecké dílo.
6: Hele,
4: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat. No, já to chci čuchat, tu křídovou.
6: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
4: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
4: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
6: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
4: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
4: To je dokonalý.
6: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
4: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Syn, Majera no, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
6: Eva dostanu... Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
4: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
4: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
4: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
4: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
4: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
6: ohledech. To je seriózní zpráva.
4: No,
6: že Bůh, kdo by se tam našel.
4: To je pravda. Ondřeji, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jaký uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
6: se,
4: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
4: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
4: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
4: Tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě také nesmírnou ctí.
4: Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
4: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: zabije, teda
4: ne,
6: potom,
4: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo. Jsem
6: ano, jako, jistě.
4: Můžu ti to ukradnout takhle, veď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny.
4: Z daleké.
6: S čím dal tím vzalující se.
4: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan, a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny, a my jsme tak jako spíš bavili, a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?

0: pořadu. A to teď jako, ne, že bych dělal reklamu Českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
1: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená. Ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
0: Ježišmarja.
1: Jo?
0: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
1: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luzkou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
0: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
1: ano,
0: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
1: Ano, co se rozsahu týče, ano, nebylo to nejkošatější.
0: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
1: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
0: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
1: No jistě. No,
0: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
1: Ano.
0: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
1: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
0: No tak
1: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
0: zpěvácích.
1: Ano,
0: on byl nemilosrdný.
1: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
0: Jistě.
1: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
1: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se

0: děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. V sobotu.
1: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
0: Ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
2: není
0: to
2: pravda.
0: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
2: Není.
0: Ale Ondřej vyšel, aby to bylo v té chvíli.
1: No to je úplně jiná atmosféra.
0: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
1: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
0: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
1: Škoda, že to už nebudem natáčet, já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
0: Ano.
1: Ale noční ptáci je hezký
0: krásný
1: název pořadu.
0: Já bych to zavedla i tady.
1: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad.
0: To je
1: to jako my si ze všeho.
0: Noční ptáci.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová. A vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádnej playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkový, Meky Šbirkovi, teď tobě. No,
3: je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak to si SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak Jevice se hádat zjistě. Ne, dámy a pánové, prosím, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tedy na pódium. A netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují cmundu po kaplicku, aby balinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatit. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbohem je rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu...
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale...
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jaké kvůli veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily a ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média, veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat, opravdu si toho nesmírně ceníme, vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás pět nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají dva kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: Dva kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
0: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: K Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
8: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda. No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
6: ne,
0: říklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený švej!
10: Pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orchestr, hrajte, proba, hrajte. Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte tu večku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku hasí zhruba 500 hasičů a 5 vrtulníků. Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Karlovarské letiště má podle premiéra Babiše přejít pod armádu. Bude polojasno až skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Hasičům se zatím nepodařilo dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Rozdělili se ho na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Oheň hasí zhruba 500 hasičů a 7 vrtulníků. Hasiči využívají i další speciální techniku.
2: Za prvé jsou tady čtyřkolky a drony. Máme tady na letišti v Křivské 2 flexitanky, což jsou vodní nádrže o objemu 50 kubických metrů, které slouží právě k rychlému načerpání vody do plambivaku.
0: Oheň hoří na ploše zhruba 100 hektarů. Hasiči se ho snaží uhasit od včerejšího odpoledne. Přes noc se jim podařilo zabránit jeho dalšímu šíření. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jeho západu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteorolog Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubiše z ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Někteří koaliční partneři slovenského premiéra Roberta Fica nesouhlasí s jeho podporou Ukrajině na její cestě do Evropské unie. Tu Fico přislíbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému ve společném telefonátu. Ficův postoj kritizoval na svých sociálních sítích například předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. Zdůraznil, že jeho strana je jednoznačně proti tomu, aby se Ukrajina stala členským státem Evropské unie.
1: Počasí.
0: Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požáru a to až do středy. Počasí pro dnešek polojasno, skoro jasno. Večer čekáme vysokou oblačnost. V průběhu večera ji bude přibývat a teploty dnes do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U exitu 87 Petrovice na D8 ve směru na Ústí čekejte kolonu a kvůli hašení lesního požáru počítejte s uzavírkou silnice mezi Rynarticemi a Jetřichovicemi na Děčínsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po druhé hodině začíná na Českém rozhlase Sever nedělní pohodové odpoledne. Zvláštní tedy nejvyšší stupeň poplachu stále platí u rozsáhlého lesního požáru v Českém Švýcarsku. Aktuálně tam zasahuje asi 70 hasičských jednotek, požár ale pod kontrolou pořád nemají. Naše reportérka k tomu už za chvíli řekne víc, ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Petra Janu a později i Věra Špinarová.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Petra Janů dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Dnešní Českány připomenou největší leteckou havárii u nás už teď s Vojtou Kotkem.
1: Českány. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí.
2: Největší letecká havárie. Nejtragičtější letecká nehoda na našem území se stala 30. října 1975. 4 roky starý letoun Douglas DC-9, operovaný jugoslávskými aerolinkami, havaroval krátce před přistáním v pražské městské části Suchdol. Na palubě cestovalo 5 členů posádky a 115 převážně československých turistů, kteří se vraceli z dovolené u moře v černohorském Tivatu. Pilot v mlze ztratil spojení s letištěm Ruzyně a sestoupal příliš nízko. Nad údolím Vltavy letoun škrtl o skály a zřítil se do zahrádkářské kolonie v Suchdole. Při havárii a na následky zranění zemřelo 75 cestujících a 4 členové posádky. Toto smutné číslo ale mohlo být mnohem vyšší, nebýt rychlého a profesionálního zásahu pražských záchranářů. Tragédie se pak stala námětem jednoho z dílů televizního seriálu Sanitka. Další rekordní letecká nehoda na našem území postihla opět jugoslávskou aerolinku. Po bombovém útoku se letadlo společnosti JAT zřítilo v Českém Švýcarsku a jedinou přeživší byla letuška Vesna Vulovičová, která přežila volný pád z výšky přes 10 000 metrů a je zapsána v Guinnessově knize rekordů.
1: Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: Lucie Bílá dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pohodové nedělní odpoledne a my se budeme samozřejmě věnovat hlavním událostem tohoto víkendu, tedy rozsáhlému lesnímu požáru v Českém Švýcarsku. Ten hasiči pořád nemají pod kontrolou, aktuálně ho likviduje na 500 lidí. Pomáhá jim taky několik vrtulníků a ty pro vodu létají na letiště nedaleko od Chřibské na Děčínsku. A právě tam máme reportérku Danielu Pilařovou. Danielo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, jak právě slyšíte, jak asi dobře slyšíte, já stojím na letišti Chřibské na Děčínsku, těsně u přistávací plochy, zrovna se chystá startovat vrtulník Mi-8.
0: Tak, Danielo, slyšíme se, zdá se, že jsme ztratili spojení, vyzkoušíme to tedy ještě jednou.
1: Při vynášení altánu na Marijinu vyhlídku a... Haló,
0: haló. Ano, už se slyšíme. Tak, Danielo, my jsme skončili u toho, že tedy vzlétá vrtulník.
1: Ano, ano.
0: Tak můžeš pokračovat.
1: Vzlétá tady vrtulník Mi-8, který už tady... Ano, ano. Tady už několikrát pomáhal v Národním parku České Švýcarsko. A ten vrtulník se chystá do vzduchu a tady na té přistávací ploše nabírají všechny helikoptéry vodu, aby ji schazovali na požářišti. Ta situace se na požářišti nějak dramaticky nemění. Hasiči rozdělili celou oblast do 4 sektorů a od včerejška přibyl tedy další úsek, kde se nachází domov pro seniory na Potokách. Podle hasičů, ale tamním klientům žádné nebezpečí nehrozí. Dva úseky požářiště jsou podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody pod kontrolou a většina hasebních prací i techniky se teď soustředí na ty dva zbývající.
0: Daniel, kolik vrtulníků tedy teď pomáhá s hašením?
1: Aktuálně jich tu léta už 7. Probíhá tedy velice intenzivní hašení ze vzduchu. Pro vrtulníky jsou tady na letišti připravené 2 flexitanky. Kdyby si to měl člověk představit, tak je to taková velká oranžová velkokapacitní nádrž, která pojme 54 kubíků vody. Já ještě dodám, že správa Národního parku byla nucená uzavřít další cesty, třeba modrou trasu z druhé brány k Boru, anebo žlutou od parkoviště u Doubice k Louce na Tokání. Seznam všech uzavřených cest najdou lidé na oficiálních stránkách Národního parku, tak než se sem vypravíte, je asi moudré se na ty stránky podívat. Na ty uzavírky jsou hlavně kvůli tomu, že se po těchto cestách pohybuje hasičská technika. A pokud by lidé chtěli přilepšit zasahujícím hasičům, můžou od půl páté nosit trvanlivé potraviny nebo sušenky do infocentra v Chřibské. Neznamená to, že by hasiči byli v terénu bez vody a jídla, ale při posledním požáru v Národním parku před 3 lety hasičům jako poděkování lidé posílali různé dobroty a můžou to udělat i teď.
0: Daniela Pilařová přímo z místa. Díky za informace a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Iveta Bartošová dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Podle knižní předlohy Jiřího Stránského natočil režisér Jan Sebechlebský film Tichá pošta. Příběh francouzského pilota sestřeleného za druhé světové války nad naším územím. Vesnické děti se ho snaží zachránit a předávají si ho jako tichou poštu. Část venkovských scén se natáčela v Zubrnicích a Slávka Brádlová si tam povídala se dvěma herci, Eliškou Dytrichovou a Matějem Hátkem.
1: Scénář se mi moc líbil a co mě oslovilo především je, že ten příběh se skutečně stal, že ho vyprávěl politický spoluvězeň pana spisovatele Stránského. On to potom takzvaně hodil na papír. To téma války a vůbec odvěkýho souboje dobra a zla je zase už aktuální, tak tohle všechno dohromady mě oslovilo velmi, velmi. A navíc jsem kdysi hrál ve Zdivočelý zemi, což je autorem scénáře taky pan Stránský.
2: Říkáte, je to ten souboj dobra a zla. Bohužel někdy v životě to není jako v té pohádce, že dobro vždycky zvítězí. A přesně v tom příběhu vy jste na straně toho dobra nebo toho zla, anebo tak někde mezi. Jak byste charakterizoval postavu?
1: To je otec rodiny, čestný člověk, pracuje v lese, má v sobě morálku hlubokou, miluje svoji ženu a má rád svoje děti a chce to, co chceme skoro všichni, prostě jenom žít a mít se hezky, respektive abychom byli šťastní, což vzhledem k té situaci kolem nich se ne úplně daří.
2: Do toho povídání se nám zleva mísí parní mašinka, zprava vytápění stanu pro herce, no a občas se do těch scén mísí i děti. A co já vím, tak režiséři říkají, nejhorší je natáčení s dětmi a se zvířaty. Říkáte, že vy jste vlastně otec rodiny, tak předpokládám, že nějaké ty děti kolem vás jsou. Jaké to je natáčet s dětmi?
1: Záleží na tom, no, těch Tomášů holých jako je málo, takže vybrat správný děti, aby byli schopní vlastně nějaký autenticity, což není jenom o talentu, ale taky o zkušenostech. Ten dětský herec mít pochopitelně nemůže, tak to vím, je to těžší samozřejmě. No.
2: Může dojít k tomu, že se obraz opakuje ne kvůli dítěti, ale kvůli mistru herci?
1: Ježiš, tak to samozřejmě, to moc krát už se stalo a nejspíš se to ještě stane.
2: Eliška Dytrichová, jedna z hereček filmu Tichá pošta, tak zkusíte charakterizovat ve stručnosti tu vaši postavu?
3: Ta postava hlavně se snaží vlastně zachránit toho Pierra, takže vlastně tak jako vůdcem celého toho příběhu. Snaží se organizovat ty děti, aby to celé pak dopadlo dobře.
2: Je to pro vás první větší zkušenost, předpokládám?
3: Ano, ano, já jsem ještě jako nikdy právě netočila žádný film, takže to je pro mě úplně nové, ale jsem za to hrozně ráda a baví mě to.
2: V tom scénáři se píše, že pilot je Francouz, tak by mě zajímalo, jak se ve filmu pojme po tomto domlouvání.
3: Že on na nás bude mluvit francouzsky, ale my mu vlastně rozumět moc nebudeme.
2: Nicméně on pochopí, že mu chcete pomoci.
3: Přesně tak.
2: Jak dalece pan režisér Sebechlebský přijímá třeba snahu o improvizaci?
3: Hodně právě chce, aby jsme to hráli tak, jak to my cítíme. A pak nám k tomu říká nějaké poznámky, aby to vypadalo lépe na té kameře.
2: Nevím, jestli jste měla čas trošku se rozhlédnout po okolí.
3: Moc ne, no, já jsem vlastně buď v hotelu nebo na place.
0: Za to diváci budou moci ocenit zubrnickou vesnickou scenérii a třeba i dobovou školní třídu. První program České televize uvede film Tichá pošta dnes večer.

0: Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už pojďme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Z vlakové zastávky ve Stadicích na Ústecku vyrážíme s Evou Bucharovou po zelené na Vlouskou horu. Eva nám nejdříve připomene legendu, která se k hoře vztahuje.
2: Než se Přemysl Oráč vydal do Prahy za kněžnou Libuší, odehnal své dva voly se slovy jděte, odkud jste přišli. Ti zmizeli ve skále na úpatí Volské hory, která se za nimi hned zavřela. Podle další legendy, od té doby z hory vytéká Močůvka a ozývá se volské bučení. Ze Stadic je dobře vidět jak na vrchol Volské skály, tak právě i na vrchol Volské hory. Od vlakové zastávky ve Stadicích tedy vyrážíme po zelené, podejdeme pod dálnicí a pak už stoupáme vzhůru lesem do svahu Volské hory. Hned z kraje míjíme po pravé straně betonový bunkr. Za ním si můžeme udělat odbočku. Po asi 380 metrech totiž odbočuje ze značené stezky vpravo nenápadná pěšina. Z kraje stojí kamenný mužík. Pěšina vede mezi roztroušenými balvany k čedičovým schodům, stoupajícím prudce vzhůru. Na první pohled nejsou zřetelné, ale bystrý zrak je nepřehlédne. V každém případě pro snadnou orientaci doporučuji i navigaci GPS. Teď už je jenom na nás, jestli se po schodech vydáme vzhůru a užijeme si přitom tajemné atmosféry místa. Postupným očišťováním se ukázalo, že schodišťových stupňů je víc než 200. Část jich je dobře usazená a zachovalá, některé jsou zborcené. Po schodech můžeme vystoupat až na vrchol Volské hory, anebo se vrátit na zelenou a užívat si na lesní pěšině sem tam výhledy až na Ústí nad Labem. Samotný vrchol Volské hory je totiž zalesněný a mimořádný rozhled neposkytuje. Stejnou cestou se vrátíme z Volské hory zpátky do Stadic. A když zbude trocha času do odjezdu vlaku zpátky do Ústí nad Labem, zajdeme si prohlédnout barokní most. Tato kamenná památka z konce 18. století překlenuje řeku Bílinu. Most o délce asi 40 metrů a šířce asi 4 metry byl v roce 1995 zrekonstruován. Původně čtyřoblouková stavba má dneska dva oblouky zasypané. Most je stále v provozu.
1: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Sebastian dospíval, 14 hodin a 47 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu požár lesa v Českém Švýcarsku. Území se rozdělili na 4 úseky, ve dvou větších jim s hašením pomáhají vrtulníky z bambivaky. Situaci komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál. Na místě je asi 500 hasičů, jednotky na ploše o velikosti 100 hektarů zasahují od včerejšího odpoledne. O vzniku požáru mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Tomáš Pancíř a mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov.
1: Teď v posledních hodinách je potřeba říci, že se zdvihá přesně podle předpovědi poměrně čerstvý vítr, což ten zásah určitě neusnadňuje. A uvidíme, jak se bude dařit tedy to požářiště držet v těch mezích, tak jak se to podařilo přes noc, protože jedna z lepších zpráv dnešního dne byla, že přes noc se rozsah toho požáru zásadním způsobem nezvýšil.
2: Všichni samozřejmě máme v paměti velký požár v Národním parku České Švýcarsko před 4 let. Tentokrát hoří v úplně jiné oblasti?
1: No, hoří, řekněme, vzdušnou čarou asi 8 kilometrů od té oblasti, kde hořelo před 4 roky. Ta oblast má takovou charakteristiku, že není úplně turisticky exponovaná, nechodí sem žádné turistické proudy. Samozřejmě neznamená, že tady žádní návštěvníci nejsou, je to ale spíš poklidnější místo. No a to místo toho vzniku požáru bylo poměrně blízko asfaltové obudové silničky z Dolní Chřibské směrem na Jetřichovice a potom naopak poměrně daleko od značených turistických tras.
2: Jak velká část Národního parku je aktuálně kvůli tomu požáru uzavřená a respektují to návštěvníci?
1: V zásadě teď je uzavřena ta část, kde se hasí, jsou tím hasebním zásahem nebo tím celým požárem omezené jenom dvě turistické trasy prozatím. Je to cesta z Rynertic do oblasti Natokání a právě z oblasti Natokání směrem k informačnímu středisku Saula, kde je taková asfaltová silnička, která teď představuje taky důležitou základ pro ten hasičský zásah, protože tvoří takovou přirozenou bariéru mezi tím úsekem, který hoří a ostatními lesními úseky. Jinak všechny ostatní turistické cíle a trasy jsou v Národním parku v současné chvíli dostupné. Důležité pro návštěvníky ale je, že správa parku zvýšila vlastně stupeň výstrahy na požárním semaforu, takže to znamená, že se po Národním parku návštěvníci smějí pohybovat pouze po značených turistických trasách a nesmějí do lesů vstupovat v noci.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Situace by se měla zlepšit příští týden. Během pondělí se objeví první přehánky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen včera hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů.

Marie Rotrová a Lásko voníš deštěm. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky nedělní pohodové odpoledne. Jana Moravcová připravuje nové aktuální zprávy. Dozvíte se i to, že u požáru v Českém Švýcarsku dále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů a dál se nešíří. Podrobnosti už za chvíli. Já posílám do třetí ještě Stinga. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké odpoledne.

Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: U požáru v Českém Švýcarsku dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů. Pevnost Terezín se dostala na takzvaný indikativní seznam UNESCO. V noci schořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, ale i polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré nedělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Hasiči druhým dnem pokračují hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko mezi Rynarticemi u Jetřichovic a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky. Dva zůstávají i dnes odpoledne problematické. Zhruba 500 hasičů se snaží i pomocí speciální techniky a 7 vrtulníků dostat požár pod kontrolu. Informoval o tom mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se musí často střídat, a to i kvůli riziku přehřátí. Hasiči se měřují hlavně na ohnisko v oblasti Natokání a na úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Podle Kalvody aktuálně obyvatelům domova nehrozí nebezpečí a není potřeba je evakuovat. Ministerstvo kultury zapsalo pevnost Terezín z 18. století na takzvaný indikativní seznam památek UNESCO. Nově se k Terezínu přidala taky pevnost Josefov. Společně tak podle historika Jiřího Hofmana vznikla silnější nominace.
2: Potvrdili jsme si tu naši výjimečnost Terezína a současně i jsme pomohli dostat se tam Josefovu a celý to tvoří ten mezinárodní celek, což je i ta citace z toho vyhodnocení Ministerstva kultury, že ano, jsme unikátní, máme obrovský potenciál, ale zejména v té mezinárodní sériové nominaci.
0: Současně jde o důležitý krok, který pevnostní města přiblíží k možnému zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. V noci na dnešek zcela schořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu nikdo nebyl, příčinu vzniku požáru a výši škody budou hasiči podle mluvčí Elišky Kubíčkové zjišťovat. Vstup do areálu z Přemyslovy ulice je uzavřený. Přístupný zůstává autokemp a chatky. Pro návštěvníky platí zákaz vstupu na hlavní molo, uvedli zástupci města na svém Facebooku. Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Organizace Reportéři bez hranic v nedávno zveřejněné zprávě uvedla, že svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let.
1: Počasí.
0: Meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požárů. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, ale i polojasno. Teploty do 27, na horách do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jindřichovické ulici v Novém městě pod Smrkem na Liberecku havarovala 2 osobní auta, je to nedaleko tamního Mírového náměstí a mezi Jetřichovicemi a Chřibskou na Děčínsku je silnice uzavřena kvůli rozsáhlému požáru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 3. hodině my pokračujeme v našem nedělním pohodovém odpolední. Umělec Nikola Ivanov představuje v Domě umění Ústí nad Labem své nové audiovizuální dílo s názvem Svět se točí a voda padá. My se tam podíváme za chvíli, ale jako první písničky zaspívá Karel Gott a těšte se i na Jiřího Korna.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Karel Gott a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Dům umění Ústí nad Labem ovládl 12-minutové video umělce Nikoly Ivanova s názvem Svět se točí a voda padá. Načasová meditace složená z emocí, obav, ztrát i začátků a cesty se v galerii promítá na dvou stěnách v 7 kanálech.
1: Ještě jsem tady v Domě umění nezažila, abych přišla do toho výstavního prostoru a za těžkými závěsy byla tma. Bylo tam prázdno, přišlo mi to nejdřív jako podzemní garáž, kde nejsou auta, ty sloupy tam. A na dvou stěnách, vlastně na 7 kanálech, jako by se tam promítalo 7 filmů. Opravdu to, i včetně toho zvuku, to vtáhne do děje.
2: Ta forma, na kterou jsem přišel, byl forma milostného dopisu, nebo vlastně jakoby dopisu, který je poslán po konci vztahu. Mě to otevřelo úplně jakoby nový obzor uvažování. Tady to vlastně pro mě byl takový jakoby obrat k nějaký větší introspektivnosti a i třeba začlenování jakoby nějakých vlastních mých prožitků a zkušeností.
1: Řekl Nikola Ivanov k formě svého díla. Mladá žena ve filmu prochází starými uličkami a také plave v řece. I když se to na první pohled nezdá, autor se dotýká i klimatické krize. Inspirovali ho k tomu fotomontáže ze 30. let. Zobrazovali zaplavené pobřežní oblasti po použití vesmírných zrcadel na osvětlení země.
2: To mě jako donutilo jakoby přemýšlet právě nad tématem té zkázy, kdy samozřejmě jako tam byla naprosto zřejmá nějaká paralela se současným vývojem klimatické krize, kdy vlastně ty města budou dost možná zaplavena v budoucnosti bez toho, že bychom potřebovali ty vesmírné zrcadla.
1: Nikola Ivanov také přiblížil, jak osobní a globální rovinu stvárnil. Pomohl i prvek nesmrtelnosti.
2: Mluví z perspektivy někoho, kdo prožil několik staletí, viděl jakoby všechny ty jakoby chyby, které dovedly vlastně lidstvo až k té apokalyptické situaci, kterou tam tak jako v náznacích popisuje. Ale současně vzpomíná jakoby na svou dávnou lásku z minulosti. V obou těch jakoby rovinách jde vlastně jako o téma nemožnosti i zapomenout na minulost nebo na chyby, které se staly v minulosti.
1: Do zhruba 12-minutového díla Nikoly Ivanova se můžou návštěvníci Domu umění ponořit do konce července. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Skupina Opět a Hradeček dospívala, vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme se společně zaměřit na počasí a proto jsem zavolala ústecké meteoroložce Polině Maťujně. Já vám přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak se počasí bude vyvíjet ještě v průběhu dnešního dne a třeba večera a noci?
1: Tak v průběhu dnešního večera budeme očekávat, že od východu nám bude přibývat ještě vysoká oblačnost a samozřejmě budeme očekávat i pokles teplot. Zítřejší ráno už budeme vítat spíš pod oblačnou oblohou. Co se týče ranních teplot, tak očekáváme, že budeme mít něco mezi 13 až 10 stupňů Celsia, ale při slabším větru, hlavně v údolích, můžeme mít i kolem osmičky.
0: V souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko se musím určitě zeptat i za hasiče. Čekáme nějaké srážky, které by pomohly?
1: Srážky čekáme pondělí, ale jenom ve tváru opravdu slabých přeháněk, které budou ojedinělé a hlavně na horách, takže asi tohle moc Českému Švýcarsku bohužel nepomůže, ale nějaké silnější srážky začnou už v úterý odpoledne a budou pokračovat nadále dokonce i během středy a čtvrtka. V nich by nám mohlo napadat celkově i přes 20 mm srážek, takže ano, srážky očekáváme a doufáme, že budou opravdu ve správném objemu.
0: Pojďme se ještě podívat na to, jaké zítra budou teploty, to jsme ještě nezmínili.
1: Tak zítra maximální teploty

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Když dozrálo víno, zpíval Petr Spálený a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Nejdelší sériově vyrábené motorky v historii se vyráběly na severu Čech, konkrétně v malé továrni v Krásné Lípě.
2: Nejdelší a jeden z nejlegendárnějších motocyklů vůbec se strojil Albin Hugo Líbiš, rodák z česko-německého pohraničí. První motocykly začal Líbiš konstruovat ve 20. letech minulého století. Líbiš získal zkušenosti z kopřivnické automobilky a konstrukci vlastních motorek bral zřejmě jako koníček. Na českém trhu se první motocykly pod názvem Čechie začaly nabízet po roce 1924 a v sousedním Německu figurovaly pod označením Bemerland. Odtud právě vznikl název Čechie Bemerland. Motorky vyráběl Albin Líbiš nejdříve v Krásné Lípě a později v továrně v Kunraticích u Šluknova. Čechie vystihoval dlouhý trubkový rám, prototypy měřily dokonce 3 metry, ale do sériové výroby se dostaly pouze zkrácené verze. Motorky zdobila i v té době naprosto výjimečná hliníková litá kola. Nadějnou budoucnost pozastavila druhá světová válka a její konec znamenal i konec výroby motocyklů. Zakladatel Albin Hugo Líbiš po válce nuceně odešel i s celou rodinou do německého Passowa. Firma přišla do rukou státu a kvůli špatného hospodaření definitivně v roce 1947 zanikla.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Jiří Korn, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Cesta po dálnici z Prahy do Ústí nad Labem nebo Chomutova trvá zhruba hodinu. Přesto se někdy zdá, jako by sever Čech byl na konci světa. Konečně i na nákupy nebo vánoční trhy jezdíme raději do Německa. Aby se na naše severočeské potřeby nezapomínalo, máme hejtmana, regionální vládu i soudy, ale třeba taky univerzitu nebo veřejnoprávní rozhlas. Tedy prozatím. Z návrhu nového zákona o veřejnoprávních médiích totiž regionální média vypadla. Co to znamená? O tom si Zuzana Zejdová bude v pořadu O čem se mluví povídat s politologem Petrem Bláhou.
1: O čem se mluví?
2: V kraji máme hejtmana a regionální vládu, zastupitelstvo, regionální úředníky, krajský soud, hasiče, policii, ale taky třeba univerzitu nebo regionální veřejnoprávní rádio. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě v polovině dubna představil veřejnosti návrh vládní koalice na změnu zákona o veřejnoprávních médiích, z kterého regionální média vypadla. Jaký je podíl krajů na dělbě moci ve státě a role regionálních médií v životě regionu? Jaký je úkol svobodných médií v politice a jaké existují přístupy k zajištění jejich nezávislosti? O tom všem se teď budeme bavit s Petrem Bláhou, vedoucím katedry politologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na Českém rozhlase Sever posloucháte pořad O čem se mluví. U mikrofonu je tentokrát Zuzana Zejdová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
2: A na druhé straně stolu politolog Petr Bláha. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
2: Proč máme v kraji hejtmana, radu, zastupitelstvo a vlastně v malém totéž, co je na úrovni státu v Praze?
3: Těch důvodů samozřejmě je několik. Česká republika možná není úplně tak velkým státem, aby jsme měli velké regiony ve stylu spolkových zemí třeba v Německu, ale musíme si uvědomit, že regiony v České republice mají velmi odlišné charakteristiky a ať se nám to může zdát poněkud absurdní, tak pro politika, který je předsedou vlády v Praze a můžeme se bavit o tom, ať je to kdokoliv, ať je to Andrej Babiš nebo to byl Petr Fiala, tak problémy Ústeckého kraje můžou být velmi cizí, takže ty kraje potřebují samostatnou správu někoho, kdo vidí do každodenní reality toho regionu a není to jenom ten centralizovaný pohled z Prahy.
2: Je tedy to rozdělení podílu na moci jakýmsi prostředkem, kterým ústava nutí politiky, aby se dohodli?
3: Já si myslím, že bych neřekl, že je to úplně nástrojem, který nutí politiky se dohodnout, ale je to něco, co zefektivňuje ten výkon a samozřejmě to usnadňuje celý ten proces, protože to odbourává některé problémy a lépe to zprostředkovává ty zájmy vlastně občanů těch regionů tomu centru.
2: A mají občané zpozornět, pokud někdo tvrdí, že je potřeba šetřit a to rozhodování zjednodušit, centralizovat?
3: V tomhle případě ano, protože my si musíme uvědomit, že Česká republika má pořád tři regiony, které se potýkají s velkými problémy. V různých kategoriích mluvíme o nich jako o strukturálně postižených regionech. Je to Ústecký kraj, je to Karlovarský kraj, je to Moravskoslezský, které opravdu tu specifickou správu potřebují a mají problémy, které jsou jiným regionům naprosto cizí. Takže tohle to odbourat a řídit to centrálně, tak hrozí, že odbouráme spoustu specifických záležitostí, které ty regiony vyžadují k tomu, aby fungovaly skutečně efektivně.
2: Je to drahé? Je demokracie pomalá a drahá?
3: Demokracie možná pomalá je, ale samozřejmě ona to je její výhoda, protože ty překotné změny často můžou způsobit velké problémy. A ta otázka toho, jestli demokracie je drahá, tak já bych nerad asi kalkuloval o hodnotě demokracie, protože tím se dostaneme do toho, že z ní uděláme nějakou komoditu. Samozřejmě má nějaké své náklady, ale jde o to, jestli chceme, aby ten stát fungoval efektivně, aby zajišťoval občanům ten nutný servis, aby zajišťoval jejich práva. A řekněme si na rovinu, spokojení občané jsou něco, co se nedá úplně finančně vyčíslit.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: 14 krajů, 14 stanic veřejnoprávního rozhlasu, to asi není náhoda. Co tím podle vás zákonodárci v tom roce 1991 chtěli dosáhnout?
3: Samozřejmě specifického zpravodajství, které bude přinášet opravdu ty problémy, které, dejme tomu, tíží nebo zajímají občany v těch jednotlivých regionech. Protože představa, já se mluvám, že půjdu hrát do sportovních paralel, ale kdyby fanoušci v Ostravě poslouchali o výsledcích pražské slávy neustále a neslyšeli by, jak hraje Baník Ostrava, tak by se jim to asi nelíbilo. A zkrátka občana v Ústí nad Labem možná nezajímá, co se děje zrovna v Jihlavě, co se děje v kraji Vysočina, co tam mají za aktuální problém, protože ho tíží ty svoje věci. A kdyby to řešilo jedno médium na celostátní úrovni, tak má v podstatě 14krát méně prostoru, když to řeknu. Takže ti občané by ten servis nedostávali tak, jak by ho měli asi mít.
2: Rozumím. Takže tím jste vlastně začal mluvit, odpovídat na moji další otázku. To znamená, jaká je funkce nezávislých médií v demokratickém státě obecně?
3: Samozřejmě zprostředkování informací. Můžeme se bavit v kontextu té diskuze o tom, jestli ty informace jsou objektivní nebo nejsou, ale je to velmi těžké na posouzení, protože to souvisí s nějakými hodnotovými postoji občanů. Ale to zpravodajství by mělo být pokud možno nezaujaté a věcné, což je úkol veřejnoprávních médií, aby zprostředkovali občanům skutečně to, co se děje, a ne něco, co by se dalo nazvat propagandou či nějakým v podstatě politickým zpravodajstvím, ale v tom smyslu jako stranického zpravodajství.
2: Dobře, chtěla bych se zeptat i v souvislosti se rozmachem sociálních sítí a vůbec informování na internetu, těch kanálů, kterými se informace k lidem dostávají, je nepřeberné množství. Potřebujeme profesionální novináře i v době internetu a sociálních sítí?
3: Já si myslím, že s tím rozmachem sociálních sítí a internetu profesionální novináře potřebujeme o to více, protože když se podíváme na to, jak funguje mediální gramotnost, její vzdělávání na školách a jaká je vlastně obecně úroveň mediální gramotnosti občanů České republiky, tak zjistíme, že to leckde je na nevalné úrovni. Konec konců náměstek ministra školství v nedávné době sdílel vlastně digitálně upravenou fotografii, která mohla velmi poškodit určité osoby, nařeknu v podstatě ze spolupráce s teroristy a tak dále. A tohle udělá náměstek ministra školství, co mají potom dělat v podstatě ti řadoví běžní občané. Takže o to více je důležité, aby zde byla nezávislá mediální scéna a profesionální novináři, kteří skutečně mohou tohle odhalovat a mohou udělat to třídění toho, co skutečně pravda je, a ne těch běžných informací z internetu, protože tam se dostáváme do toho, že velká část obsahu už má nějakou stopu umělé inteligence a tak dále a nejsou to prokazatelně zaručené informace.
2: Hostem pořadu O čem se mluví je politolog z Regionální univerzity Jana Evangelisty Purkyně Petr Bláha.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Jde svobodné vyhledávání a šíření informací a nezávislost ruku v ruce s ekonomickou nezávislostí?
3: Tohle je otázka, která je velmi záludná samozřejmě, ale mělo by to tak být, protože jak chcete dělat nezávislé vyhledávání informací a nezávislé zpravodajství, pokud nejste nezávislí finančně a pokud vás někdo skutečně cíleně platí, určuje, kolik dostanete peněz, protože známe to ještě od nepaměti, říká se, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, a tady se to krásně ukazuje, takže pokud chceme nezávislé zpravodajství, mělo by být nezávisle financované.
2: V České republice máme na jedné straně komerční média, pro které je vysílání v první řadě podnikáním, a na druhé straně jsou tady veřejnoprávní média, pro které stojí na prvním místě veřejná služba. Těm tedy zákon zaručuje financování, ale ukládá i povinnosti, například vysílání pro menšiny. Potřebujeme obojí, to znamená komerční média i veřejnoprávní média?
3: Samozřejmě potřebujeme už z toho obsahového spektra, protože komerční média už z toho svého názvu je jasné, jak jsou zaměřená, a mám pocit, že jejich cílem je poskytovat primárně spíše nějakou zábavu, v podstatě volnočasové programy a takovéhle věci občanům, zatímco ta veřejnoprávní zkrátka mají informovat, a myslím si, že ten jejich cíl není v první řadě tedy poskytovat nějakou zábavu, ale právě poskytovat informační servis. Tím neříkám, že by mělo být čistě jenom informační, ale
2: v tom současném zákoně, že mají informovat, vzdělávat a bavit.
3: Ano, což je naprosto adekvátní označení té situace. A takhle by to mělo být, zatímco komerční média mají v mém pojetí primárně bavit a až pak asi vzdělávat a informovat.
2: Jaký je tedy v principu rozdíl, pokud by média veřejné služby měla začít dostávat peníze ze státního rozpočtu a ne přímo od občanů, jak je tomu podle toho současného zákona?
3: Tady je totiž jedno velké riziko, protože státní rozpočet se schvaluje každý rok znovu a znovu a ty položky jsou různě proměnlivé. Zatímco v současném nastavení koncesionářských poplatků mají samozřejmě občané povinnost platit koncesionářské poplatky a ta média mají jistotu, kolik dostanou, ale jaké pak bude riziko, že někdo z politiků neřekne médiím, tak buď budete prezentovat takovéhle informace, nebo vám ten rozpočet zkrátka zkrátíme a ta média se tím stávají, já nechci říct nezávislými, ale snadno vydíratelnými, což je podle mě, zejména v kontextu střední Evropy a celé TV4 posledních let, jako velké riziko. Takže tohle je ten důvod, proč by to nemělo přijít do státního rozpočtu, protože pak je riziko, že tam bude opravdu snaha nebo možnost ovlivňovat a de facto vydírat ta média, aby dělali právě tu propagandu a informace, které budou posunuté směrem, který se hodí zrovna vládnoucí garnituře, ať je to kterákoliv tedy.
2: Pozorujete poslední dobou jako politolog takové směry v Evropě?
3: Tyhle ty tendence samozřejmě vidíme, nemusíme chodit daleko, samozřejmě můžeme se bavit o ruské televizi, ale záhadným příkladem toho je, i když negativně záhadným, Maďarsko, kde skutečně Viktor Orbán si média proměnil opravdu v ten propagandistický nástroj, ale tam už se nebavíme o veřejnoprávních, ale v podstatě vládních médiích, která jsou podřízená politické objednávce a skutečně vysílají takové informace, které potřebuje daná vláda.
2: Říká v pořadu O čem se mluví Petr Bláha, vedoucí katedry politologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A loučí se také Zuzana Zejdová. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Požár v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky, oheň se dál nešíří. U požáru Národního parku zasahuje taky 7 vrtulníků. Městské divadlo v Mostě připravilo 11. ročník divadelního léta na hradě Hněvín. Zítra čekáme převážně zvětšenou oblačnost, místy i polojasno, ojedinělé slabé přehánky a teploty do 27 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Hasiči druhým dnem zasahují u rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Hasiči požářiště rozdělili na 4 úseky a aktuálně se oheň dál nešíří. Na místě je naše redaktorka Daniela Pilařová.
2: Na místě teď zasahuje aktuálně 54 jednotek hasičů z několika krajů a až do večera je bude také podporovat ze vzduchu 7 vrtulníků. Dobrá zpráva je, že oheň se nešíří. Hasiči rozdělili požářiště do 4 úseků. Na 2 z nich tak nějak plameny zvládly a 2 zbývající jsou podle mluvčí hasičů Lucie Vyškrabkové složitější. Domov pro seniory na Potokách v Dolní Chřibské ale ohrožen není. Správa Národního parku České Švýcarsko musela uzavřít další cesty kvůli pohybu hasičské techniky. Jejich seznam najdou lidé na oficiálních stránkách parku. Je tady víc než 300 hasičů a kdo by jim chtěl přilepšit nějakou sušenkou anebo trvanlivou potravinou, tak může. Od půl páté je možnost nosit tyto věci pro hasiče do infocentra Chřibské. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: U požáru aktuálně zasahuje taky 7 vrtulníků. Jak náročný je zásah, popisuje pilot jednoho ze strojů, armádní kapitán Kamil Vetký.
3: My jsme teďka letěli dvakrát, máme za sebou necelý 4 hodiny hašení už. Za ty 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějakých 67 tisíc litrů vody jsme schodili. Jenom náš vrtulník.
0: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně pak v lesích. 11. ročník divadelních představení Pod širých nebem s názvem Divadelní léto na Hněvíně připravilo Městské divadlo v Mostě. Letní divadlo pro dospělé i děti začne 12. června a skončí v průběhu září. Podle vedení divadla se mohou zájemci těšit na oblíbené inscenace Noc na Karlštejně, Sluha dvou pánů a nově i Cyrano z Bergeraku v režii Filipa Nukolse. Pro nejmenší diváky divadlo připravilo pohádky Zlatovláska a Maxi Pes Fík. Vstupenky už jsou v prodeji. Do povinného terapeutického programu po zákazu řízení už nastoupilo 7 tisíc řidičů. Od roku 2024 musí na terapeutický kurz chodit lidé, kteří za přestupek na silnici přijdou minimálně na rok a půl o řidičský průkaz a taky ti, kdo odmítnou test na alkohol a drogy. Podle dat Centra dopravního průzkumu absolventi kurzu nedělají dopravní přestupky tak často jako ti, kdo programem neprošli.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, místy i polojasno, ojedinělé slabé přehánky a teplotu do 27, na horách do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehody čekejte na silnici 13 u Přestanova, na Ústecku, dále ve Školní ulici ve Štětí na Litoměřicku nebo v Českokamenické ulici v České Lípě a mezi Rynolticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku počítejte s uzavírkou silnice právě kvůli hašení velkého lesního požáru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat.
5: Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
4: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. Ne.
3: Že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bej? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Naše v rodě se nedožíváme více jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech být. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po ní. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě.
6: To snadno.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Měveš. Co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky budou, mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnu? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, to se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let zfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě. Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Panda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její

0: letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
1: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
2: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
1: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
2: No opium, kam jdete?
1: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk jednou čukne, ale to musí mít porád,
2: neleze
1: víte?
2: Vám taky na nervy.
1: To je strašně nebezpečný.
2: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
1: Co děláte, co tady vyvádíte,
2: ale
1: prosím vás?
2: Ale nechte toho, pojďte. Víte, ke mně takový.
1: Máte nápady teda.
2: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
3: Myslím, ne. Že ne.
2: Vy, no počkejte, určitě.
3: Určitě ne.
2: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
1: No jo.
2: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
1: Já neznám ani tu paní.
2: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfém.
1: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
2: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
1: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
2: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
1: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
2: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
1: Venku teda, že jo?
2: Ne, oni ho měli vevnitř.
1: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
2: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
1: Jo. Já nemůže se vracet zevnitř.
2: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
1: Parbleu, patrně, že? Parbleu, to oni volají francouzsky. Parbleu, kam teď honem s milencem,
2: no,
1: že?
2: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jej zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mundie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci,

0: tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky. Víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
1: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
0: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
1: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
0: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
1: No, no tak.
0: Ale není tady elektrika, ale erotika.
1: No. Hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle? Ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není. Ale Ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
0: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
1: A proč?
0: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic, tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
1: Počkejte. Na druhou stranu. Když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
0: Prosím vás, vy věříte horoskopu?
1: No jo,
0: jsou to blbosti.
1: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohol, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohol. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já se mapčikám v bejku. Čem jste vy?
0: Já jsem v prdeli.
2: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: tuhle toho špígla slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
0: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
3: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
0: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
3: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. Podej mi obklad, prosím tě. A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
3: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
3: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A, nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
3: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádního chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku, než bude pozdě.
5: Myslíš?
3: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
3: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
3: To svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
3: No, jak to zařídím?
5: Už ať si peč.
3: Sama?
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí, i když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych... Jo,
2: ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
2: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
3: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužský.
6: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No, no bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent.
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
6: No, nyní mě doufám, už tady necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
6: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
6: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
6: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
6: co?
5: Třeba vy a já...
6: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
6: No, vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
6: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
6: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No, skytko, ale to já snad, já nevím, já,
6: no.
5: Já,
6: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
6: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ně režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: U požáru v Národním parku České Švýcarsko zasahuje na 500 hasičů a 7 vrtulníků, oheň se dál nešíří. Památník na Cínovci připomene cesty za svobodou, peníze půjdou ze sbírky. V České Kamenici na Děčínsku bude zítra zavřená část Jateční ulice. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, místy i polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Hasiči pokračují druhý den v hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko mezi Rynarticemi u Jetřichovic a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky, 2 zůstávají i dnes odpoledne problematické. Zhruba 500 hasičů se snaží i pomocí speciální techniky a 7 vrtulníků dostat požár pod kontrolu. Pilot jednoho z vrtulníků, který dnes odpoledne zasahuje u požáru, armádní kapitán Kamil Vetchý, zasahoval taky u ničivého požáru v Hřensku před 4 lety.
2: Vypadá to, není to nic moc, nicméně je to lepší, než to bylo v Hřensku před těma 4 rokama. Je to takový jako menší provedení toho Hřenska, bych řekl.
0: Hasiči se dnes podle mluvčího Tomáše Kalvody zaměřují hlavně na ohnisko v oblasti Natokání a na úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Uvedl také, že aktuálně obyvatelům domova nehrozí nebezpečí a není potřeba je evakuovat. Památník Cest za svobodou bude protiváhou sochy pohraničníka se psem na Cínovci na Teplicku. Na svém pozemku památník postaví manželé Šavlovi, kteří vyhlásili sbírku. Z potřebných 200 tisíc korun zatím získali zhruba 130 tisíc. Pokračuje Anna Šavel.
3: Spolupracujeme s umělcem, který vlastně navrhnul tu podobu. On sám svoji práci do toho investuje bezplatně, je ochoten vlastně za cenu materiálu jenom ten památník vybudovat. Nicméně zatím ty finance, které máme vybrané, tak na to prostě nestačí.
0: Řidiči v České Kamenici na Děčínsku zítra několik hodin neprojedou Jateční ulicí, a to kvůli výměně sloupu elektrického vedení. Upozorňuje na to město na svých webových stránkách. U rodinného domu číslo popisné 183 bude ulice úplně uzavřená od 8 hodin ráno do 13 hodin odpoledne. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Diváci ji znají například ze snímku Ucho, Světáci nebo 4 vraždy stačí drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, například z Pohádky, z Mechu a Kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let. Před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937. Později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně 2 českých lvů, a ještě v posledních letech se objevovala v televizních filmech. Sport. Fotbalisté Teplic remizovali se Slováckem ve skupině o záchranu v Šancelize 1-1. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Madridu 36. deblovou trofej. S Taylor Townsendovou porazili pár Mira Andrejevová a Diana Schneiderová 7-6 a 6-2.
1: Počasí.
0: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, místy i polojasno, přehánky ojediněle a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli hašení rozsáhlého lesního požáru počítejte s uzavírkou mezi Jetřichovicemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kocoura na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes vám nabídneme rozhovor s ředitelem Ústeckého archivu Petrem Karlíčkem. Připomeneme si s ním několik jmen hrdinů, kteří se za druhé světové války aktivně postavili proti nacistickému zlu. A s tím také souvisí nová četba. Ponoříme se totiž do válečných memoárů Ústečana Františka Hladíka s názvem Bojoval jsem ve Francii. Navštívíme galerii města Loun, kde právě probíhá výstava Josef Šimůnek Tvar 100. Tak ještě jednou dobrý poslech.
0: Kultura na severu. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.
2: Každý kluk sní.

0: Pozvat si ředitele Ústeckého archivu Petra Karlíčka a nejen do týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever, to je zaručená možnost dozvědět se něco zajímavého z ústecké historie. Mě tentokrát zajímali hrdinové, odbojáři z doby druhé světové války. Vím, že jedna malá ulička v Ústí nad Labem nese jméno Otto Hanzlíčka, československého pilota RAF.
1: Vedle Otto Hanzlíčka tak je ještě jiný Otto, Otto Král. Podle něj se jmenuje Králova výšina. Já, když jsem přišel studovat do Ústí, tak já jsem si myslel, že to je Králova výšina podle funkce, podle panovníků, tak tu asi panovníkova, když Ústí bylo královské město. Není tomu tak, je nazvaná podle Oty Krále, což byl příslušník české menšiny v německém Ústí v předválečné době, významný scout Sokol. On potom organizoval dokonce ten sokolský sled v létě 1938, kam opravdu přijel celý sokolský svět. Za druhé světové války se zapojil do protinacistického odboje a bohužel teda byl se svými spolupracovníky odhalen, pak byl vězněn a nakonec popraven. A já vlastně jsem toho tak jako celkem plnej, protože se nám podařilo získat jeho osobní fond, kde se nacházejí jednak fotografie, ale taky korespondence a strašně zajímavé a emocionálně nabité písemnosti.
0: Tak já si myslím, že k tomu se časem vrátí. Až ten fond budete mít zpracovaný a rozhodně ten člověk by si to zasloužil.
1: Jedním z významných hrdinů byl třeba plukovník Klemeš nebo generál Kubarič, který vlastně byl spjatý spíš s tou východní frontou, parašutista, velký hrdina. Jeho třeba osobní fond už máme v archivu a těch hrdinů podle mého názoru tady bylo i víc, akorát se na ně zapomnělo a na svícených jich máme třeba 4 nebo 5 osob, což je velká nespravedlnost. Ale takový je prostě svět.
0: Ale já si myslím, že alespoň maličko jsme tenhle dluh splatili v týdeníku Kultura na severu, protože my máme četbu z knihy.
1: Ano, a to je vlastně linka, kterou jsem si neuvědomil. Četba z knihy Bojoval jsem ve Francii, dobrodružství Ústečáka ve druhé světové válce. Našemu archivu ji poskytla rodina a my jsme ji minulý rok vydali jako knížku, která se dá číst jedním dechem, je nesmírně napínavá a já jsem hrozně rád, že vlastně jsem mohl stát u toho vydání, protože se mi nesmírně líbila.
0: No já myslím, že když jste mocen toho řemesla spisovatelského, takže třeba ten dluh by se dal průběžně splácet a publikovat právě o těch lidech, kteří neprávem byli zapomenuti.
1: Já si myslím, že je to dobrý nápad, akorát musím mít ty texty od nich. A to je vždycky otázka náhody, jestli na ně narazíte nebo vám někdo přinese, ale občas se objevují a je to nesmírně zajímavá věc.
0: A můžete to pak doplnit třeba materiál nebo nějakými prameny z archivu, protože něco přece jenom se zachovat muselo.
1: Určitě, když se vydává historický text, tak my se snažíme udělat takovou tu základní redakční práci, doplnit třeba data, když je někde třeba nějaké místo má zkomolený název, tak to opravíme, aniž bychom dělali z autora někoho, kdo je nevšímavý, ale prostě to opravíme tak, aby to bylo nedokonalý, ale aby se to té dokonalosti přiblížilo.
0: Kdybyste chtěli v Ústí nad Labem najít Hanzlíčkovou ulici, vydejte se Bělehradskou ulicí vzhůru, na křižovatce s Malátovou zahněte doprava a pak hned doleva. To je Hanzlíčkova. A připomeňme si jméno generálmajora Františka Chábery, vojenského pilota. Od roku 1939 létal jako stíhač nejdřív ve Francii, pak v severní Africe a také u RAF. Válku končil v Sovětském svazu a při Slovenském národním povstání. V roce 1948 byl zatčen, obviněn z pokusu o útěk a 5 let byl vězněn. Poslední dobu až do smrti v roce 1999 prožil v Litoměřicích. Stal se jejich čestným občanem a od roku 2009 nese jeho jméno Nový most přes Labe. Od roku 2012 pak jeho jméno nese i 211. taktická letka vzdušných sil armády České republiky.

0: restaurátorské zdaleka přesáhla lounský region. Galerie města Louny, tedy další lounská galerie, uspořádala výstavu mnohem rozsáhlejší. Jejím kurátorem je Bořek Zasadil a jak ve spolupráci s dcerou Josefa Šimunka Zojou připravoval dramaturgii výstavy?
1: Já se přiznám, že jsem vycházel ze dvou věcí pro celou tuto výstavu. Jedna věc byla to, že se zachovaly fotografie ze dvou významných výstav. A to byla výstava, která byla v Ústí a na to navazující výstava v Praze na Karlově náměstí. Takže tam jsem měl možnost si prohlídnout veškeré ty instalace a já jsem s velkým potěšením zjistil, že když jsem trošičku se prohrabal v ateliéru, tak ono to tam prakticky ty věci byly. Většina věcí, které tady jsou, byly na těch předchozích výstavách, i když se věci rozprchly mezi významné osobnosti. A tak jsem to celý zpracoval a už jsem tu výstavu víceméně koncepčně dělal v duchu těch velkých výstav, které byly v Ústí, v Díle a potom na to navazovala ta Praha. A ta druhá část, která mě hlavně zajímala, je, že ty věci tady, jak říkala i dcera Zoja, že jo, my ty věci tady míjíme a nevíme, že to je Šimunek. Ani já jsem to nevěděl, přiznám se. Věděl jsem o některé věci a byl jsem velice překvapen, co věcí existuje. No a když jsem mi dostal do ruky katalog z galerie Benedikta Rejta z roku 2001, tak tam byl soupis jeho realizací ve veřejném prostoru. A to bylo úžasné. No tak detektivní práce a mně se ty věci podařilo dohledat. Dokonce při minulé komentování prohlídce jsem den předem našel v Žadci realizaci a tak dále. Mám to vyfocený, je to zdokumentovaný. Pečlivost toho Šimunka byla skvělá, protože ukládal věci do beden, svoje skici, svoje nákresy, články z novin, pozvánky, plakáty, takže tohle všechno je k dispozici, je to teda obrovský kapitál.
0: No taky obrovský kus práce, protože jenom tak, jak o tom vypravujete, tak nedovedu si to ani představit, co času jste tomu musel věnovat.
1: Pracoval jsem na tom 14 měsíců. A pracuji dál teda, protože teď ještě můžu prozradit jednu věc. Vlastně v tom posledním období Jan Sekera vlastně se zmínil o nekonečných liniích a jsou dokonce i v tom katalogu v roce 2001, jsou tam nějaké obrázky. No a teď já v těch bednách jich našel 170. To jsou věci, které čekají ještě na nějaké vystavení a krásné kresby, skici, nerealizované věci, takže a Zoja prozradila, že ještě něco má. Takže já jsem včera před touhletou komentovanou prohlídkou jsem objevil třeba, kde Šimunek navštívil výstavy. A díky nové technologii Google Lens jsem zjistil autory, kde to bylo, v Bruselu to bylo, ve Vídni ty výstavy byly. A je to nádherná práce, teda musím říct. No.
0: Práce úžasná, obrovská, jak už jsem jednou řekla, ale zase návštěvník z toho dostane přece jenom lepší přehled o tom, jak vlastně to dílo Josefa Šimunka vypadalo a vypadá. Ať už jsou to dřevěné objekty, ať už jsou to instalace venku, ať už je to třeba vyřezávaný portál domovních dveří, což louňáci dlouho nevěděli, kolem čeho chodí.
1: Tím, jak jsem to třídil, ty negativy, tak jsem musel najít logické třídění, jak to rozstřídit. To znamená veřejný prostor, dřevěné věci, věci točené na soustruhu, sochy, návrhy. Takže jsem to prostě také rozstřídil a já vlastně dneska jakoukoliv věc jsem schopen klik, klik a mám to otevřený. Takže musel jsem, říkám, systematicky to rozdělit, předat to, nechat to nahromadě, tak to člověk by nedal. No.
0: Tak, ale teď ta otázka, kterou autoři ať už čehokoliv mají ze všech otázek nejméně rádi. Je tam nějaké dílo, nějaká práce, ať už to je jednotlivá socha, nějaká instalace venkovní, o které si říkáte, tohle tady prostě musí být, to je ta moje srdcovka?
1: No, srdcovkou je na této výstavě taková menší fuga, kterou dostala moje maminka, když mě bylo 15. Takže to je srdcovka.
0: My se do galerie města Loun dnes ještě vrátíme.

0: Ještě jednou se v dnešním vydání Kultury na severu Českého rozhlasu Sever zastavíme v galerii města Loun s kurátorem výstavy Josef Šimůnek Tvar 100 Bořkem Zasadilem. Bořek Zasadil je profesí lékař, chirurg, ale kulturu v Lounech velmi oživuje, i když sám říká, že...
1: No já nejsem tady kurátor, kurátor je tady Vláďa Drápalů. Já jsem tady realizoval jednu výstavu sám a to byla výstava Jana Maria Valta, malíře, a druhou výstavu a to bylo k výročí Kamna Linharta, kterou jsme dělali společně s Vladimírem. Takže já tu kurátorem nejsem, já tady velice méně jsem dělal třetí realizaci a co se týká vlastně vzniku té galerie, tak tady mám trošičku, nechci říkat přihřeju polivku, ale v roce 2005 se tady přemýšlelo při rekonstrukci divadla, co by tady v tom prostoru mělo být, protože tady byla truhlářská dílna, padaly tady názory, že tady měl být nějaká restaurace a podobně. No a v roce 2005 jsem teda na radě města, jsem tam zloboval, doslova zloboval další členy rady, říkám, tak pojďte tam udělat galerii města Loun pro louňáky. Hlasy těch kluků, některých jsem slyšel, ale my nejsme vystaveni, my jsme chtěli být vystaveni v Lounech a nejsme. Takže proto jsem si říkal, no ta galerie by tím pádem sloužila pro lidi, kteří se tady narodili, spolupracovali, mají nějakou vazbu na ty Louny a ono se to drží, je to krásný teda.
0: Lounští a nejenom lounští výtvarníci, ale třeba i ti z blízkého okolí, tak mohou být jenom rádi, protože ten prostor je velmi zajímavý pro lounské i pro návštěvníky města, velmi dobře přístupný a ty výstavy se tady mění tak plus minus v jakém období?
1: Dvouměsíční intervaly tady jsou, takže teď trošičku jsem smutný, že ta výstava bude 17. května končit a že to za sebe uložený, kdo ví na jak dlouho, že jo, ale tenhle ten prostor si vyloženě od toho Šimůnka řekl v jedné dobré věci, že to se přiblížilo tu atmosféru těch výstav předchozích, kdy on vystavoval v relativně malých prostorech, až už to bylo Ústí, ten Mánes, a stejně tak potom i v muzeu v Lounech.
0: Tak 17. května výstava Josef Šimůnek 100 let tvar končí. Víte, co bude?
1: No, co bude dál? Přiznám se, že já si musím teď úplně odpočinout, protože mám nějaký soukromý tlačím před sebou, nějaké věci musím dodělat, protože co tady bude následovat za výstavu, nevím, samozřejmě se přijdu podívat, ale další věc je, probíhá výstava, ještě pokračuje dál výstava v oblastním muzeu v Lounech, kde je ta jeho ředitelská činnost, restaurátorská činnost. Tam jsem se nějakým způsobem podílel, že jsem tam dodával ty fotky z těch restaurovaných jeho děl. Takže to, ono to žije dál, ale já si myslím, že lidi si musí od toho trošku odpočinout, protože si myslím, že před půl rokem nebo před rokem, když jsem teď se tak zkoušel ptát lidi, co jim říká jméno Josef Šimůnek, tak nevěděli. Opravdu to jako nevěděli. To úplně vážně jsem si typoval lidi a myslím si, že dneska díky těm třem výstavám, že se podařilo udělat v GBR, udělalo se tady, udělalo se v muzeu, tak dneska lidi vědí, kdo to je Šimůnek a porovnaj si to v hlavě a až vyjdeme třeba s něčím novým, což tam jsou nové věci, tak to přijmou třeba úplně jinak zase.
0: A nebudeme čekat dalších 100 let.
1: No já určitě ne.
0: Připomínám, že mimořádně zajímavá výstava prací Josefa Šimůnka bude v galerii města Loun už jenom do 17. května. Otevřeno je od středy do neděle od 14 do 18 hodin.

A slíbila jsem do dnešního vydání týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever novou četbu. Bude to kniha Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii aneb Dobrodružství Ústečana ve druhé světové válce. Vybrané kapitoly ze vzpomínkové knihy Bojoval jsem ve Francii představují osobní svědectví válečného hrdiny Františka Hladíka o jeho účasti v odboji během druhé světové války. František Hladík se několik měsíců po okupaci českých zemí nacistickým Německem v roce 1939 rozhodl uprchnout z protektorátu a vydat se na nebezpečnou cestu do Francie. V rozhlasovém zpracování budeme sledovat část této riskantní poutě, Hladíkovo zapojení do francouzského protinacistického odboje i jeho následný návrat do poválečného Československa. Autor dokáže posluchačům bezprostředně přiblížit každodenní realitu vojenského života, nekonečné čekání na přesuny, všudy přítomnou nejistotu nebo chaos ústupných manévrů. Pamětníkovy vzpomínky nás zavedou například k říčce Grand Morin, kde Hladík, vyzbrojený pouze zastaralou puškou, poprvé čelí skutečné realitě bojů. Také do vojenského tábora v Langtiolu, kde pracuje jako dřevorubec, zatímco čeká na demobilizační dokumenty. A nebo do roku 1943, kdy střeží tajnou úschovnu zbraní, která je zamaskovaná jako sklad brambor. Právě zde pomáhá členům partizánské skupiny makistů ukrývat ty zbraně. Kniha Bojoval jsem ve Francii vyšla v roce 2025, 34 let po smrti autora, u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. V témže roce bylo Františku Hladíkovi in memoriam uděleno čestné občanství města Ústí nad Labem. Připravte se na mimořádně poutavé a dramatické vyprávění.

Dnes poprvé otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na události druhé světové války očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Paměti jsou jedinečné bezprostřední odvahou svého vypravěče i silou autentického prožitku, který připomíná, že za dějinnými milníky stojí příběhy všedních dnů, osobní setkání a nezřídka také náhoda, nebo, chcete-li, řízení osudu. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

Praha 1939. Město žije po těžkém šoku okupace. Veselost, tak vlastní Praze, zmizela do neznáma. Všechno je od jisté doby jiné a časem se zhoršuje. Jak se dny sunou od léta k podzimu, narůstá atmosféra nenávisti a umíněného odporu. Pražskou ulici narušila hnědá rakovina a poznamenala obchody a podniky nápisy Jude. Po ulicích se tu procházejí SS-mani jako černí šváby. Pro jistotu chodí nejméně ve dvou. Občas se člověk doslechne, že někdo zmizel a nikdo neví kam. Zmizet znamenalo v těchto dobách všelicos. Mohlo jít o zatčení, což bylo horším způsobem zmizení, nebo také ilegální odchod za hranice. Ovšem hranice se s postupem doby stávají stále neprůchodnější. Do podvědomí lidí se vplížil strach a předtucha něčeho ještě horšího, co má přijít velmi brzo. Letní měsíce roku 1939 ubíhají naplněny stálou nejistotou, v říjnu již vyklíčilo semeno odporu. První vážné a rozsáhlé demonstrace, další zatýkání a první mrtví na ulicích. O mrtvých v kriminálech se ještě moc na veřejnosti nevědělo. 28. října ve mně uzrává rozhodnutí. Pokusím se o ilegální útěk přes hranice. Listopad a s ním i stupňující se teror mne ještě více utvrzují. Hledat spolehlivé spojení nebylo snadné. O ilegálních přechodech se vědělo, ale přijít do styku s někým, kdo byl do této věci zasvěcen, nebyla snadná záležitost. Člověk mohl padnout do připravené léčky. Nakonec opatrné a trpělivé hledání dospělo k chtěnému výsledku. Jednoho dne koncem listopadu to přišlo náhle a neočekávaně. Už několik let jsem pracoval u stejného podniku s přítelem Karlem Freundem a ten se mi svěřil, že má doporučení na spolehlivou spojku. Nevím, čím jsem si získal jeho důvěru, že mi nabídl účast na odchodu za hranice. Snad v tom bylo naše dlouholeté přátelství. Předběžně jsme věděli, že naše cesta povede přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii. Konec listopadu a celý prosinec byl naplněn přípravami. Dobré a nenápadné oblečení, zavazadla nebudou žádná. Aktovka s rezervním prádlem a holicí potřeby. 2. ledna to konečně přišlo. Toho dne jsme zazvonili v jednom domě v ulici Starodružiníků u dveří označených jménem Mudr Kessler. Byl to legionář z první světové války, nyní plukovník zdravotní služby. Jsme předem ohlášení vrchní sestrou, paní Frankovou, ale musíme chvíli čekat v ordinaci. Plukovník je už dobrý padesátník s brýlemi. Chvíli si nás prohlíží, zeptá se na něco Karla, čemu jsem nerozuměl. Potom vyjme ze sterilní nádoby s chromovým krytem tampon, rozbalí a diktuje. Žádné psaní. Pamatovat. Jméno, ulice, číslo domu a heslo, kterým se musíme ohlásit. To je vše, co můžeme vědět. V tomto konspiračním řetězu zná každá spojka jen svůj úsek. Znali jsme tedy cíl první etapy a měli jsme odjet i hned. Třetím členem skupiny se měl stát Otto Grosslicht a přihlásil se u Karla ještě téhož večera. Pocházel ze staré pražské rodiny a jeho sestra Trůda byla před válkou filmovou herečkou. Byl to velmi pohledný člověk a navíc oplýval o ním vzácným darem vzbuzovat u lidí důvěru a získávat přátele. Později jsme zjistili, jak těžké bylo něco mu odepřít. Uměl samozřejmě perfektně německy a souhrn všech jeho dobrých vlastností nám v budoucích strastiplných dnech velmi pomohl. Poslední den v Praze nezanechal žádnou lítost zloučení. Bylo možné ještě všechno smazat a zanechat našich úmyslů, jenže my jsme už vstoupili na běžící pás osudu a nechali se unášet do velkého neznáma. Na první zastávce v Novém městě na Moravě jsme vyhledali určenou adresu. Čekali jsme s Otou na kraji ulice a Karla poslali do přízemního domku, kde jsme měli obdržet další trasu přesunu. Čekání vyvolává vždycky zvláštní napětí. Trvalo dlouho, než se Karel konečně objevil. Jeho spokojený výraz nám ale už předem zvěstoval, že nese dobrou zprávu. Nový cíl cesty tedy známe.
Ještě téhož večera jsme vystoupili v jakési malé vesnici nedaleko hranic se Slovenskem. Naším cílem byla místní hospoda, kde se nás ujal jeden z místních a v noci nás převedl přes hranice. Šli jsme zasněženou krajinou dlouho a kdy jsme překročili hranici se Slovenskem, nevím. Zbytek noci jsme strávili v jednom odlehlém venkovském stavení. Brzy ráno nás jeho majitel probudil a doprovodil nás do vesnice, kde jsme nasedli na autobus směr Bratislava. Tam jsme opět vyhledali adresu, na které jsme se měli hlásit. Odtud nás poslali do jakési vesnice. Spojka, místní farář, však byla odhalena a cesta zlikvidována. Byli jsme tedy nuceni vrátit se zpět do Bratislavy. Tam jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu. Organizovaná síť přechodů byla značně potrhána, několik spojek, pokud neunikly za hranice, bylo zatčeno. Utěšují nás ale nadějí, že se pokusí najít nějaké řešení. Nakonec jsme měli vyzkoušet úplně novou trasu přes pustý Fedýmeš až do Budapešti. Tam jsme se nakonec po strastiplné cestě úspěšně dostali a po pár týdnech jsme pokračovali dál. Nepamatuji se už na tu železniční stanici na jihu Maďarska, kam jsme měli přejet, ale měl zde na nás čekat nějaký bača, údajně Srb. Měl nás odvést na své hospodářství a zarovnat do fůry slámy. Pak měl vyjet na cestu podél hranic. Na jeho znamení jsme měli vylézt a utíkat označeným směrem do Jugoslávie. Něco se nám hned zpočátku na celé akci nelíbilo, ale neměli jsme na vybranou. Byli jsme bačovi vydáni na milost. Poslal nás do hospody, což nepříjemný pocit nejistoty jen stupňovalo. Usedli jsme za stůl, zády ke stěně, abychom měli výhled oknem na náves. Po chvíli k našemu zděšení přešel na spodní části okna kohoutí ocas posazený na vrcholu buřinky. Četník. Neměli jsme čas ani možnost cokoliv podniknout. Dveře se otevřely a četník kráčí přímo k nám. Něco nám říká maďarsky, z čehož usuzujeme, že požaduje naše průkazy, podle nichž ihned zjistí, že jsme Češi. Rudne ve tváři a strká naše doklady do kapsy. Přichází další četník. Něco si povídají a pak nás odvádějí. Náměstíčko je celkem pusté, procházíme jím napříč, zahýbáme do nějaké ulice a vcházíme do větší jednopatrové budovy, snad je to radnice. Teď bude mít solo Otto. Museli ale přivést tlumočníka. Německy tu nikdo neumí. Chtěli toho vědět moc. Otto se snaží a uplatňuje svoji výmluvnost, ale není to nic platné. Sepsali s námi nějaký protokol a odvedli nás do místní šatlavy. Je tu dlouhá pryčna a nic víc. Druhý den pro nás přicházejí opět dva četníci. Je 6 hodin ráno. Poslední část noci jsem hluboce usnul. Malá nádražní stanice, kam nás odvedli, je zaplněna cestujícími odjíždějícími za prací. Neměli jsme ani možnost zjistit, jak se stanice jmenuje. Ve vlaku máme přednost. Četníci vystěhovali jedno kupé a zavádějí nás dovnitř. My u okna, četníci po obou stranách u dveří. Kam nás vezou, jsme si v této chvíli nedovedli představit.

0: knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák.
1: Kultura na severu.
0: Více nám toho dnes do týdeníku Kultura na severu už nevejde, ale za týden přineseme opět nové informace ze světa kultury na severu. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasiči druhým dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Na základní škole Přemyslovců v Lounech pokračují v přístavbě nových učeben. Premiér Babiš se v Jerevanu setkal s prezidentem Zelenským. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, místy i polojasno, přehánky ojediněle a teploty zítra do 27 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Hasiči se už druhý den snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se nešíří, situace ale dál zůstává vážná. Na místě zasahuje zhruba 400 hasičů. Dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu.
2: Hasiči s ohněm bojují za pomoci dronů, velkokapacitních cisteren i 7 vrtulníků. Jeden z nich odpoledne pilotoval Pavel Vetchý.
3: Máme za sebou necelý 4 hodiny hašení. Už za 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějaký 67 tisíc litrů vody jsme schodili.
2: Ohniska požáru mají rozlohu asi 100 hektarů. Podle meteorologů byly vidět i z vesmíru. Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká. Znamená, že je třeba často střídali ty hasiče.
2: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: A na místě je právě teď taky naše reportérka Daniela Pilařová.
5: Já stojím na křížovém vrchu v Rynarticích, tady je na požářiště dobrý výhled oproti včerejšku, je tu vidět posun, zatímco včera stoupal z protějšího kopce na valek hustý dým. Teď se kouř přesunul spíše do roklí za samotným kopcem ke spojovací silnici mezi Tokání a infocentrem na Saule. Ve vzduchu se stále nad požářištěm střídá 7 vrtulníků, zítra by se k něm měly přidat další 2 ze Slovenska. Hřensko a Chřibská spustili sbírku Dobrota pití pro hasiče, kterých tu zasahuje přes 400. Stále jsou kvůli pohybu hasičské techniky uzavřené některé cesty. Jejich seznam najdou lidé na oficiálních stránkách Národního parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Lounech pokračuje přístavba nových učeben na základní škole Přemyslovců. Město za ní zaplatí zhruba 92 milionů korun a chce na ní získat státní dotaci. Hotovo má být podle starosty Milana Richtaříka z ANO do začátku nového školního roku. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to jejich první setkání od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Obsah dnešního setkání obou politiků zatím neznáme.
1: Počasí.
0: Meteorologové až do středy prodloužili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Zítra čekáme převážně zvětšenou oblačnost, ale i polojasno. Teploty do 27, na horách do 22 stupňů. Odpoledne a večer slabé přehánky, ale jen výjimečně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli hašení lesního požáru je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku a bouralo se u Ervěnic na Mostecku na silnici 1/13 na 65,5 kilometru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
6: Příjemné první květnové nedělní pozdní odpoledne vám z klubu Country and Western od mikrofonu. Opět po tom týdnu přeje Láďa Svoboda. Dnešní vydání bude standardní, to znamená žádný speciál, nicméně hitparáda Hot Country Songs časopisu Billboard, lépe řečeno, ta její první desítka vás dnes čeká i s dvěma novinkami. Tak doufám, že i dnes vás to stejně jako mě bude bavit. Příjemný poslech.
1: Klub

Ještě jednou příjemný poslech klubu Country and Western. První písnička, která nám zahájila, nám také prozradila, kdo nám dnes bude klub Country and Western rámovat. Bude to legendární duo, takový olympik mezi americkými duy, Brooks and Dunn, a odstartovali jsme písničkou z roku 1991, Brand New Man. Je to v podstatě jejich první single, se kterým byli úspěšní. Jinak tohle duo funguje už od roku 1988. My si o nich něco málo povíme zhruba v polovině vydání dnešního klubu Country and Western, ale pojďme se podívat na aktuální top 10 hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard, což jsou nejhranější písně countryové samozřejmě, ale nejen nejhranější, je tam toho daleko víc. Zkrátka tenhle ten žebříček má celkem 50 míst, ne 10, ale nám se víc než 10 nevejde. Takže začneme 10. místem, na které z 8. klesl Riley Green s písničkou Change My Mind.

byl Riley Green v klubu Country and Western a teď nás čekají ty dvě novinky, které jsem tady avizoval v začátku dnešního vydání. Obě novinky obstará zpěvačka Ella Lingley a kdybychom se podívali na tu top desítku, tak Ella Lingley v té top desítce má 4 písničky celkem. Vždycky jsem na tenhle ten nešvar nadával, nicméně teď jsem docela rád, protože přeci jenom žen v té špičce amerických hitparád není tolik jako mužů. Tohle byla výsada Morgana Whelana, že měl v té top desítce jednou jedinkrát také všech 10 písní, ale je to poprvé, co žena má v top desítce více než 2 písně. Ella Lingley tedy prolomila tuhle tu bariéru. Můžeme říci, že už se to její management naučil. Každopádně teď tu máme první novinku na 9. místě, písnička Bottom of Your Boots. Tahle píseň se do éteru dostala až 23. dubna, takže poměrně čerstvá záležitost. Ella Lingley dnes v klubu Country and Western na 9. místě poprvé.

zpívala Ella Langley a ještě nám bude zpívat. Pokud jste poslouchali pozorně předchozí dva díly, tak víte, že Ella Langley má hned několik nominací na ceny Academy of Country Music. Já musím prozradit, že oba díly zreplizujeme příští a přes příští týden, protože ta situace před předáváním cen je velmi zajímavá a ten finálový díl, to už budeme vidět výsledky, tak na ten se moc těším. Nicméně pojďme zpět k hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard. Druhá novinka patří pochopitelně také zpěvačce, která se jmenuje Ella Langley, a tentokrát je to píseň Loving Life Again. Obě písně, které jste slyšeli, i ty, které budete slyšet na prvním a druhém místě, jsou z alba Dandelion. My jsme si tuhletu píseň, která vlastně je titulní, na tomto albu také už pouštěli a možná, že jste ji zaznamenali právě v těch předchozích dílech, protože to je taky velká krása. Zkrátka to album se hodně povedlo. Už si ho můžete teoreticky koupit, protože je na trhu od 10. dubna. Ale znova se vrátím zpátky. 8. místo Loving Life Again, Ella Langley, a pochopitelně je to píseň, která tu ještě nikdy nezazněla.

0: Dospívala Ella Lingley, jak jsem říkal, dnes nás čeká ještě dvakrát, ale teď jsme u 7. místa, na kterém stále je, stejně jako v minulém týdnu, zpěvák Cody Johnson, písnička, kterou už pomaličku posloucháte, se jmenuje The Fall.
1: Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.

Dospíval Colly Johnson a před přestávkou nám zaspívá ještě Morgan Wallen písničku, která je společně s písní I Got Better nejstarší v té top desíce, je z května roku 2025, to už bude rok, a jmenuje se

To byl Morgan Wallen a jak jsem říkal v úvodu klubu Country and Western, dnes nám rámují pánové z dua Brooks and Dunn, tedy Ronnie Dunn a Kix Brooks. Tito dva totiž od roku 1988 tvoří v podstatě nejznámější a nejúspěšnější duo na country scéně, duo Brooks and Dunn. Ta jejich kariéra, jak jsem řekl, začala v roce 88, skončila v roce 2010. Pak byly 4 roky takové jako prázdné, nevědělo se, bude pokračovat, nebude, dokonce pánové měli i solové projekty, nicméně v roce 2014 se dohodli a opět spolu vystupují a koncertují. To znamená, že pokud vydržíme ještě 2 roky, tak tady pány budeme mít 40 let, což je tedy opravdu výrazná záležitost. Vybral jsem pro vás 2 písničky z takových těch zlatých devadesátek ze 93. roku, písnička Hard Working Man, to je taková rychlovka, a pak velmi pohodová píseň z roku 1996, Mi Maria. Tak Brooks and Dunn teď 2x v klubu Country and Western.

Dospívali nám pánové z Dua Brooks and Dan, zpěváka Morgana Wallena jsme tady slyšeli s písničkou Tenty Cigarettes a já jsem prozradil, že tady bude ještě jednou, protože to by v tom byl čert, aby Morgan Wallen v top 10 neměl aspoň dvě písně. Páté místo tedy stále obsazuje písnička I Got Better, která také nakoukla do téhleté prestižní hitparády loni v květnu, tedy v roce 2025. Za chviličku to bude rok. Morgan Wallen dnes v klubu Country and Western po druhé.

Tak to byl Morgan Wallen. Dnes máme těch zdvojených písniček poměrně dost. Ella Lingley, dvě na začátku a dvě na konci. Morgan Wallen, toho jsme tu slyšeli dvakrát před chvilkou. A teď nás čeká dvakrát Luke Combs, který je stále s písničkou Sleepless in a Hotel Room na třetím místě a s písní Be By You na místě čtvrtém. Tak si pustíme Luke Combs teď dvakrát bez přerušování za sebou.

Dospíval nám Luke Combs ze čtvrtého místa s písničkou Be By You a ze třetího, která právě dozněla Sleepless in a Hotel Room. Obě písně byly nejlépe druhé, nicméně teď jim patří třetí, potažmo čtvrté místo. Jsme u prvních dvou míst a tady jsem už několikrát řekl, že je obsazuje stále zpěvačka Ella Lingley, to znamená, že opakuji, má čtyři písně v top 10, což se v ženském podání, alespoň co si já pamatuji, nikdy nestalo. Druhé místo, písnička Be Her, tahle píseň se dostala do top 10 poměrně nedávno, 23. února, a nejlépe tedy se vyšplhala na tohleto druhé místo, Be Her Ella Lingley.

Dospívala Anna Lingley a všichni víme, že nám bude zpívat ještě jednou, protože jedničkou téhleté hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard nejhranějších a nejlépe používaných písní v countryovém rybníčku je písnička Choose in Texas. Ta už je poměrně zasloužila, protože se v top 10 objevila 27. října loňského roku. Tam sice první nebyla, ale teď je na prvním místě už poměrně dlouhý čas, takže dnešní top 10 hitparády Hot Country z časopisu Billboard nám zakončí Anna Lingley s písničkou Choose in Texas a my budeme držet palce, aby při přidávání cen Academy of Country Music si nějakou tu cenu odnesla. A já myslím, že jí bude hned několik. Takže Anna Lingley v klubu Country and Western dnes po čtvrté.

0: To bylo všechno z dnešního vydání klubu Country and Western. Samozřejmě, jak jsem řekl, dnes nám rámuje duo Brooks and Dunn, takže závěrečná písnička patří jim. Bude to píseň z roku 2025 Believe. Byla velmi, velmi úspěšná, je to taková pomalá balada. Ale nicméně musím vám prozradit, že příští týden uslyšíte reprízu toho nominačního dílu na ceny Academy of Country Music. Tedy chci říct toho prvního nominačního dílu a za 14 dní toho druhého, protože potom už budeme mít výsledky a já se moc těším, jak už jsem řekl, na to, kdo si letos odnese tyhle ty prestižní ceny, protože nabídka interpretu je opravdu široká. Mějte se moc hezky, uslyšíme se opět v klubu Country and Western, budete-li chtít na Českém rozhlasu Seber a to už za týden v neděli v tomto čase. Loučí se a těší se Vláďa Svoboda.
1: Old man Wrigley lived in that white house down the street where I grew up. Mama used to send me over with things. We struck a friendship up. Spent a few long summers out on his old porch swing. Said he was in the war, went in the Navy, lost his wife, lost his baby. Broke down and asked him one time, how you keep from going crazy? He said, I'll see my wife and son in just a little while. I asked him what he meant.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Stovky hasičů stále bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko, pomáhají i vrtulníky. Na severu Čech dnes padaly teplotní rekordy. Na stavbě nové plavecké haly v Litvínově začalo zkušební napouštění bazénu. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, ale i polojasno, teploty do 27 stupňů. Pěkný večer, zprávy a Jana Moravcová. Hasiči stále bojují s požárem Národního parku České Švýcarsko. Na místě je zhruba 500 hasičů, pomáhají i vrtulníky. Oheň zatím nemají pod kontrolou. Na místě je náš reportér Jan Beneš.
2: Jen několik minut staré zprávy jsou mírně optimistické. Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka se postupně daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Podle plánu hasičů by měl být požár lokalizovaný do zítřejšího večera. To znamená, že by ho měli mít hasiči do té doby pod kontrolou. Aktuálně zasahuje 408 hasičů ze 7 krajů plus hasiči Ústeckého kraje. Stále pomáhá 7 vrtulníků a zítra by měli přiletět na pomoc ještě další 2 vrtulníky ze Slovenska. Z Chřibské Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na severu Čech dnes padlo několik teplotních rekordů pro 3. květen na meteorologických stanicích, které měří více než 20 let. Nejvyšší teplotu meteorologové naměřili na stanici v Doksanech na Litoměřicku, kde dosáhla 28,6 stupně. Dosavadní rekord z roku 2001 dnešní hodnota nepřekonala. Tehdy bylo 29,8 stupně. Informoval o tom Martin Hinčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Ústeckém kraji padl rekord na stanici ve Strojeticích na Lounsku, kde nejvyšší teplota dosáhla 27,5 stupně Celsia a rekord dnes překonala teplota 27,1 stupně na stanici Kočkov na Ústecku. Stavební firma začala na zkoušku napouštět bazény v nové plavecké hale v Litvínově. Město na ně získalo dotaci ve výši 120 milionů korun od Národní sportovní agentury. Mělo za ní zaplatit zhruba 370 milionů korun. Stavba se ale o zhruba 10% prodraží, říká místostarostka Květuše Helmichová z SNKED.
3: Je tam víc věcí, které jsme neočekávali, což třeba je speciálně výjimka na odpadní vodu, která se dělá, protože se zjistilo, že kanalizace, která vede kolem koldomu, úplně nemůže pohltit tu prací vodu.
0: Krytá hala by se měla otevřít na zkoušku veřejnosti letos v září. Oficiálně provoz zahájí v prosinci. Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kuby se z ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.
1: Počasí.
0: V platnosti je dál výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Zítra čekáme oblačno i polojasno, místy přehánky, slabé a nejvyšší denní teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda aktuálně komplikuje provoz v Lukově na Teplicku, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné, dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou? Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že jete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy, a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40, nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje, a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila za prvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor, a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš, nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct, takže aby si to ty ženy jako nechávaly odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuju za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Janička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, to pocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to jen to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou jako návaly. Ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i co se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Pauze, co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněná. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu. Se taky jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?

0: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maží jenom jednou za 2-3 dny, a taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál, proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy a samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží, takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
2: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
0: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdy bychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co to s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let. Můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
2: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
2: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Praze začne Limud. Dnes uplynulo 120 let od narození Oty Sattlera a Strmilov židovský. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Chystá se vzdělávací víkend. Limud Praha chce nejen posílit židovskou gramotnost české komunity, ale i podpořit mezigenerační dialog a zapojit nové členy do aktivního života židovské obce. To vše prostřednictvím otevřeného a kvalitního vzdělávacího programu. Limud nabídne inspirativní přednášky zajímavých hostů, komunitní šabaton nebo program pro děti. A my už jsme ve spojení s členkou organizačního týmu Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, proč se akce jmenuje Limud? Co to znamená?
2: Název Limud vychází z hebrejského slova Lilmot a když bych teda s nějakou mírou nadsázky to chtěla přeložit, tak bych mohla říct, že to znamená učit se. Je to vzdělávací program, který vlastně se soustředí na celoživotní židovské vzdělávání.
1: Letos jste pozvali řadu zajímavých hostů, kdo tady přijede?
2: Na ten line-up jsem vlastně docela pyšná, pokud všechno dobře dopadne, tak by měl přijet filozof Moshe Halbertal, historička Dina Porat, edukátorka Sophie Goldblum a takovou hvězdou toho programu je Gila Fine, spisovatelka, pedagožka a autorka knihy o ženách v Talmudu.
1: O jakých tématech budou mluvit?
2: Tak už jsem trošku nakousla, že Gila Fine napsala knihu o ženách v Talmudu. Ona je také studentkou a dalo by se říct pokračovatelkou odkazu rabína Saxe. V té její přednášce tady se budeme věnovat takým neznámým jménům židovských žen, které se vyskytují v Talmudu. Sophie Goldblum má připravené takové textové studium o síle paměti. Moshe Halbertal se zaměří na život z jinakostí a Dina Porat je jedna z tvůrkyní definice antisemitismu, tak to je takové aktuálnější téma. Vlastně budeme se bavit o tom, jak vznikala tahle ta definice a jaké má třeba souvislosti v dnešní době.
1: Limud nabídne i komunitní šabaton. Můžete nám přiblížit, o co jde?
2: Je to taková komunitní část, Limud má několik částí, jedna je komunitní a jedna je pro veřejnost, to jsou večerní přednáškové programy v Majzlově synagoze a ta komunitní část se soustředí kolem šabatonu, je taková anekdota, která říká dva židé, minimálně tři synagogy, smyslem vlastně bude také oživit několik synagog v Praze a nabídnout členem komunity různé možnosti zapojení podle jejich míry židovského prožívání, vztahu k té náboženské tradici nebo kulturní tradici.
1: Proč Limud v Praze organizujete?
2: Limud původně vznikl ve Velké Británii a rozšířil se do různých evropských zemí. Jedná se vlastně o vzdělávací akci s cílem nabídnout celoživotní vzdělávání, různé zajímavé přednášky, studium textu. Vychází vlastně i z toho, že nějaké intelektuální studium může být jakýmsi projevem třeba i spirituálního života, nebo že vlastně může mít to studium textu nějaký takovýhle rozměr zajímavý i pro sekulární publikum. V Čechách prochází teď takovou proměnou nebo takovým experimentem, který navazuje na koncept Lehrhausu. Je to taková myšlenka založená na vzdělávací instituci France Rosenzweiga z 20. let minulého století a smyslem je vlastně vytvořit nějaký prostor pro dialog, studium textu, filozofie, kultury a cílem je vlastně otevřít tenhle ten prostor širokému spektru účastníků bez ohledu na jejich náboženské zázemí nebo na úroveň znalostí. A je to prostor, který by měl být mezigenerační, součástí je i program pro děti, pro různé kruhy účastníků.
1: Říká jedna z organizátorek Limudu Praha a ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach zpívá část ranní modlitby. Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře.

0: Houslista, skladatel, textař a herec Otto Sattler byl oblíbenou postavou pražské barové hudební scény před druhou světovou válkou i po ní. Všude, kam přišel, přinášel humor a zábavu. Jeho osud ale humorný nebyl. V Osvětimi mu zachránili život právě jeho housle. Musel na ně hrát nacistům i ve chvíli, kdy věděl, že jeho žena a děti umírají v plynové komoře. Od narození Otty Sattlera právě dnes uplynulo 120 let. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Otto Sattler se narodil 5. května 1906 do židovské rodiny v Písku. O jeho mládí a studiu se dochovalo málo, ale jisté je, že musel projít solidní hudební průpravou. Patřil přitom k těm muzikantům, jejich školou nebyla jen instituce, ale především praxe. Již jako mladý muž tak přišel do Prahy s hudbou, která nebyla určena koncertním síním, ale kavárnám, barům a tančírnám. A jakoby už tehdy tušil, že život může mít více podob, tvořil i pod pseudonymy Otta Sedlář a K. Zelený. Ve 30. letech Otto Sattler, i když Otta se mu běžně česky říkalo, patřil k úspěšným postavám kulturního života první republiky. Skládal písně, hrál v orchestrech, improvizoval, jako herec menších rolí se objevoval i ve filmech. Pak přišla válka a s ní ticho, které hudba nepřemohla. V září 1942 byl Otto Sattler deportován do terezínského geta. K zdání klidu a pro svou propagandu zde nacisté cynicky využívali i hudební vystoupení. Vězňům však dávala pozapomenout na všudy přítomnou tíseň. Vracela naději na život za zdmi a Otto Sattler spolu se svým předválečným spoluhráčem, pianistou Kurtem Mayerem, patřil k oblíbeným hudebníkům. Vše se změnilo na podzim 1944. Otto Sattler byl jedním z mnoha transportů odlečen do vyhlazovacího tábora Osvětim a zde již hudba nebyla ani únikem, ani útěchou. Z vězňů složená takzvaná Lagerkapela musela hrát při nástupech vězňů i ponižujících rituálech nacistů a do takové kapely byl Otto Sattler zařazen. 5. října 1944 do Osvětimi z Terezína doputovalo 1500 vězňů, mezi nimi i Sattlerova žena a jeho tři synové. Nevěděli, díky bohu, kam jdou, já ovšem ano, napsal po válce. Večer jsem měl nejtěžší úkol svého života. Hraj, i když srdce bolestí a stekem nad bezmocností puká. Byl jsem nucen hrát vrahům svých synů, vrahům matek, vrahům milionů. V noci jsem šel do své ubikace. Komíny chrlily kolem plameny vysoko k nebi, vše bylo rudé a černý kouř čpěl. Tak končil den, poslední den mých nejdražších na světě. Po Osvětimi Otto Sattler prošel ještě dalšími tábory, válku přežil. Když se pak vrátil do Prahy, hrál dál a znovu stál i před kamerou. Jako hudebník se objevil například ve své době oblíbených filmech Až přijde kocour nebo Lásky jedné plavovlásky. Byl však už jiným člověkem než tím z prvorepublikových kaváren. Pamětníci na něj vzpomínali jako na tichou, téměř tajemnou postavu. Muže s houslemi, který se objevoval a mizel, jako by nikdy zcela nepatřil do jednoho světa. 12. listopadu 1990 Otto Sattler ve svých 84 letech v Praze zemřel.

0: Výraznou stopu zanechali Židé na Jindřichohradecku. Provazovali textilní továrny, sklenářství nebo likérky. Dodnes stojí jejich domy nebo tovární objekty. Redaktorka Kateřina Havránková se na Kozím plácku v Jindřichově Hradci sešla s Martou Léblovou ze spolku Zikaron, který židovskou komunitu v kraji připomíná a už tu položil 40 štolprštajnů. Zdejší památník připomíná Židy ze širokého okolí, například i z nedalekého města Strmilov.
1: Ta komunita ve Strmilově byla o něco menší než v Jindřichově Hradci, ale samozřejmě byla. S Jindřichovým Hradcem Strmilov spojovali jak příbuzenské vztahy mezi rodinami, obchodnické. Děti sem jezdili třeba do škol studovat nebo do učení. A jedním z Židů, který se spojuje se Strmilovem, je rodina Rudolfa Weinsteina, kterého taky máme zde na tom památníku, protože jeho žena Božena pocházela nedaleko od Strmilova a v roce 1941 nevěděli, že to bude jenom na rok a kousek se z Českých Budějovic, kde měli rozjetou nadějnou živnost, odstěhovali do tohoto malého městečka.
2: Já vidím, že těch Weinsteinů je tady opravdu hodně na tom seznamu. Ta rodina byla velká nebo byla rozvětvená. Co se dělo v tom Strmilově?
1: Stejně jako v Jindřichově Hradci, Židé byli tou skupinou, která přispívala k prosperitě města. Prostě dotvářeli nějakým způsobem kolorit toho města díky svým různým živnostem. Byl tam třeba doktor Kohn, který si tam vystavil takovou na Strmilov docela výraznou vilu.
2: Ta je vidět mimochodem také, když člověk projíždí Strmilovem, může se tam třeba návštěvník jenom podívat, lépe řečeno prohlédnout si zvenku.
1: A jenom krátce k doktoru Kohnovi. On byl takový osvícený doktor, kterému nebylo prostě jedno, jak v těch drobných malých městečkách a obcích okolo ty obyvatelé a hlavně ženy s malými miminky na tom jsou, tak založil třeba poradnu pro matky s dětmi, objížděl ten svůj rajon v autě. Zkrátka věnoval se té doktorské práci tak, jak měl, s plným nasazením a ještě větším. Další ze strmilovských rodin byla rodina Munků. Rozsáhlá rodina, jeden z bratrů Emanuel zůstal ve Strmilově, kde měl obchod s kůžemi. Jeden z jeho bratrů, Josef Munk, se přestěhoval do Jindřichova Hradce a založil si rodinu a obchod zde s textilním zbožím.
2: Ale tady na tom seznamu Munk není, žádné toto jméno?
1: Josef Munk, který bydlel v Jindřichově Hradci, zde není z toho důvodu, protože v roce 1923 v poměrně mladém věku, v 37 letech, zemřel na tuberkulózu. V Jindřichově Hradci zůstala jeho žena se synem, kterému byly necelé 2 roky. Ta Erna byla velmi energická podnikatelka, měla zde sestru, která jí pomáhala, takže pokračovala dál v nějaké té obchodnické živnosti. Je to takový jeden z těch snad šťastnějších příběhů. Někdy v roce 39-40 se podruhé vdala a zatím to vypadá podle indicí, že se jí i s tím synem podařilo vystěhovat včas do Spojených států amerických. To období Shoah měla možnost prožít a přežít a založit nový život v Americe.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. U památníku v Polském Jedvabném, který připomíná zavraždění stovek místních Židů v roce 1941, se objevila matoucí kontejnerová instalace. Ta zpochybňuje podíl Poláků na tomto zločinu a viní z něj nacisty, přestože dřívější vyšetřování i historici potvrdili, že hrůzný čin spáchali místní obyvatelé. V historicky významném Novgorodku na západě Běloruska byl na půdě soukromého domu objeven vzácný fragment svitku Tory z druhé poloviny 18. století. Podle expertů jej zde mohli ukrýt Židé během nacistické okupace a po jejím skončení zde zůstal nepovšimnut po celá další desetiletí. V Terezínském muzeu Geta je možné až do konce měsíce zhlédnout výstavu věnovanou českému rabínovi Richardu Fedrovi. Shromážděné dokumenty podrobně přibližují tuto významnou osobnost židovského života minulého století, překladatele a autora řady knih. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové v Česku rozšířili a také prodloužili výstrahu před požáry. Plzní projel tradiční konvoj svobody, na akci dorazili tisíce lidí. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě převážně polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území České republiky, kromě oblasti jihozápadních Čech, oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se ale měla postupně vylepšovat příští týden, upřesní meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
2: Kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy. Pokuty téměř za 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci Přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení přibližně o 1,5 milionu. Počet přestupků byl sice srovnatelný, po legislativních úpravách se ale změnily výše pokut, upřesnila Pavla Roubalíková z kanceláře Přerovského primátora.
4: Za překročení rychlosti nad 60 km v hodině je stanoveno 750 korun, při rychlosti nad 80 km v hodině mimo obec pak 1250 korun. Při vyšší rychlosti nad 90 km za hodinu a 100 km za hodinu mimo obec jsou pak přestupky řešeny ve správním řízení. V letošním roce očekáváme propad v příjmech, protože po spuštění provozu na dálnici projíždí měřenými úseky méně aut jak v předchozích letech.
2: Plzní dnes projel tradiční konvoj svobody. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo zhruba 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli také oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
5: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
6: Mává tady koloně.
5: Majka Vacková.
6: Přihlížející lemují celou Klatovskou třídu po obou stranách.
7: Je to perfektní.
6: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
7: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
6: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
2: Lídr světového pořadí Ital Jannik Sinner ve finále ve španělském Madridu smetl 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa. Sinner jako vůbec první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters v řadě.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu oblačnosti bude přibývat a na západě Čech zatím jen ujediněle přehánka. Nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, pouze přechodně polojasno, později odpoledne a večer ujediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou polojasno beze srážek. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D48 Nový Jičín Frýdek Místek stále opatrně na obchvatu Příbora na kilometru 32,5 ještě překáží osobní vozidlo po požáru. Projíždí se tam levým jízdním pruhem. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
8: Česká 12.
9: Přeji
0: dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Je tady první májová hitparáda letošního roku. Mám pro vás tři novinky. Novinky budou mít Marek Ztracený, Luděk Malár a skupina No Name s Terezou Maškovou. A zavoláme na Slovensko, protože tam je Igor Timko, autor té písničky a logicky i zpěvák skupiny No Name. Kromě toho mám pro vás samozřejmě 9 největších hitů týdne a sám jsem zvědav, kdo bude na prvním místě. Začneme ale úplně jinak. Začneme písničkou, kterou všichni důvěrně známe, a to už od roku 1998. Ve středu jsme se dozvěděli, že nás opustil Oscar Petr. Oscar Petr to byla taková, bych řekl, výrazná postava naší populární hudby a našeho roku už od 70. let minulého století. My jsme se znali, protože jsem jako televizní moderátor i jako rozhlasový moderátor velice často zpovídal právě Oscara Petra díky jeho písničkám. On napsal mnoho hitů pro mnoho interpretů, z nichž mohu i pár vyjmenovat, za Aleš Brichta, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Anna K., samozřejmě rodná kapela Marcias nebo Aneta Langerová, a napsal také pár písniček právě pro skupinu Lucie, a od skupiny Lucie bude ten hit, který si dnes pustíme na úvod jako vzpomínku na Oscara Petra. On je autorem hudby, text Robert Kodym, Medvídek. Dobrý den.

Skupina Lucie, Medvídek a vzpomínka na Oscara Petra s písničkou, která v této hitparádě nikdy v historii ještě nezazněla. A je tady první novinka. Marek Ztracený se vrací s novým singlem a ten singl se jmenuje Modlitba za pátek. Je to taková hymna netrpělivého čekání na víkend. Tenhle singl vznikl ve Vídni ve spolupráci s producentem, který se jmenuje Johan Herbs, a Marek Ztracený s ním natočil pár písniček. Tohle je první výsledek jejich spolupráce.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď lídr skupiny, která je velice populární a má za sebou fantastickou kariéru dodnes a jmenuje se No Name, tedy ta skupina. A mým hostem je Igor Tymko, ahoj.
2: Ahoj Martinku, zdravím vaši poslucháčov, čaute.
1: Já ti volám proto, protože máte novinku s Terezou Maškovou. Tu novinku si napsal ty, jsi autorem hudby i textu. A jak vy jste se vůbec dali dohromady?
2: No nějaký rok to už je a oslovili ju onoho času náš kolega, klávesák Zoli Šalaj, ktorý napísal hudbu do piesne O nás dvou. A je to jeden z velikánskych hitov Terezy Maškovej. Text tam robila Janka Kolesárová a ja som to trošku nejak štrukturálne upravil. A tak sme sa stretli s Terezkou prvýkrát. Ona tú pieseň O nás dvou počula a povedala, chci v tom spívať. Tam sa skamarátili a začali sme sa baviť aj ako kolegovia, aj vám chci prispievať do jej tvorby. No a tak to nejak vyústilo v nejaké kamarátstvo, dovolím si povedať priateľstvo. A prvýkrát ten nový duet, počíte přátelé, som jej zahral, keď ona odohrala v Karlíne Whitney Houston. Pili sme do rána bíleho, taký rúžový drink, Maškovka sa to volá. A nad ránom som jej povedal, Terezo, ja mám song pre nás dva, pre Maškovu a No Name, a Nepočíte leta, počíte přátelé. Zahral som jej v tom bare na klavíri, no a slovo dalo slovo a výsledok už poznáš.
1: To je krásný příběh. Zahrál jsem to v baru pri klavíri, je skvělý. Já teďka úplně odbočím. Představ si, já jsem včera šel po Staroměstském náměstí, volal jsem ti, jestli budeš dneska k dispozici, a chtěl jsem si vzpomenout na to, kdy jsme se poprvé viděli, nebo kdy jsem poprvé já zažil No Name, jo. Ale já si nejsem úplně jistý, tak jestli bys mi to mohl potvrdit nebo ne. Moderoval jsem přímý přenos koncertu skupiny Elán z Lucerny.
2: Ano.
1: A vy jste tam byli jako předkapela, je to možný?
2: Je to možné. My sme pred Elánom hrali a bolo to veľká pomoc od Matadorov, od kapely Elán, keď nás zobrali na československé turné a česká časť z neho vyšla a vlastne bolo to presne, pokiaľ sa Jožo Ráš vrátil po tej havárii, takže to bolo úplne vypredané a všade to bolo. Takže áno, je to pravda, pred Elánom sme vystupovali a radi na to spomíname.
1: Není to sice tak dlouho, není to 30 let, ale vy budete slaviť a chystáte veľkou oslavu k nám sem do Českej republiky.
2: Je to tak, je to 12. prosince a keď sa niekto pýta, prečo nie doma na Slovensku, tak tým, že my pôsobíme v celom tom teritóriu bývalého Československa, tak sme museli zvoliť jeden jediný bod, kde sa slietajú aj Slováci, Moraváci, aj Česi a logicky je to najviac nakumulované v Prahe. Takže bude to teda 30 ročnica kapely No Name, no a môžem povedať, že za tých hostí príde aj Tereza Mašková.
1: A ja velice rád přijdu také. Měj se moc hezky, díky za představení hitu, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. A hodně přátel ti přeju, měj se hezky, ahoj.
2: Verím, že si jedním z nich. Krásný deň.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes už legendární skupina No Name a stále populárnější a populárnější zpěvačka Tereza Mašková, jejich společný duet, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. Schválně se podívejte kolem sebe a zaspomínejte si na své přátele. Je to dobré si osvěžit, koho máte kolem sebe, i když zrovna vedle vás nesedí. Autor hudby a textu Igor Tymko. Třetí novinka je z alba, které vydal Luděk Malár a jmenuje se Přání v kapse. Sám si ji pro sebe napsal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Dozněla celkově 57. novinka letošního roku, tedy roku 2026. Můžeme si zrekapitulovat ty novinky, ale předtím vám prozradím číslo, na které se hlasuje. To je pro vás, kteří jste ještě třeba nikdy nehlasovali a chcete to zkusit. Někteří z vás už mají to číslo dávno uložené. Je to číslo 900 1103, 900 1103, a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat dnes můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Modlitba za pátek, Marek Ztracený, a tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit mezera 11. A třetí novinka, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla, Přání v kapse, Luděk Malár, SMSka hit mezera 10. Před námi je žebříček největších hitů týdne. A ještě prozradím, že jenom jedna novinka z těch novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a bude dnes v žebříčku a bude hodně vysoko. 9. místo Dolomity, skupina My tři a vy.

Dolomity, což je jedna z 15 písní z nového alba skupiny My tři a vy, které se jmenuje Za horizonty a vyšlo 4. března. Kapela My tři a vy má za sebou více jak 20 let existence, 5 vydaných alb, několik cen jak ze zahrady, tak sporty a také několik nominací na ceny Anděl. Jsme u místa 8. a to je zatím nejlepší umístění pro písničku, která byla dvakrát na místě 9. a jmenuje se Pupy. Zpívají Lucie Bílá a Radek Filipi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: 3 týdny už takhle zvoní svatební zvony Lucie Bílé a Radka Filipyho v této hitparádě. Ta písnička se jmenuje Pupy a dnes je na místě 8. Na místě 8 před týdnem byl duet Petra Jandy a Jana Smigmátora Starší kluk a mladý pán. Dnes je to návrat na 7. místo a je to písnička, kterou napsali Petr Janda a Lukáš Koranda. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je hlasovat hned, ale klidně si to můžete nechat až na tu středu.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Laichtová, pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud. 16 týdnů v žebříčku už je jejich duet v hitparádě a jmenuje se Když zaspíváš. Má také ocenění Zlatá česká dvanáctka a může dostat i platinovou českou dvanáctku, protože má na svém kontě 6 vítězství. Ale teď pozor, vysvětlím to. 3 vítězství jsou z loňského roku, z roku 2025, a 3 vítězství jsou z letošního roku. Zatím v této hitparádě v tom letošním roce vyhrálo jen 6 písní. Když léta běží, Josef Wolter, jedno vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna, Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, skupina Premiér a Bigo, jedno vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, Venuše, 4 vítězství a Jetplane, Ruda Sakala, 5 vítězství, tedy zatím v hitparádě česká dvanáctka. Dnes vyhraje písnička, která trhne rekord letošního roku. Teď jsme u místa 5. a tady je Jana Vaculíková, jako autorka i jako interpretka. Její píseň se jmenuje Maják.

Hit, který do této hitparády nastupoval z nuly na druhé místo, byl také třetí, minulý týden čtvrté místo, dnes pokles na pětku, Maják a Jana Vaculíková. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete, máme seznamy jak videí, tak písní na Spotify nebo na YouTube. No a jestli sledujete můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak tam se většinou v sobotu na večer dozvíte, jaké jsou novinky v hitparádě Česká 12. Mezi novinkami kdysi byla také písnička Loďky od skupiny Venuše. Dnes je na čtvrtém místě a má už zlatou českou 12.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už 13 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Loďky, která má zlatou českou dvanáctku a je od skupiny Venuše a vrátila se dnes na místo čtvrté. Na třetí pozici je stejně jako před týdnem Josef Wolter s písničkou Když léta běží, která před 14 dny v této hitparádě zvítězila.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní v tichu.

Už jsem upozornil na to, že jen jedna z novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a je v dnešním žebříčku. Ty novinky, které se nedostaly, se jmenují Selhání skupina Činasky a Alfa Samec, Laj Laj Laj skupina Línie. A ta novinka, která se dostala do hitparády a je dnes na druhém místě, jde tedy z nuly na dvojku, se jmenuje Pro mámu, napsali ji a naspívali Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: SMSky z hlasy posíláme na číslo 900 1103 a hlasovat můžeme klidně pro všechny, které v hitparádě jsou, tedy pro všechny písničky, které v hitparádě jsou. První novinka, Modlitba za pátek, Marek Ztracený, hit Mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 9, osmička Pupy, Lucie Bílá a Radek Filipy, hit Mezera 8, 7. místo Starší kluk a Mladý pán, Petr Janda a Jan Svikmátor, hit Mezera 7, 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, 5. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 5, 4. Loďky, Venuše, hit Mezera 4, 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3 a 2. místo Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. SMSka hit Mezera 1 je pro vítězný hit. A ten hit je 9 týdnů v žebříčku a z toho 6krát vyhrál. Přesně řečeno, dnes vítězí po 6. Jetplane, Ruda Sakala, loučí se Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči dál zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Policie v Olomouci chytila vězně z Nymburska na útěku. Na dalším místě v Libereckém kraji začne od zítřka jezdit poptávková doprava. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno. Maxima většinou kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V Národním parku České Švýcarsko se hasičům dál daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat více než 400 hasičů. České televizi to večer potvrdil generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
2: Na sever Čech už zítra dorazí další dva vrtulníky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se zřejmě podhrabal pod oplocením věznice. Podle informací serveru Novinky.cz jeho útěk teď prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne od zítřka jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam budou potřebovat. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
4: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
2: Systém taxibusu už funguje například v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku nebo v Železném Brodě na Jablonecku. Sport. Fotbalisté Sparty ve svém úvodním utkání nadstavbové části ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Už odpoledne ve stejné skupině Plzeň porazila Hradec Králové 3-1 a ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. A ještě krátce volejbal. Lvi Praha srovnali finále play-off extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Dnes večer doma zvítězili 3-1 na sety. O titulu se tak rozhodne v úterý na palubovce Karlových Varů.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím pouze ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer přeháňky ojediněle. Na Moravě a ve Slezsku po celý den většinou polojasno bez deště. Nejvyšší teploty mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je stále pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržení je 15 minut, nehodu vyšetřují u hranic na Moravě. Na silnici z Lipníka nad Bečvou se na kruhové křižovatce v Drahotuších srazilo osobní vozidlo s motorkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Víte, že na dnešek připadá den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s orohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudel, vábovku a tyhle věci, snídaní, dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. To musí, v 12:30 se otvírá, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, nakrájím si knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, a pak vždycky předem říkám, koni, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo.
0: No. Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčeji.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový desátý rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Mican, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podle mě 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, my tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstám takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona nám hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiány, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařejí a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podáme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklop, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120 jenom, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali.
2: Ano.
1: Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli těm jatýrkům?
2: Tohle bude tak 10 minut hodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází. Nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami. Pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby. Pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že ho každý zvládne. A Patriku, tady je zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký, bělonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného, nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všude, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl, Patriku, ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody, ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbachrovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá. Množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogen uhličitý sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propos pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si nám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytý půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že sám trošku začne překrvat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla, slaví 10. narozeniny.

0: sedíme. Posadili jsme se, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No, já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože my jsme, můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mi to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To, jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali, pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně, jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli, náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Pak dostali zbytky.
0: Co ještě dělal takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No, tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude zeměděl, jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. To se ta pak někomu dělají bifteky, že jo?
2: No. My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
2: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže no, se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí nějakým po loukách a honí kráv.
0: No. Trkla vás někdy?
2: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ní moc nechodím.
0: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatný. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit. Tak, abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace, reaguje tak na kritiku od premiéra Andreje Babiše. Desítky lidí po dnešním pražském maratonu skončili v nemocnici a počasí zítra v Čechách oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle premiéra motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích, a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se čilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Záchranáři při dnešním pražském maratonu ošetřili více než 160 lidí, je to téměř třikrát více než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice a 3 jsou ve vážném stavu. Potvrdil to mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu už v 8 hodin ráno.
3: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
4: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
4: 2 lidi jsou na plicní ventilaci, 1 na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: V Dení Horní Suché na Havířovsku plánuje opravy tamního zdravotnického střediska. 2 budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Vedení radnice chce rekonstrukci zahájit ještě letos. Potvrdil to nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
6: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní středisko. Sport.
1: Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarům 0-1 po nájezdech. České hokejové hry v Českých Budějovicích nakonec ovládli Švédové, čeští hokejisté skončili na druhém místě, třetí je Finsko a poslední Švýcarsko. Počasí. V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím jen ujediněle s přeháňkou, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer ujediněle přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno bez deště. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Barrandov. Od 16. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici D5. Zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Jsou osobnosti, které se starají o naši zábavu a úsměvy od našich dětských let až do dospělosti. K takovým patří dáma, která bývala označována za královnu dětských srdcí. Jak říká jedno indické přísloví, úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
8: ti do práce.
7: My se dnes vrátíme až do roku 1956. Tehdy se 27. dubna narodila holčička, o které si budeme vyprávět. Vyražme tedy spolu do archivu zábavy.
8: Tak já budu s tebou.
7: To není třeba. Já už jsem si ukázky nachystal. Jsou z televize, filmů i rozhlasu.
8: Tak se postaráš o mé rozptýlení. O zábavu, rozuměl jsi?
7: No tak ne tak zhurta. Já s tím počítám a taky s tím, že pobavíme společně posluchače.
8: Tak jibaj.
7: Já být vámi, tak si najdu všechny dokumenty o svém životě.
8: Už to mám.
7: Tak začneme. Bavit nás bude Dagmar Patrasová. A k poslechu vás zve Patrik Rozehnal.
8: Ale to ti povídám, Bědo, jestli se nebudu bavit, jak náleží. Strčím tě.
7: Kam?
8: Do hladomorny.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komisí.

0: co teď a co dál?
1: No, teď začneme vyprávět příběh Dagmar Patrasové.
0: Děkuji.
2: Hvězdné návraty.
1: Začal, jak už jsme řekli, 27. dubna v roce 1956. Tehdy se narodila do umělecké rodiny. Jejím tatínkem byl profesor Karel Patras, solový harfenista České filharmonie a docent AMU. Maminka Věra Patrasová byla zpěvačkou filharmonického sboru. A kde to dětství malá Dagmar prožívala?
3: Bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
4: Takový optimistický výhled.
3: No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí a bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda přes Leticích, tak i v Praze.
4: Tak to je krásný. Takže jsi to tak střídala přes Letickou a Pražskou partu.
3: No jasně.
4: Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
3: No můj tatínek právě je z Přesletic a jezdíval tam každý týden za svou milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou, Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
1: Právě u babičky v Přesleticích poprvé vystoupila Dagmar Patrasová na jevišti. Měla na sobě černý trikot, blondětou paruku a na obličeji udělali pihu. Měla ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě pak tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Volkra. Šaty ale byly velké, tak si je vpředu trochu nařasila, jakože má prsa. 18-letou mladou dívenku si Dagmar Patrasová zahrála i v pohádce Královna Koloběžka první, podle předlohy Jana Vericha v režii Ludvíka Ráži. Dostala zapeklitý úkol přijet na královskou audienci, ale s podmínkami.
5: A kolik pak je?
6: 18.
5: 18? To bych jí rád poznal. Řekni, ať se u mě zastaví. Bez kurza. Ať se dostaví ke královské audienci. Ale musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a musí mi přinést dar, nedar. Budeš si to vůbec všechno pamatovat?
6: Budu. Všechno správně vyřídím, celou cestu si to budu demolit.
5: No, tak uháně.
7: Potřebuju holuba a dvě kolečka od trakaře. A musíme sebou mrsknout. Tatínku? Jdeme ti ohoblovat prkínko.
6: Prkínko.
7: Ani krátké, ani dlouhé. Ani úzké, ani široké. Zkrátka tak akorát, ano?
6: Akorát.
7: A ty mi, maminko, musíš ušít šaty.
8: Z toho růžovýho hedvábí, co ti schovávám na Thunderball.
7: Ne, ne. Model ke královské audienci. Vytvoříme z rybářských sítí. Půjde to?
8: No, co by to nešlo? Budeš je chtít s límečkem?
7: Na vázačku. Límeček mi nesluší. Nemějte strach. Pan král si potrpí na žertíky, ale my ho stejně převezem.
1: Ale vraťme se na začátek kariéry Dagmar Patrasové. Řekněme, že její televizní i filmová kariéra se naplno rozjela se slavným filmem 30 panen a Pythagoras režiséra Pavla Hobla. Jde o hudební komedii, kde dívky z mimopražského gymnázia na hodinách matematiky příliš pozor nedávají. Ale jejich profesor, kterého si zahrál Jiří Mencl, je nakonec zaujme. Třeba i písní, ze které se stane hit. Ale pro pořádek, naspíval ji Achilles Michailidis.
9: Tak a jestli dovolíte, na tohle na chvilku zapomeneme a vrátíme se k Pythagorově větě.

0: fajn.
1: Na tohle natáčení zavzpomínala Dagmar Patrasová i v našem rozhlasovém pořadu. Vzpomínky nám zůstanou.
2: Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
3: Já jsem se tam na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
2: Ano.
3: Měl tam pioníra a hrozně tam s tím čmoudil.
2: Ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
3: No je, krásná sestava. Užívali jste si tehdy tohleto natáčení?
2: Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
3: A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
2: Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. Točili jsme to ve Zlíně, na Kudlově v ateliérech.
3: A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
2: No tam byla, to byl vlastně ateliér.
3: Mm-hmm. Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
2: No ty exteriéry se točily v Kroměříži, v krásné Kroměříži.
3: No to, na to jsem se ptal, říkal jsem si, kde je budova té školy, Kroměříž to byla. Takže krásný začátek, byl to úplně první tvůj film?
2: Nebyl.
3: Ne?
2: Ne. Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
3: Už,
2: když jsem hrála Chudé dítě.
3: Chudé?
2: Ano.
3: Prosím tě, kde?
2: No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli se třídou s paní učitelkou do parku běhat. Kluci, holky dohromady a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona si mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
3: Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden na jíst.
2: Přesně.
3: Ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
2: Jo.
3: Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
2: Taková, říkali mi Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený na mikádo a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v 9 jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
1: Všichni jsme si Dagmar Patrasovou zafixovali s jejím legendárním účesem. Ten ji provázel během celé kariéry. Nevznikl při tom, co by výsledek kreativity kadeřníků ve vyhlášeném pražském salonu ve Smečkách, jak by se dalo předpokládat, ale spíš jako, jak už jste slyšeli, pubertální revolta. Nijak zvlášť prý o ně nepečovala. Stačil jí obyčejný šampon a fén. Jediným, kdo si dovolil do jeho účesu zasáhnout, byl v roce 1982 tým východoněmeckého režiséra Horsta Seemanna, když natáčeli třídílný seriál Hotel Polan und seine Gäste. Jednoho dne přišla ráno do maskérny, nikdo se jí na nic neptal a najednou měla na hlavě trvalou. Vůbec je nezajímalo, že má roztočený jiný film, kde má vlasy rovné. Vypadala strašně a trvalo to pěknou chvíli, než se jí vlasy zase dostaly zpátky do formy. Nicméně za pomoci olivového oleje, žloutku a citronu se to povedlo. Vlasy v pořádku, jak bychom řekli, měla třeba i ve filmu Vrchní prchni, kde si zahrála svůdnou Manuelu.
4: Manuel, se obávám, že nejsem chuďas, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce.
5: Já vím. Viděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku.
1: V tomto filmu podle scénáře Zdeňka Svěráka si dokonce oblékla ve scéně, kde má rande s Daliborem Vránou, tedy Josefem Abrahamem, svetr z vlastního šatníku. Byl s vypletenou liškou. Kdysi si ho nechala uplést na zakázku. No a režisérovi se motiv s liškou líbil, přišel mu do té scény hodně vtipný a tak prošel zdárně konkurzem. S upnutými béžovými šaty ze slavné scény ve vaně, které se díky proudu vody změní ve zcela průsvitný model, to ale bylo jinak. Ty šaty byly ušité kostýmní návrhářkou Helenou Dubovou přesně pro tuhle scénu. Stejně jako byl daný scénář, byl daný i materiál šatů, který se měl zachovat přesně, jak se zachoval. A Dagmar Patrasovou tenhle film proslavil. Když totiž 1. ledna roku 1981 vstoupil do kin, změnil jí úplně život. Samozřejmě, že už byla populární předtím, ale ne tak, jako od této chvíle. Stala se sexbombou českého filmu.
6: Český rozhlas Sever.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Zatímco většina mužů považovala vždycky Dagmar Patrasovou za krásku první třídy, ona sama si tak nikdy zvlášť v dětství nebo mládí nepřipadala. Chtěla mít vlnité blond vlasy a po tatínkovi modré oči. To, jak vypadala, nepovažovala zrovna za velkou životní výhru. Až s věkem si uvědomila, že důležitější je to, co má v hlavě, ne na hlavě. O herečce Dagmar Patrasové si budeme dál vyprávět a ona bude vzpomínat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Taky by vás zajímalo, čím chtěla původně v dětství být? Odpovídala i Vladimíru Hronovi v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam eskima za padesátník v takovém...
3: strašně, už to začíná, tady všichni
2: vlaskají. Strašně dobrý, teď. Ano, určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
3: Počkej, 75, to jsem nesnědl ani já? No. Jasně, tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 eskim,
2: tyhle bože. Eskima, kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
3: Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
2: Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
3: Jo, jestli co, bylo eskimo nebo
2: ano,
3: nebylo.
2: Jestli nebylo eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
3: Nebo jestli se kluci rozbili koleno, to si najednou ano. Chtěla být paní doktorka, opravovala si

0: zlatý medaile z olympiády nebo tak.
1: Nebyl
0: čas?
1: Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé lordóza páteře, za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu, na Štrsmajerovo náměstí, tam by ta maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky, mě řekla doslova.
0: Neříkej to, ano, my víme. Ne, chtěla říct něco jiného.
1: Horší porody, co jsi myslel?
0: No takhle, ježišmarja, já už jsem, fuj, to jsem se lek, že to do rádia zazní. No, mě maminka říkala o hercích a takhle, no nic, ale... No ne, nic. Chtěl jsem horší porody, no vidíš, to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
1: No tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
0: Je, to je škoda. Mohli jsme vídat v televizi.
2: Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila.
0: Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
1: Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou.
3: Takovou se chtěla stát její hrdinka ve filmu Útěk ze seriálu. Komedii roku 1989 natočil Hynek Bočan a byla tehdy o něčem nepředstavitelném. O nekonečném seriálu, kde hlavním hrdinou byl Petr Nárožný. Hrál vedoucího Dagmar Patrasová, pak starostlivou sekretářku. A Petr Nárožný, ten se zranil, má ránu na čele.
4: Děkuji.
5: Prosím. To jste nikdy neřekl, že jste horolezec.
4: Tak vy si, Honičko, taky myslíte, že po neděli kontrolu kvartální výkazy?
5: Bolí to moc.
4: Ne, ale občas mi motá hlava.
5: Aby to nebyl nakonec otřes mozku.
4: Ne, otřes ne. Měl jsem takový menší skluz po skále. Ale kamarád mi jistil.
5: Ale stejně nikdy vás, horolezce, nepochopím. Proč vystupujete na ty vrcholy, když je to tak nebezpečné?
4: To je pravda. Proč? Proč, že? Co nás k tomu nutí? Rvát se s přírodou, s počasím, jít výš. Víte, tam na horách, tam se člověk cítí takový nějaký svobodnější. Vzdálený u těch každodenních podrazů tady dole. Tam nahoře, tam opravdu platí jiné zákony. Protože přátelství, je tam opravdu přátelství a...
5: Řekněte to, Bohoušku.
4: Přijďte někdy mezi nás, Haničko.
5: A to bych směla.
4: Ani já budu šťastný.
5: Bohužel.
6: Stop! Skoprujeme.
3: Když jsme u té režisérské práce, tak klapku si zahrála Dagmar Patrasová třeba i v jiné komedii. Trhák.
7: Můžeme?
8: Blíž.
7: Klapka blíž, tak. Kamera. Klap!
5: 146.
3: A jak se tedy z Dagmar Patrasové stala ta dobrá herečka? Rozhodla se, že se přihlásí na pražskou konzervatoř.
1: Prostě nějak se to semlilo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že? A byla třída,

0: kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, a takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu, a dělala jsem ty přijímačky, a ono to prasklo ještě ten den. V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali, a on co, no dělám tady přijímačky, a dobrý, jako, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A taky vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
1: ano,
0: že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř.
1: No, jenže, to byl tatínek šťastný.
0: Jo, tatínek nebyl šťastný, a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má, ještě koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... no ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil, a po roce já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník, a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: flášku, tenhle ten kluk.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Začněme naše další vyprávění o Dagmar Patrasové ukázkou, která rozhodně také patří do její filmografie. Jde o film Smrt stopařek. Jde o českou kriminálku natočenou režisérem Jindřichem Polákem v roce 1979 na motivy skutečné události.
3: Co chceš dělat? Další se připlazí až ráno.
4: Ještě, že nám zachránil život. Dáme chůzi.
3: Chůzi? No, tak to je teda for.
4: Na konci města něco stopnem.
3: Teď jo. Teď je jedna.
2: Stopnou, ale řidiči nákladního vozu, který má agresivní sklony. A jednou vezme dvě mladé stopařky. Janu Naďovou a Dagmar Patrasovou. Obě zaveze do lesa, kde se je snaží znásilnit. Během pokusu ale jednu z nich nechtěně zabije. Je tedy nucen odstranit i tu druhou, jako nežádoucího svědka. Docela silný příběh.
3: Kdo teď tak může jet?
4: Někdo z fámu, někdo, kdo si přivstane, anebo někdo, kdo nemůže spát.
3: Ba ne, já spíš myslím, že narazíme na nějakýho tyráka.
4: Je to jedno, ale pěšky už neudělám ani krok.
3: Vždy taky nemůžeš. Prosím tě, to byl nápad nový kozačky na cestu.
4: Ale sednou ne.
3: No, nechceš jabko?
4: Prosím tě, kolik jich tam máš?
3: To víš, máma. Prej nám budu ještě dobrý.

0: Po úspěchu tohoto filmu se stejná dvojice hereček, tedy Jana Naďová a Dagmar Patrasová, sešly i v pohádkovém seriálu Arabella. Pro profesionální dráhu Dagmar Patrasové byla vždy příznačná schopnost sebeprezentace a cílevědomost. I když se Jana Naďová díky hlavní roli princezny Arabely vezla na vlně mimořádné popularity, její herecká kariéra šla v 80. letech do ztracena. A k herectví se vrátila až mnohem později. Naproti tomu Patrasová dokázala z vedlejší a hlavně záporné role princezny Xénie vytěžit maximum a fakticky na této postavě založit životní kariéru. Připomeňme si některé okamžiky z tohoto seriálu.
1: No vidíte, vaše sestra se chová vzorně.
2: Co pak si prováděla Xenie?
1: Pořád zdržuje, něco sbírá.
2: Aspoň jsem něco viděla. Ty tady sedíš jako pecka.
1: Nesedejte si, princezno, spěcháme. Pana Majera jsme v televizi nestihli, je prý doma.
2: Pojedeme taxíkem. Co je to? Ty naše chudinko zaostalá. A pojďte už, mám hlad jako vlk.
3: Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap, jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje.
4: Ale v říši pohádek přece...
3: Můj královský otec je pryč. Využiji příležitosti a všechno změním. Přesto mě dobře slyšíte. To je proto, že mám... Jak se to jmenuje?
4: Mikrofon.
3: To je proto, že mám mikrofon. Všechny čáry a kouzla se prostě ruší.
5: Ale proč, veličenstvo?
3: Protože je to nemoderní. Proč má Popelka přebírat hrách, když máme vysavače? Nač sedmimílové boty, když máme rychlíky. Tady jezinky budou prodávat v samoobsluze, Jeníček a Mařenka nastoupí k poště a tamhle loupežníci nastoupí do autoservisu.
0: Jak na nárůst obrovské popularity reagovala Dagmar Patrasová?
6: No já jsem byla hodně mladá ještě a s tímhletím jsem nepočítala. Ale stalo se, samozřejmě ne zase až tak v takové míře, jak ty říkáš, ale volali na mě převážně děti, pokřikovali, hele Xenie, jak se máš, tak co, já ti poradím, zavři draka do elektrárny, ať je tady víc energie elektrický, nebo prosím tě, vykašli se na toho Willibalda. K tobě by se hodil nějaký takový ráznější, šikovnější. No měli prostě spoustu nápadů, co bych ještě měla udělat. Čili návody, které by sami děti rádi zrealizovali ještě navíc.
0: Sama pro sebe pochopila Dagmar Patrasová, že je skutečnou kráskou, když natáčela v Nizozemsku, Německu a ve Francii a na večeři pozval samotný Alain Delon. Tehdy bylo naprosto nemožné, aby člověk na ulici potkal svůj zahraniční idol, natož, aby s ním pak mohl jít na večeři. Prý tehdy usrkával ústřice a koukal na ni tím svým magickým pohledem. Najednou seděla v restauraci uprostřed Paříže po boku muže, jemuž leželi u nohou zástupy žen z celého světa. Ona ale své srdce dala známému hudebníkovi, Felixovi Slováčkovi. A když už mluvíme o nápadnících, o ty šlo i ve slavné pohádce o princezně, která Ráčkovala, která vznikla v roce 1986. Dagmar Patrasová jako princezna Ráčkovala, protože to byl podle ní znak urozenosti a požadovala to samé i u svých nápadníků. Před kamerou se setkala tehdy s Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou, Jiřím Krampolem a Janem Čenským.
7: Jenom abyste si dobře vybrala, princezna.
8: To mi také dělá trochu starosti, Krištofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně uhozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější éra. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten je přece jenom slep. Tak co je? No tak co je?
7: Šťáhlav Štěk ze Štěkova.

0: tak malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím.
1: Princi, mohl byste nám o sobě něco říci?
2: Jsem Štáhla Vštěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastýku Štěkovou ze Štěkova,
1: tak Ratuánu Miráčkova,
2: Štefány Štěkovou ze Štěkova.
3: Ale jste ale jediným dědicem království?
2: Jediným dědicem království.
4: Řekněte to ještě jednou.
2: Jediným dědicem království.
4: Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku.
1: Krištofe, vyprovoď prince poprem.
3: Není to škoda, je to přece jen jediný dědic.
2: Ale já byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané.
5: Ano, to je prince.
2: Vy tomu rozumíte?
5: Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvy, prosím. Možná pochodíte lépe.
4: Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený.
3: Krištofe, kdo pak je tam další?
5: Ano. Nikdo tam není.
3: To byla krátká rada.
1: Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám.
4: Maminko!
0: Cože vy?
6: Tak o mé urozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R ostatních urozených lidí. Karolínko drahá. Víte dobře, že k vám chovám lásku, úctu a přeji vám z celého srdce štěstí. A toto všechno vám mohu poskytnout a nabídnout jedině já sám. Karolínko, princezno drahá, chcete být mou chodí, či co?
4: No toto, já, vaši.
5: Pardon, jsem tady prosím správně na námluvách princezny Karolíny II.
4: Ano, ano, princi, to jsem já. Odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: na krásu princezny a moudrost královny.
1: Děti, mějte se rádi.
2: Ale promiňte.
3: Ne.
2: Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem.
4: Ano, vyslovil, ale já vás nechci.
2: Jsem zdrcen.
3: Ale...
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
6: Když už jsme u té muziky, jak se vlastně Dagmar Patrasová dostala k písním, ke zpívání, k pěvecké kariéře? Odpovídala kdysi Janu Rosákovi v pořadu Tandem.
7: Kdo tě nastartoval třeba do divadla Semafor ke zpívání?
8: Jiří Mencel. A ten řekl Suchýmu, že točí s šikovnou Komindou, protože já jsem se projevovala jinak, než se mě zaškatulkovali lidi. A doporučil mě ke konkurzu na recital Sladký život blázna Vinska. No a ten konkurs proběhl. Já jsem spíš tvrdila, že jsem herečka, ne zpěvačka, i když jsem měla hlavní obor zpěv, herectví a tanec, ale to jsem tak jako okrajové, to zpívání. A taky hlavně jinou technikou se učí na škole a jinak se zpívá v Semaforu. No, takže ty oči sloup Ferdy Havlíka byly na místě, ale protože jsem tak pak přidala Křičkovi kluky, taková herecká halikačka to byla, tak mě angažovali, no a zůstala jsem tam strašně moc dlouho.
6: Zpěveckou kariérou pak pokračovala v polovině 80. let. V roce 1986 totiž přišel její muž Felix Slováček s nápadem, aby Dáda zaplnila díru na trhu a natočila desku písniček pro děti. Tím se za sex symbolem 80. let zavřela voda a Dagmar nastartovala druhou kariéru. Byl to obrovský úspěch. Najednou měla tolik práce, že na nic jiného nezbýval čas.
9: Také jsem začala účinkovat v dětských pořadech, v dětských vánočních i silvestrovských pořadech, kde jsem se potkávala s kolegy, třeba s Antonínem Jedličkou.
10: Populární strýček Jedlička.
9: Ve kterého jsem strašně musela krotit, aby nemluvil před dětma sprostě. No a tam takový ten zlom nastal, když jsem naspívala písničku, kterou pro mě napsal pan dirigent Popelka a Ondřej Suchý, a ta se jmenovala Chytila jsem na pasece žížalu. Já totiž, když mám představení, tak chodí rodiče, kteří skutečně na mě vyrostli, a někdy jsou to i babičky a dědečkové, kteří přivedou vnoučky nebo svoje děti a předávají vlastně tu svoji Dádu dalším generacím.
6: A taky její role pro dospělé už zůstaly třeba jen v archívu. Uchované jako komedie nazvaná V podstatě jsme normální, natočená v roce 1981 režisérem Otakarem Fukou, kde jednu z rolí hrály i Roztrhnuté punčochy. V autě u Petra Kostky. Musel pak koupit náhradní.
11: 27 DL máme jenom v černém. Můžou být?
12: To nevadí, beru.
11: Prosím.
12: Dejte mi to radši dvakrát. Kolik?
11: To je 34 korun.
12: Pro jistotu.
11: Prosím.
12: Se to rád otrhá.
11: Naschledanou.
13: Ty máš rád černý prádlo?
12: Ty ne.
13: Kam je to vlastně vezeš?
12: Uvidíš.
6: Přemýšleli jste někdy, proč se Dagmar Patrasové říká Dáda? Prý našla kdysi maminčin sešit, ve kterém našla maminčiny vzkazy tatínkovi. Třeba narodila se nám krásná holčička. Je to taková Dádinka. Stálo v dopisu z porodnice. Maminka totiž měla panenku Dádinku, kterou dostala od svojí maminky a ta zase od své tety, která žila se svou sestrou ve Vídni, na panství knížete Schwarzenberga. Jejich tatínek tam dělal ředitele správy panství. Vyrůstali tam s dcerou pana hraběte a od ní každá dostala panenku. Maminka tuhle tu hračku podědila. Kudrnatou černovlásku s porcelánovým obličejem pojmenovanou Dádinka. To jméno ale matrika rodičům pro mladou Dagmar nepovolila. Takže Dagmar Patrasová je křtěná Dagmar, ale odjakživa ji říkali Dáda, Dádinka. No a v divadle Semafor ji pak psali i na plakáty a pan Suchý ji říkal Dádule. Mimochodem na něj moc ráda vzpomínala.
9: Jiří Suchý, který vychovává dodnes mnoho generací, tak já, když jsem hrála v divadle Semafor, tak jsme měli představení, které se jmenovalo Sladký život blázna Vinska, kde vlastně hrál i Jirka Datel Novotný, který nás opustil, který premiéru doslova, jak bych to řekla, pro...
7: No, jako kdyby měl průjem, jako, chceš říct.
9: Měl
3: průjem, prostě se dostavila se, dostavil se opak zácpy, kterou jsme zmiňovali.
9: Ano, ano. A stala se i taková hezká historka, kde já jsem hrála tehdy dívku Rebeku a měla jsem zamávat rukama a říct na jeho narážku, to nejsou ruce, to jsou prostě křídla, a zamávat a skočit mu do náruče. Tak já jsem to řekla, zamávala jsem, skočila mu do náruče a spadli jsme v oba jak pytel cementu na zem. A teď hrozný záchvat, znáš to, takový ten, kdy už tě to bolí a nemůžeš s tím přestat. A teď jsme se jako zvedali a ten Jirka se znova otočil a teď no prostě 10 minut, fakt přátelé, 10 minut trvalo, než jsme se dovysmáli. Strhli jsme i publikum, všichni brečeli smích. A byla to jedno z nejkrásnějších představení. A já, protože Jiří Suchý dodnes píše každý rok 5 her, udělá 5 premiér, zrežíruje to, udělá kostýmy a všechno.
3: Napíše úžasnou muziku.
9: Napíše fantastickou muziku.
7: A ještě dělal choreografii.
9: Dělá choreografii, ano. A ještě ovládne celý ten skvělý soubor. Já bych snad mu na závěr tady za nás za všechny zatleskalo.
3: Můžem? No rozhodně.
6: Na závěr bychom si v našem pořadu o Dagmar Patrasové měli připomenout její slavnou seriálovou roli. Tu, která ji naprosto proměnila, co se týká vizáže. V roce 1983 totiž Jindřich Polák natáčel kultovní seriál Návštěvníci. A hned v úvodních scénách se Dáda objevila s holou hlavou. Tehdy se ale o své vlasy bát nemusela. Všechno bylo domluvené, věděla, že ji neoholí. Před natáčením ovšem trávila v maskérně 3 hodiny. Vlasy ji nejdříve obtočili kolem hlavy, rozpustili mýdlo a tou hmotou ji vlasy zafixovali, pak nasadili pleš, přechody zalepili a všechno doťukali make-upem, který tu masku sjednotil s kůží. Dagmar Patrasovou si co by Káťu z Návštěvníků oblíbili nejenom českoslovenští diváci, ale i ti zahraniční. Ostatně velkým tématem nejenom mladých mužů začátkem 80. let bylo i to, že Dagmar Patrasová se v seriálu objevila na jeden okamžik zcela nahá. Hudbu k tomuto seriálu napsal Karel Svoboda a doplní naše ukázky, které pro vás máme.
14: Na peníze pozor, za všecko se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty. Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem.
15: A co?
14: Ale tohle to je 100. Tohle 500. Je menší, ale platí víc, no.
15: To nepochopím.
16: Všechno prohledat, knihu po knize, prohlédnout každý list papíru.
14: 3 mušketýři a jsou tu 4.
15: Ukažte. To jsem nečet.
16: Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit.
6: Takové bylo vzpomínání na Dagmar Patrasovou. Hlavně z té její profesní a veselé roviny. Ať se jí daří, ať nás baví a vás i pořad, který jste právě doposlouchali. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Neděle 3. května 2026, hodina před půlnocí a start noční linky. Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vám příjemnou dobrou noc, poměrně teplou noc, přeje Honza Macoun. No doufám, že to není poprvé a naposled.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: I když člověk nikdy neví. Poprvé a doufám, že naposled, taky dnešní téma.

0: Ještě jednou vítejte při poslechu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně společného regionálního vysílání stanice Střední Čechy. To je moje mateřská stanice, ve které provázím posluchače středních Čech a Prahy vždy do dobrého rána mezi 5. a 9. Ale dnes vlastně to budu mít s takovou předpremiérou, po víkendovou, odpočívající, tak doufám, že jste naladěni stejně tak dobře jako já. Hlavně odpočatí a komu to dnešní počasí, sluneční paprsky a teploty nad 25 dělali skvěle, no tak fajn, doufám, že jste se nespálili. Téma poprvé a rozhodně naposled téma dnešního vysílání, tak budu rád, když se připojíte 731 800 900, psát můžete do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky na linka@rozhlas.cz. A tak se ptám, co jste zkusili jednou a už nikdy víc? Přepálili jste to s alkoholem, sedli jste si na atrakci, ze které jste slezli se slibem už nikdy? Ochutnali jste jídlo, které vás vyděsilo víc než potěšilo? Nebo věřili jste někomu, kdo vás zklamal? Těch možností je dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo otevře dnešní vysílání, budu moc rád. Samozřejmě, jako vždy platí, Praha nekouše. Netvrdím, že by Brno ano, nebo Zlín, ale každopádně, kdyby náhodou osmělili byste se, volali úplně poprvé, tak rozhodně vás v tom nenechám utopit. Budu se doptávat, protože téma je to poměrně široké. Poprvé a rozhodně naposled. Kdy jste si to řekli? Při jaké příležitosti a vůbec dalo se to taky dodržet? Už tu mám první příspěvky do dnešního vysílání, tak třeba od Mirka, který napsal: na firemním večírku jsem si chtěl dokázat, že ještě držím krok s mladšími. Skončilo to ztrátou paměti, probuzením u cizího kolegy a historkami, které jsem ani nechtěl slyšet. Nejhorší byl pocit studu a bezmoci, že jsem neměl věci pod kontrolou. Od té doby piju minimálně, stačilo jednou. No a Iveta, a tam to má pozitivní, tak ať to máme vyvážené. Nechala jsem se přemluvit do amatérské taneční soutěže. Na pódiu jsem zapomněla kroky, zamotala se a málem srazila po rotu. V tu chvíli trapas, ale dnes smějeme se tomu a s kamarádkou pokaždé, když si na to vzpomeneme. Jednou stačilo, ale stálo to za to. No tak co, Stardance přece budou dávat, tak doufám, že se vám tahle vzpomínka zase vynoří.

0: Psychologové upozorňují, že negativní první zkušenost má na naše další chování výrazný vliv. Mozek si ji ukládá jako varování a příště reaguje opatrněji. Výzkumy z oblasti behaviorní psychologie ukazují, že lidé se často učí nejvíc právě z nepříjemných situací. Ty formují naše rozhodování, nastavují hranice a pomáhají vyhodnocovat riziko. Jinými slovy, to, co jsme si řekli naposled, nás ve skutečnosti posouvá dál. Nedělní noční linka Českého rozhlasu poprvé a rozhodně naposled. Volejte právě teď, je to to nejvhodnější, 731 800 900, kdo nám to noční povídání otevře. Ať už budete z Prahy, středních Čech, Brna nebo Ostravy, budu moc rád. Tak halo. Halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady posluchačka Petra.
0: Já vás zdravím, milá Petro, prosím pěkně, stlumit rádio, ať se neslyšíme 384krát a jakmile budete mít rádio vypnuté, tak můžete spustit. Poprvé a rozhodně naposled, tak co jste provedla?
1: To jsem si řekla, když jsem byla na učňáku.
0: Ano.
1: A v prváku hned a poslali mě na halu, kde byly volně slepice i kohouti. A mistrová nám ještě říkala, nesmíte utíkat, je tady suchá podestýlka. Když vás kohout napadne, nebát se ho, odrazit ho, nenakopávat ho, ale on vás nechá být, neutíkat. No, jenom, že mě napadlo nic lepšího, než začít utíkat, jo. Prach se zadýmil, kohouti se na mě všichni vrhli. Já jsem vrazila do zdi, dveře jsem nenašla. Vylezla jsem ven úplně hotová a řekla jsem poprvé a naposledy, já už tam nejdu, ne?
0: Počkejte, a to bylo v rámci nějaké praxe, nebo jak
1: ano,
0: to bylo?
1: Ano, v rámci praxe.
0: A to už se vám podařilo jako potom do budoucna se vyhýbat tady tomu místu?
1: My jsme tam byli náhodou na praxi, pak už jsme jako nejezdili, když jsme jeli, tak jsem tam opravdu jenom jako byla jsem potom v Klecových a už jsem se tam nedostala ve škole, jo? To bylo v prváku za celé tři roky, jsem se mezi kohouty nedostala, fakt, že ne. No a tak nějak jsem to zazdila.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem na to a po 12 letech, po 13 vlastně, jsem měla nastoupit do práce na drůbežárnu, ale vzhledem k tomu, že já od malinka jako k té drůbeži, já jsem tam měl kohouty, já jsem se jako takhle nebála, já jsem na dvůr chodila mezi kohouty všechno. Tak nám mě vedoucí řekl, kde mám pozbírat ty vajíčka, všechno a asi 3 dny jsem tam byla úplně v pohodě.
0: Aha.
1: Pozbírala jsem ty vajíčka a všechno a 4. den tam se mnou byla jedna paní tam a teď prostě mě napadl kohout a já nevím, prostě já jsem se rozdělala a říká, stůj, zařvala mě, tak já jsem se zastavila a pomalinky jsem vylezla ven, ona za mnou došla, jsem se úplně třepla a říkám, já už tam nejdu. Už mě tam nikdo dostanete. A teď ta paní říká, no, to jsme tady tak před 10 rokama měli jednu učnicu a v ten moment si mě to úplně vybavilo a já říkám, no, tak to už je, teď jsem jen začala počítat, říkám, to už je 14 let a to jsem byla já a ona, vidíš to? Nikdy neříkej nikdy.
0: To je fakt. No a prosím vás, vy bydlíte na vesnici nebo bydlíte ve městě?
1: Teď už bydlím ve městě, teď už bydlím kousek od Brna, ale tenkrát jsem bydlela na vesnici, jo.
0: No, ale to znamená, ale že se čas od času tam ten kohout asi jako zjeví,
1: jo?
0: Někde, ne?
1: Ale jako když se zjeví jeden kohout, mě to nevadí, ale tam jich bylo strašně moc a najednou ten jeden kohout a teď se všichni postavili, teď se rozvíjne tam kolem vás třeba 30 kohoutů. Takže prostě ten šok a tam prostě, jo, ale to fakt, já jsem to úplně vytěsnila, ale ta paní mě dostala, jak říká, to jsme tady měli takovou děvčicu, tak před 10 rokama učnicu a ta to řekla taky. A teď já ho jsem počítala, koukám na něj, říkám, tak to je 14 let a byla jsem to já.
0: Tak tolik Petra, skoro od Brna poprvé a skoro naposled, nebo rozhodně naposled, no to nebylo, ale na podruhé se to znovu projevilo a myšlenky také byly, vzpomínky, jo. Zadařilo se. Tak vám přejeme
1: ale
0: krásnou dobrou noc.
1: Ale jsem teda naposledy, jsem utíkala, od té doby už jsem neutíkala, jo.
0: Já bych si v tu danou chvíli představoval kohout na víně, hodně kohoutů na víně. Honzíku, to uvaříš, bude se to vařit dlouho, ale bude to výborné. Tak Petra, dobrou noc.
1: Já jsem jim vždycky nadávala, představovala jsem si, kdo to je, komu chci vynadat, nadávala jsem si, jo, oni už na mě nešli.
0: Děkuju, ať se daří, pěkné sny.
1: Jo, mám taky, nashledanou.
0: Tak přichází čas taky na Pavla, který napsal, a to je teda dost negativní zkušenost, ale poslyšte, až si to poslechnete, ten jeho velmi stručný příběh napsaný, tak budete se mnou souhlasit, že to snad se zadaří i každému. Kamarád, se kterým jsem se znal 30 let, mě požádal o pomoc. Tvrdil, že se dostal do problému a potřebuje rychle půjčit peníze. Neváhal jsem, věřil jsem mu, šlo o 100 tisíc a slíbil mi je vrátit do půl roku, jenže půl roku se změnilo v rok a pak další rok. Výmluvy, sliby a nakonec úplné ticho. Dnes spolu nemluvíme a já jsem přišel nejen o peníze, ale hlavně o člověka, kterému jsem věřil. Naučilo mě to být opatrnější a nepouštět emoce do finančních rozhodnutí. Souhlas. Skupina Olympik, naši večerní hosté, Noční linky.

0: a nenechám. Telefon zvoní, zvedám. Na druhé straně Ludmila, zdravím, pěkný večer.
1: Pěkný večer vám přeji a všem posluchačům. Ludmilo. Tak děkuji, já vám řeknu.
0: Děkuju.
1: Co se mě stalo, že už nikdy v životě více. Měla jsem jet do lázní.
0: Ano.
1: A tak jsem šla k holičovi. Nebyla jsem zbalená, měla jsem všechno rozložený. Měla jsem dvě děti, jo. A manžel, že se o ně postará. No a já jsem teda šla od toho holiče a bydlela jsem ve čtyřpatrovým domě a měla jsem tam kamarádku, ta byla dole a já nahoře. A já nevím, co jsme si udělali, že jsme spolu nebyli. A ona zrovna ten den měla narozeniny. A já jsem šla od toho holiče, bylo myslím 6 hodin večer a říkám, no já budu lepší než ona. Koupila jsem mi kytku a zazvonila jsem tam. A ona, je, pojď dál. No tak byli s manželem oba dva doma. A že já ti jdu popřát, abys věděla, že jsou lepší než ty. A tak jsem jí popřála a ona, no to si musíme spolu dát kořálku. Já říkám, a víš, já to nepiju. Ale trošku ti škrabe v krku, říkáš, tak si dej. Tak jedna štampila slivovice.
0: Ano.
1: Druhá štampila slivovice. A pak čtvrtá a už jsem šla domů. A než jsem vyšla ty schody, tak to na mě tak padlo, že prvně jsem otevřela dveře, ze všechno jsem zahodila kabelu, co jsem měla, prvně záchod. Byla jsem tam hodinu.
0: Objímala jste, jo? Objímala jste.
1: Objímala jsem. No já, ale co, když jsem měla ráno jet, ne? Takže já, a teď já jsem nebyla zbalená vůbec. Takže jsem do 11 hodin jsem strávila na tom záchodě. Potom jsem si zbalila ten kufr a ráno o 6, 7 hodin jel vlak, autobus, to Karlovy Vary, Brno Karlovy Vary. Tak jsem si to, vezl mě kamarád a on mě říká, co je ti? Já říkám, nemluv na mě vůbec, na mě nemluv, mě je špatně. A to ti přejde. Tak jsme sedli do autobusu, teda já, a já jsem. První zastávka byla, před Prahou byl nějaký motorest a já si nemůžu vzpomínat, jak se jmenoval.
0: Vzpomenu si, teď určitě je velká
1: výstava. Bylo ve Vesíhu a tam byl motorest.
0: U Rybiček Ježíš. Taky byl.
1: Ne, to nebylo. Ale to
0: naháč.
1: Bylo jako
0: směr. Naháč.
1: Naháč. A tak já, kuchaře, můj švagr. Teďka, já jsem se tam doplazila do autobusu a vedle mě si jsem ten řidič a říkám si, co musí vedle mě se dá. A ten, já říkám, mě tady prosil vás pan Fiala, tak ho zavolali a on, švagrová, tak jedeš na to? A já říkám, jo, ani se mě nechtěli vzjet, jak mě je špatně. A co? Já tam, ale včera jsem to dala. A on říká, no tak to si musíš spravit teďka, to musíš dát jednu kořáku.
0: Ale takhle se pije, jo. Ty bláho.
1: A nalil mě Malibu, že to se ještě nepila. To bylo moderní v té době, to bylo v 90.
0: Ano.
1: A takže já jsem vypila jedno Malibu a řidič, páne boj, já ti na ňu dám pozor.
0: No prosím vás, jako když přijede Pražák na Moravu, tak chápu, že to nezvládne s tím pitím, protože Moraváci pohostiní a tak dále. Ale to není umění, že? Umění je opít Moraváka v Praze nebo před Prahou, nebo dopít jako vás, teda, ale řeknu vám, to máte teda velkou výdrž, ty lázně dopadly dobře.
1: No tak můžu vám říct, že prvně jsem se ubytovala a říkali mě, a zítra půjdete na krev. Já jsem vlezla do postele a spala jsem celou.
0: Jak já vám rozumím, jak já vám rozumím.
1: Takže 12 hodin, takže já jsem vlezla do té postele a spala jsem a spala až do rána.
0: Ano.
1: A od té doby opravdu, když jenom ucítím tu slivovicu, tak bych to nepila. A potom jsem Potom myslím, ale za půl roku jsem byla na návštěvě u kamarádky a manžel její přišel a Balin, už dáme si spolu bílou holku. A já nevěděla, co to je. A on přijel se slavicu. Já říkám, Ježišmarja.
0: No Ježišmarja. Teď jde o to, jestli to vydrží.
1: Kolem ani omylem.
0: No, teda, řeknu vám tohle, já jsem měl velmi podobné s Becherovkou a ještě podobněji s Raký, která teda mi neudělala dobře, možná stejně jako vám. No moc děkuju, Ludmilo, zdravím, do Brna, ať se daří.
1: Vám taky.
0: A dobrou noc, ano, krásnou noc. Píšu si Ludmila Brno, Slivovice, opila hodinu na toaletě, jeden před lázněmi, pak další Malibu před Prahou. No, hezky se nám to tu rozjíždí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Popojedeme i písničkou. Jakub Smolík, jen blázen žádlí. Poprvé a rozhodně naposled téma nočního vysílání Českého rozhlasu ze studia z Prahy. Zdraví pro dnešní noc Honza Macoun. Ať se vám daří. No pojďte.

0: 23:29, tady ve studiu už mám kávu připravenou. No, nebude stačit do 1 hodiny ráno, máme tady noční vysílání, taky noční linku. Dnes na téma, kterého se, myslím, dotkne úplně každý. Určitě jste někdy řekli nebo slyšeli poprvé a rozhodně naposled. Tak mě se vybavuje mnoho ukázek z filmů. Pepiku, tohle bylo naposledy, co ti říkám, si myslí, že se tady s ním muckám ve svém věku. To byla vesničko má středisková, ale nechávám to na vás, je to o vás, vaše příběhy, vaše prožitky, které jsou od srdce a na které vzpomínáte, ať už s libostí nebo nelibostí, tak jsem s nimi. 731 800 900. Poprvé bývá lákavé, je v tom zvědavost, touha něco zažít, někdy i tlak okolí, jenže ne každá zkušenost dopadne dobře. Někdy stačí jeden pokus a člověk má jasno. Rozhodně naposled je okamžik, kdy si nastavíme hranice, řekneme si, co už nechceme, co nám nesedí, co nás stálo víc, než jsme čekali, a právě tyhle momenty nás často naučí víc než všechny úspěchy, protože chyba, nepříjemný zážitek nebo zklamání se do paměti zapíše mnohem silněji než to, co vyšlo. A kdo nám zavolá jako další? Haló, haló, Honza u telefonu, kdo pak tam?
1: No, vítám vás, Vláďa z Kopnice.
0: Zdravím vás, Vláďo, tak ven s tím, co bylo poprvé a rozhodně naposled ve vašem životě?
1: No, tak poprvé, tak jsme se zlišila na vojně. To jsem byl na vojně v 68.
0: Ano.
1: Do kluk do Spěšťan ze zabíjačku. Takže s kolegu, no tak litra půl jsme vytáhli Silovice.
0: Ano.
1: Ráno jak stoločil staršina na světnicu, tak jak rychle otevřel, tak rychle vypadl.
0: Tak to bylo...
1: Kde jsme byli, pluli samou zelenou vodu, nic víc, ani na jídlo, na nic.
0: Takže píšu,
1: no,
0: si Slivovice.
1: Jestli jsem byl ve Štamberku někde, někdy v Baště.
0: Ano.
1: A na městě.
0: Povídejte.
1: Tak tam se dobře háže šabla. Gospody.
0: Takhle, betonové květináče u Pražského paláce, u Pražského výstaviště by mohli s mojí Becherovkou také vyprávět, ale to už myslím stačí v tom případě. Tak děkuju. Děkuju, Vladimír, zdravím směr Kopřivnice, ať se daří. A vy další, kdo jste napřímo, zavolejte 731 800 900, budu moc rád, když se to i vám podaří. Kdo se pokusíte, tak halo, halo, kdo pak vy, a prosím vás, bez šavlí, kdo pak je tam?
2: Kde je pan Robert Solomouc?
0: Já vás zdravím. Pavel nebo Robert?
2: Robert.
0: Roberte, povězte mi. Poprvé a rozhodně naposled.
2: No, poprvé a naposled jsem udělal takovou kravinu, když mě bylo 10. Byla zamrzlá říčka. Já jsem šel přes led, viděl jsem tam stopy a probožil jsem se a skoupal jsem se v ledu. No, bylo to totálně v háji. Jako. A přišel jsem domů, spíš jsem se dovlíkl, protože venku mrzlo, takže jsem byl samé rampou.
0: No.
2: Rodiče, vždycky jsem dostal.

0: a vyláguj, když jsem něco provedl a tentokrát ne, oni mě odnesli do vany, protože já už jsem nebyl schopen si zesít ani kalhoty, no byla to malá hrůza. Pak jsem měl zimnicu a dva týdny jsem ležel normálně v posteli, já jsem měl 33 na teploměru, 4 peřiny a furt mě byla zima, oni říkali, za trest budeš dva týdny ležet v posteli, akorát když jsem potřeboval jít na toaletu, takže nechodit přes zamrzlou vodu, když je v zimě. To už nebudu ani zkoušet, jako to byla malá hrůza prostě. A jinak vás zdravím a
1: děkuju.
0: Všetky pozdravujte.
1: Ano, zdravíme tež. Děkujeme moc, Roberte, dobrou noc. Ať se daří.
0: Všetky pozdravujte. Na shle.
2: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mým.

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak já marně přemýšlím v hlavě, kdy já jsem tohle to řekl. Já jsem pro každou špatnost, ale je pravda, že bych asi věděl, o čem bych to mohl říct. A to jsem to ještě neudělal. Takhle bungee jumping, ne, to ani nechci zkoušet, ale třeba mám tady příspěvky a to pozor, třeba od France, který píše, to je velmi podobné, nebo podobné ve stejném duchu, kde to je, tady. Jako dárek jsem obdržel od mé paní vyhlídkový let balonem nad hrad Bezděs. Při letu se mě pilot otázal, zda v letech tohoto vzdušného plavidla budu ještě někdy pokračovat. Má odpověď byla okamžitá, nesouhlasná na další dotaz ze strany toho vzduchoplavce. Proč? Klidným hlasem jsem prohlásil, balon nemá knipl. Vždyť se vzlétnout nedá a cíl se velmi těžce určuje pilotem samotným. Ten, kdo je zde skutečným šéfem, je vítr a to já nerad. Když nemohu si svůj cíl a místo přistání zvolit sám, holt jsem soulista, jak v životnosti, tak i v osobním životě. Moc zdravím. A nebo Pavel, krásnou noc přeji všem posluchačům i vám, pane Honzo, jak bývalým. Bývají na kolotočích takové ty klece, kde si stoupnete, opřete se zády o plochu, kde jsou kolem madla, kterých se držíte a ono se to roztočí a ještě to celý roztočený se točí kolem dokola, takový nějaký klece nebo vůbec nevím, jak se to jmenuje, tak do toho jsem vlezl jenom jednou a doufám, že naposledy, protože to byla opravdu hrůza. Děkuji moc, přeji všem, Pavel. Ano, tady si teď uvědomuji, že něco podobného, centrifuga na kolotočích, jo, Honzík jednou vyzkoušel a taky mu to neudělalo žaludečně dobře. Teda nevím, jestli za to mohla ta cukrová vata, klobása, popcorn a zase cukrová vata. Řeknu vám, jako buďme rádi, že tam byla odstředivá síla teda, jo, protože jinak by to letělo různými směry.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zavolejte klidně teď hned 731 800 900 dnes v noční lince z Prahy s Honzou Macounem na téma poprvé a rozhodně naposled. I když se to třeba nedodrží, to už tady mám takové poznámky, tak zkusím vás. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Tak Magdaleno, zdravím i vás, hezkou neděli, teplý to večer jarní, povězte poprvé a rozhodně naposled. Co jste vyzkoušela? A nebo někdo vyzkoušel, aby mi to tak jako zkusíte reprodukovat.
2: Ono už to bylo dávno, opět alkohol. Když jsem měla po prvním semestru na pedagogické fakultě, tak my jsme byli parta šesti tělocvikářek. Měli jsme aprobaci čeština tělocvik. A chtěli jsme oslavit konec prvního semestru a protože jsme nebyli finančně na tom dobře, tak se koupilo, nějaký to byl jablečňák.
0: Ježišmarja. No.
2: A to nás, to jsme na to byli čtyři, na to lahe, to byla litrová lahe. A já jsem, oslavovali jsme to na kolejích a já jsem tam zůstala spát. A když jsme zalehli, se mnou se to začalo točit a řekla jsem, a už nikdy.
0: Počkejte, jako už já nikdy jablečňáku nebo obecně alkoholu?
2: Obecně alkohol, pak se mi to stalo ještě jednou na nějakým křípitku na rautu a to opět se mnou točila postel, ne centrifuga, ale postel.
0: No.
2: A pokud jsem se dostala na nějaký takovouhle akci, co se týče recepcí nebo rautu, tak přípitek, ale jako jenom usrknout. A další, poprvé a naposled, byl porod, kde jsem rodila 17 hodin. Sice se mě narodila krásná dcera, ono už je to taky hodně dlouho.
0: Ano.
2: Ale v té době jsem řekla, a je to naposled.
0: Jo, tak. Teda, jako tak přece.
2: Máme jediná jenom, ale
0: A to mi neříkejte, vlastně je pravda, že teď si vybavuju, že máma mi vyprávěla o tom, že když byla sestra starší, já jí říkám, mám mentálně znevýhodněná sestra, i když ji miluju, tak je pravda, že máma říkala, že tenkrát s ní byla na takzvané hekačce, což si odvodím, co to asi bylo, a že ten porod trval skoro 20 hodin, ale že se mnou to bylo lup a byl jsem venku.
2: No, vidíte to. Jaký jsem byl šikovnej.
0: Já jsem byl šikovnej, to spíš byla máma, a tím jsem chtěl říct, že možná, že ten váš druhý porod by mohl být podstatně rychlejší.
2: Já, to bylo štěstí, že mě kolegyně ze sportu, které už měly děti, tak mě říkali, hele, my sportovkyně, my máme dobrý porody, nebo. Jo. A kdyby mě řekli, že máme blbý porody, já jsem se tady neotěhotněla.
0: Magdaleno, děkuju moc. Zdravím do Hradce, pěkné sny a příště naslyšenou.
2: Já taky a přeju krásné dobré ráno.
0: Děkuju.
2: S panem moderátorem Macíkem.
0: Jo, těším se. Ať já se daří.
1: Noční

0: Poprvé a rozhodně naposled, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Teď nasedáme na cyklon, to je horská dráha. Kdo si ji pamatujete z Juldy Fuldy, tak je cestovala i po republice poměrně nedávno. Tak už jsme nahoře, jo? Záměrně to pouštím do vysílání, protože tak nějak se to podobá tomu, co zažila Marta z Prahy 6. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Honzo. V roce 69 pořádal náš podnik zájezd do Vídně. Šla jsem s kolegama do Prátoru a oni mě vzali na horskou dráhu. Myslela jsem, že je to moje poslední chvilka v životě. Kolegové na ní šli znovu, ale já jsem si řekla nikdy více. Totéž si říkám, když musím použít služeb České pošty. I vy jedna. Ten poslední, kdo za to může, je ta paní za tou přepážkou. Děkuji vám, pane Macoune, za krásné pořady, které jsou jako pohlazení po duši. Marta Prášest, Marto i já děkuju za napsání, vážím si toho a jsem rád, že posloucháte i vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, mé mateřské stanice. A Michal ten napsal Mača. Tenhle japonský zázrak usrkávají kosmopolitní dámičky, uvědomělé studentky, psychologie a jiné oběti moderních trendů. Musí to být super mega cool drink, tahle mača, říkám si posměšně. Můj první log a. Hned mě napadá, že to snad vytáhli z těch nejhlubších vrstev prehistorických žabích výkalů na dně japonských močálů. Znovu bych se něčeho takového nenapil, snad pokud by mi za to slíbili noc s půvabnou Japonkou. Ideálně takovou, která umí připravovat maču. Takže mača ne, myslím to jako obměnu japonského přátelského rozloučení. Mača ne, což znamená tak naviděnou. Michale, to si musím skopírovat, protože znám takových lidí, kteří se tak pobláznili do mači, že určitě je to taky pobaví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase někdo z vás na telefonu. Kdo to bude? 731 800 900. Nejvhodnější okamžik zavolat právě teď do studia Českého rozhlasu. No a říct si poprvé a rozhodně naposled, kdy to bylo, při jaké příležitosti a že si to pamatujete až do dnešního dne. No, co jste si vyzkoušeli a už jste si řekli, že tohle už zkrátka, ne, už nikdy více. Jenom to vidím a už ten žaludek jde nahoru, ale to ještě neznamená, že se to týká alkoholu. I když alkohol jako metla lidstva, zatím myslím, že to vede. Když se podívám do svých poznámek, tak Petra bála se kohoutů z dob studií, Ludmila Slivovice opila hodinu na toaletě den před lázněmi, Vladimír Slivovice moc Slivovice, Robert chodit přes zamrzlý rybník, propadl se, a Magdalena Jablečňák moc opila plus porod 17 hodin. Já si to všechno znamenám, to abyste neřekli, že nedávám pozor. To teda sakra dávám. Tak kdo další bude? Kdo zavolá, kdo bude poslední před půlnocí?

0: Mrázek a modrá zem v rámci vysílání Českého rozhlasu a noční linky. Volá Natálie jako další. Zdravím vás. Halo, halo. Jste na druhé straně, slyšíme se.
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Zdravím, pěkný večer, pěknou noc. Jak se vám daří? Váš hlas neznám. Voláte poprvé?
1: Ano, ano, volám poprvé.
0: Natálie, tak povězte, já vím jenom, že jste z Ústí, už to nebudu lokalizovat víc, ale to dnešní noční téma poprvé a rozhodně naposled, tak co k němu?
1: No, tak já jsem si ve svých 8 letech obrousila zuby, protože jsem chtěla vypadat jak upír.
0: Jako opravdu, a jak se vám to jako podařilo, jako pilník jste vzala, nebo?
1: No, ano, pilníkem. Přesně tak.
0: A to byla jako mladistvá nerozvážnost, nebo v čem jste to letěla, v jakých filmech?
1: Myslím, že to byly zrovna Monster High, je takový...
0: Jo, vím, rozumím.
1: Taková kreslená tata. Já jsem si prostě asi v kolik? Ve 3 ráno jsem si prostě řekla, že si obrousím zuby a...
0: Monster High. Já jako dívala, milující strejda dvou holek, tak vlastně vím, co je Monster High. Taky znám období Hello Kitty, což bylo ještě možná horší než Monster High, ale že to dotáhnete do takhle jako dokonalosti, to bych nečekal. Mimochodem, co na to okolí?
1: No, tak...
0: Nebo roce, tak bylo, když to přeskočím, okolí. Dostala jste na budku od rodičů.
1: Ano, velice.
0: Pardon. No, ale tak zase je to jako dobrá průprava do filmu nebo divadla, bych to tak viděl. Sice teda jako je to takový úzkoprofilový zrovna obor, ve kterém byste se mohla nacházet. Ale co potom dál? Jak se to napravilo? Nebo dalo se s tím něco dělat? Nebo jste doteď upír? Natálie, halo. A už ji neslyším. Taková škoda. No, nevadí, příště, ale děkuju, to zásadní jsme měli, já si to tady znamenám, Natálie, upilovala si zuby, zatím dobrý. Tak, slyšíme
1: halo,
0: se?
1: Halo?
0: Ano, slyšíme se, jste tam pořád?
1: Ano, slyšíme se, ano, jsem,
0: je,
1: pardon.
0: Tak to jsem rád, ale povězte, Natálie, ještě to jsem se doptával, co s těma zubama dál, jak se to řešilo, nebo to jste pořád v upířím stavu? Ne, zase nám to vypadlo. Tak nevadí, příště, ale jako poprvé a naposled fakt dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A ještě někoho stihneme, možná velmi stručně, máme za chvilku půlnoc, tak uvidíme, uslyšíme. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
3: No, zdravím, tady vaše věrná posluchačka Marcela.
0: Marcelo, zdravím vás, už se vás znamenám. No. A co si k vám poznamenám?
3: No, takovou trapnou situaci. Poprvé a naposled.
0: Ano.
3: Mě kamarádky a sestry přemluvili a jdu na centrifugu. A nesnáším tyhle ty kolotoče, no. Mně se potom dělá blbě.
0: No, mně se potom nedělá jenom blbě, já to udělám klidně i potom.
3: Tak oni mě tak nějak přemluvili, já jsem si koupila u jednoho stánku v Ústí na Torlici žvýkačku nebo lízátko, aby mi bylo trošku lépe. Tak dlouho mě to tak trvalo, že sice jsem to zvládla, ano. Ale už jsem chtěla jakoby vystoupit, ale ona ta centrifuga šla pak jakoby pospátku, to mě neudělalo už vůbec dobře. No a já jsem přemlouvala toho kolotočáře, že bych potřeba vystoupit, že budu zvracen a on to neudělal, tak jsem ho...
0: No takže to asi tak jako dobré, no dobré. Tak
3: no
0: to...
3: závěru jsem ho pozvracela, no ale...
0: Ježíš Honzo, co jsi to vybral dneska za téma, buď jsme tady opilí, anebo zvracíme, no, tak se to
3: no,
0: stane.
3: Ale kdyby mě, jakoby, že, když, než to šlo dozadu, a já vystoupila, tak se nic nestane,
0: no,
3: ale tím, že,
0: no,
3: no tak
0: bohužel,
3: se za to mohl
0: sám. Bohužel.
3: No, ale ne, omlouvám se, ale nepozvracala jsem jenom jeho.
0: Marcelo, děkuju, podrobnosti příště, dobrou noc.
3: Vám taky, dobrou noc.
0: Bude půlnoc, pěknou noc.

0: Ano, La Bezinière, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a dneska nám to vychází krásně, přesně, rovnou na půlnoc, tak vítáme nový den a vlastně i nový týden.
1: Noční linka.
0: Dneska je pondělí 4. května 2026, 19. týden tohoto roku. Načínáme ho ve společnosti Českého rozhlasu Noční linky z Prahy s Honzou Macounem a tématem poprvé a rozhodně naposled. Zdravím všechny dnešní oslavence a že neznám ani jednoho Květoslava, ale je jich docela dost, něco přes 2 500. Jeden Květoslav připadá na 4170 obyvatel, průměrně jim je 60 a nejčastěji bydlí na Moravě. A úplně ze všeho nejvíc v Litovli a nejbližším okolí. A podle příjmenáře slaví Štěpánkovi. Vás je něco přes 6,5 tisíce a jste tak rozeseti hezky po republice, ale řekl bych, že asi nejvíc vás bydlí na Vysočině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další? Kdo zavolá, kdo napíše? Nebojte se. Klidně se osmělte, i když to bude třeba poprvé. Volejte právě teď.

0: Podepsali jste něco, co jste neměli? Šli jste do práce, ze které jste chtěli utéct po prvním dni? Jeli jste na dovolenou, která byla spíš za trest? A nebo zkusili jste vztah, který vás semlel? Půjčili jste peníze, že už jste nikdy neviděli? A co vás přesvědčilo, že tohle opravdu stačilo jednou? Nedělní noční linka z Prahy a téma jedené je jasné a týká se každého z nás, protože hoďme kamenem, kdo nikdy v životě neřekl, tak tohle bylo poprvé a rozhodně naposled.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, Honza, kdo pak je na úvod další hodiny? Ano, zdravím vás. Aleno, povězte, tak kdy jste si řekla naposled, poprvé a naposled?
2: Poprvé a naposled. Já strašně ráda mám hory a už je to teda asi
0: vypnout, ať nás to neruší. Tak.
2: Jeli jsme na zájezd, měli jsme každý rok, jsme na podzim jezdívali do Tater a jednou do Roháčů, Tatry Roháče. A já jsme vylezli Ostrý Roháč a já jsem si říkala, už v životě bych tam se nevrátila, protože tam je takový, já nevím, jestli to tam někdo zná, tam je takovej travers, že musíte přelíst vlastně ten vrchol toho Ostrýho Roháče. Strašně krásný, ale prostě jsem si říkala, už v životě mě nikdo nedostane na takové. Já jsem si myslela, jako když člověk vyleze na Mount Everest, takovej pocit hrůzy, jo. Takže jako jiný vrcholí to bylo, prostě nedalo se přirovnat proti tomu Ostrýmu Roháči, aspoň podle mě. Takže jako hory miluju, ale už mi je hodně let, už bych si to nemohla dovolit, jo.
0: Ale no, jak já s váma souhlasím, já do Roháčů nebo na Roháče jezdím každý rok. A tohle bych nedal teda, to jste teda jako tady tleskala.
2: Já jsem taky nevěděla, o co jde, jo. Jsme přišli pod ten vrchol, jo, a věděla jsem, že se musíme dostat na druhou stranu. Takže to přelezlo se to, ale říkám, už nikdy více.
0: A tam nejsou, nejsou tam ani lana?
2: Byly tam takový, já nevím, ono už to je 25 roku, ale byly tam takový jako uchytný, tam byly.
0: Jo, ale vysloveně, jestli se já dobře pamatuji, tak já jsem tam nešel z toho důvodu, že se mi to zdálo i na dálku tak nebezpečný, že jsem se na to vykašlal. Ale jinak tam jezdím každý rok.
2: Byli tam takový, jako dalo se přidržet, jo, to se dalo tam, ten takovej úsek se musel jako člověk přidržet a to tam byly takový lana, jo, to jo. Jako ale prostě, když jsme přišli pod to, tak když jsem to viděla, že si to musí prostě přelíst, jinak se už potom nedá buď to se vracet. Roháči jsou strašně špatný na vracení, že jo?
0: Ano.
2: Tam musíte právě přejít buď to tak, nebo tak, jo. To přeční sedlo a polský hřeben a to prostě není problém, ale tyhle Ostrý Roháč, tak jsem si říkala už v životě. Už bych se ani teď už v životě tam nedostala, jo, protože bych to zdravotně nezvládla. Ale už nikdy více teda bych to jako nepřelezla.
0: Věřte tomu, že až pojedu v příštím roce v lednu do Zuberce, na Roháče, tak si na vás vzpomenu velmi, velmi, protože
2: je to nádherný, jo, ale prostě je to trochu odvazeno.
0: No, ale tak dala to, tak děkuju.
2: Dala to, ale... Už toužilo by se ještě jednou dostat do Tater, ale už ze zdravotních důvodů bych to nezvládla.
0: Jako Tatry fajn. Řeknu vám, Tatry fajn, tyhle kopečky, ty já mám rád.
2: Nádhera.
0: A je jedno, jestli je zima nebo léto.
2: Závidím. Vyloženě závidím to tři.
0: Tak moc děkujeme, taky dobrou noc, ať se daří.
2: Děkuju.
1: Noční link.

0: Noční linka, tady Honza Macoun, téma poprvé a rozhodně naposled. Kdo nám volá teď? Zdravím vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím.
0: Kdo pak je tam, kdo nám volá?
1: Už to vypínám rádio, tak. Tady Božena z Hradce.
0: Ano, Boženo, povídejte.
1: Já bych vám chtěla říct, jak já jsem prostě jednou, já jsem jezdila takhle jako závodnice s manželem. Měli jsme V3 a přijeli jsme na podnik a manžel šel do kanceláře, protože měli jsme nějakou delší cestu a museli jsme na to vytěžovací středisko, kde museli se vozit prostě jednu cestu, aby jsme nejeli s prázdným, tak byly požadavky a to. A já jsem zůstala u toho nákladáku a teď přišli chlapi z dopravy a říkali mě, popojeď s tím, my se sem nemůže nijak dostat. Já jsem se nechala přemluvit a do toho nákladáku jsem vlezla a tak jsem normálně nastartovala, zařadila jedničku, jenže přede mnou byla hromada železného šrotu. A já jsem popojížděla a když jsem byla před tou hromadou, tak jsem prostě nějak spanikařila a místo brzdy, tak jsem smáčkla spojku. Jenže se mě to, prostě pak mi to došlo, že musím smáčknout prostě brzdu a já jsem do té hromady jako najela a ohnula jsem poznávací značku. No, manžel, když přišel, tak mě říká, ty se taky necháš na všechno nahecovat. A já jsem už prostě si říkala, že už v životě za ten volant nevlezu. Přijeli jsme domů, manžel to prostě vyklepával, že o tu značku a syn jezdil s Tatrou a přišel a říká, no, to mamka, že jo? No, manžel říkal, jo, to ví, že jo. No a on mě začal hecovat a já mu říkám, ty, když se ti v životě nestane nic, jenže bohneš značku, tak budeš moc být šťastný. No, tak jim to takhle skončilo a už jsem nikdy za volant nevlezla.
0: No děkuju pěkně, taky milé povídání, trochu mi to připomíná, Vesničko má Středisková, koukala jsem, že si tomu Pražákovi načechral sloupek.
1: Otíkem, že jo?
0: No jasně. No, hold stane se, no, člověk není vše uměl. Děkuju, Boženko, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A můžete volat i dál 731 800 900. Další příspěvky tady mám třeba od Františka. Dobrý večer. Když mě bylo tak 9 roku a bratrovi 6, tak jsme se svezli na řetězovém kolotoči. Od té doby už nikdy. Na vojně jsem přeplaval za Mělníkem Labe a to v noci pod mě jako neplavec, raději už nikdy. Taky jsem spadl z lešení. Následky byly otřes mozku, 3 zlomená žebra a to nejhorší 3x nalomená páteř. No co k tomu říct? Už nikdy. Posluchačka tak anonymně píše. Tak jsem poprvé a rozhodně naposled oholila své ochlupení. Při růstu to svědělo tak, že už nikdy více. To vám, milá posluchačku, řeknu, že to ještě dobré, ale když to ještě zaroste, jo, tak to je teda, ne když naroste, ale zaroste ještě ten chloupek, bolest největší. Jana, dobrý večer, pane Honzo, já jsem teď nedávno poprvé okusila strach z vážné nemoci, když jsem čekala na výsledek ultrazvuku mého prsu. Naštěstí to dobře dopadlo, takže doufám, že to bylo poprvé a naposledy. A Bedřich, no katastrofa největší, to je jasné, tady to píše. No mě vyděsilo, jak jsem objednanou pizzu měl úplně spálenou, no to byla katastrofa. No a příspěvek od Michaly, ten si nechám na potom. Čas pro písničku, během které zase můžete volat. Spojte se s Prahou, tady je Věra Martinová a Honza Macoun za chvíli.

0: Poprvé a rozhodně naposled. Většina těch naposled momentů vzniká ze dvou věcí. Tlak okolí a rychlé rozhodnutí bez času na rozmyšlenou a paradoxně lidi těch zkušeností nelitují úplně, spíš říkají, že jim nastavili jisté hranice. Tak zkusme i vy, 731 800 900, kdo nám zavoláte na tohle téma poprvé a rozhodně naposled. Haló, haló, zdravím vás.
1: Dobré ráno, Luboš.
0: Ano, Luboši, zdravím. To je Luboš ze Slovenska, tuším, že jo? Lubo.
1: Já bych navázal na ty alkoholické mejdany.
0: Ano.
1: Co tu máte dneska,
0: ano,
1: jako
0: vede
1: hlavní
0: to.
1: Téma.
0: A, vede.
1: A na tu paní, co nabourala s tím autem, tak já jsem měl něco podobného s nákladňákem, ale to bylo, když jsem měl 15 roků, tak jsem potřeboval, já jsem byl bez rodičů a tak, a tak jsem potřeboval brigádu a nějaký peníze, aby si mohl koupit oblečení do učení, tak jsem se přihlásil do sodovkáren Tábor a dali mě tam dělat závozníka k pánovi staršímu nákladní auto Garant a vždycky jsme nafasovali to byly malinovky jenom a sodovky.
0: No.
1: A rozváželi jsme to po restauraci a sudy ještě tam byly limonádové, hliníkové a tak jsme to rozváželi po kasárnách, po restauracích a zajímavý bylo v té době, to bylo někdy v 68. A zajímavý bylo, že jsme za celou dobu, jsem tam byl měsíc a jsme nepotkali policajta. A ten kolega můj si dal všade, my jsme dostali v každé restauraci pohoštění, nějakou svačinu a on si dal pivo a já limonádu. No a když už jsme byli tak v 8. restauraci, on už měl 8 piv a už jsem musel jezdit já, on prostě mi řekl zacouvej a jako takový lehký, ne po městě, ale takový ty lehký couvačky a tohle. Tak to začalo, že jsem zboural nejdřív plot, pak jsem strhnul okapovou rýnu a nakonec on zapomněl, byli jsme na Harachovce u Lužnice.
0: Ano.
1: A on zapomněl zabrzdit, nechal tam jenom rychlost. A už šel si zase dát další pivo a to bylo zacouvané na kopci hore a to auto se rozjelo a začalo takovým cukáním jet a hned kousek byla Lužnice, vypadalo to, že by to skončilo v Lužnici, tak já jsem skočil z toho betonového nájezdu, utíkal jsem za autem, otevřel, skočil jsem tam a zabrzdil jsem to. No a on ještě se chválil, seděl tam na pivě, říkal, to mám závozníka, to?
0: No.
1: A tak na souvej zpátky, mi říká. No, já jsem do takého kopce souvat neuměl, takže jsem to zkoušel, ale drcnul jsem tam do toho. No, nakonec se to podařilo. No, ale měli jsme každý den takový problémy, když už to bylo to osmý pivo, tak třeba vyjížděli jsme z kasáren a otevřela se sajtna, polovička limonád a s basama vyletěla na cestu a tak takový veselý to byl, no. Tenkrát, že policajti nikde a mohl jsem jezdit a já a i když teda to dopadlo vždycky nějaký plot zbouraný nebo rýna to odnesla okap, jako, tak veselé vzpomínky na to.
0: No,
1: a
0: milé,
1: já jsem spoustu peněz, 2500 jsem dostal tenkrát, to byly příhodný peníze.
0: Mm. No tak nebyl jste otík, to vás cení, chválí, aspoň jste Pražákovi nenačechral sloupek. Děkuju, dobrou noc.
1: Zatím, mějte se, dobrou noc.
2: Dobrý den, začínáme ve stoji spojné. Vážení, vážení, na ně směřují vzhůru. Na první dobu svážíte, přetočíte
3: druhou. Nohy si zmil?
2: Na druhou dobu vidíte vážení.
3: To já poznám. Hned se s tebou jinak jde.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo volá jako další? Ještě máme chvíli času. Halo, halo, Honza. Kdo pak je na druhé straně? Jste ve vysílání, kdo pak tam?
5: Ano, ano, tady je Soňa.
0: Milá Soňo, zdravím vás, odkud nám voláte?
5: Já vás Schodová, v Karlových Varů.
0: Ano, máte se dobře.
5: Mám se dobře. Je mi 86 let.
0: Ano.
5: Mám se dobře, ale ještě když žil manžel, tak on si občas zašel na pivo. Na toho piva teda.
0: Ano.
5: A zašel si na pivo, přišel domů, svíknul se, šel spát a já jsem ještě seděla u televize a za chvíli slyším, že někdo chce odemíkat a jít z baráku. Tak jdu do té chodby, podívám se. On byl, jak když ho pán Bůh stvořil a začal nadávat, proč mu neotevřu, když chce jít do práce.
0: Až tak?
5: Až tak začal. A já říkám, pane Bože, že já jsem to tenkrát ho nepustila. Dala mu tašku do ruky a mohla jsem ho pustit. Ať si jde.
0: To by nedopadlo dobře. A vás by to pak mrzelo.
5: Ale ono by se několik lidí aspoň zasmálo.
0: To je taky pravda, taky pravda. Cizí neštěstí vždycky nejvíc potěší.
5: No právě.
0: Soňo, děkuju moc. Dobrou noc vám přeju.
5: Já vám taky. Dobrou noc.

0: I když už máme pondělí 4.5., co jste zkusili jen jednou a už nikdy víc? Noční linka s tématem poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další, volejte 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo můžete psát i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A volá nám kdo jako další? Honza.
1: Dobrý ráno, tady je Radek.
0: Ano, Radku, tak povídejte, čekám, jsem jedno velké ucho.
1: No, to je hezký, ale já jsem zatím takovou krásnou věc. Ono to bylo takhle z jara a strávil jsem půl hodinky v chlaďáku velkým.
0: Ještě jednou, a půl hodinky v chlaďáku?
1: Půl hodinky ve velkým chlaďáku.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Byl jsem u kamarádky, dali jsme si kávičku a pak tam přišel jeden člověk, kterýho jsme nepotřebovali zrovna.
0: Rušič a takzvaný. Tak
1: jsem, no jo, prudič. No byl to manžel kamarádky.
0: A dobře.
1: No a tak jsem hod na chvilku, říkal jsem si na chvilku do chlaďáku. A ono z toho bylo půl hodinky a řeknu vám, že teďka už vím, že to bylo asi naposled. Že kamarádka je hodná a už mě tam nezauře.
0: Já bych byl holčičkou 14 dnů, jenom to slyším, je mi z vás zima teda.
1: To věřím, ale tak víte co, pohoda.
0: Dobře. Tak děkuju i vám, poprvé a naposled do chlaďáku s Radkem a spol. Naschledanou. Dobrou noc. 731 800 900, no. A proč ne? Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Mám hezkou příhodu.
0: Ano, tak ven s tím, ještě se nám představte, prosím, pěkně.
2: Zhasnu rádio, ano.
0: Ano. Zhasnu to.
2: Tak, představte si. Já dojížděl jsem do Ústí Seplic.
0: Ano.
2: A slavil se tam v práci nějaký narozeniny. Já jsem toho dozvěděl a dojel jsem si ústí do Hrtvenic, mazal jsem do garáže, měl jsem odpoledne trénink, hrál jsem volejbal závodně, hodil jsem trošku do auta, ani jsem si neuvědomil, že jsem něco pil, v tom vlaku se to ve mně nějak vypadilo, až na řešiště jsem zjistil, když mi nahrávač nahrál.
0: Ano.
2: A já jsem se netrefil do balonu. Tak on mi říká, ty vole, ty jsi dneska nějaký budovej. To jsem si to uvědomil. Nechal jsem to auto na hřišti samozřejmě. Šel jsem tomu pěšky a přišel jsem si budovej až druhý den. Ale kdyby mě chytli, já byl úplně, no, já jsem si připravil naprosto střízlivej. Vůbec mi to nedocvaklo, že mě chytli na to průšvy.
0: No řekněte, kolik že jste toho vypil?
2: Dobře, půl fašku vína. To,
0: brnkačka no. By řekla, kde jaká žena.
2: No ale protože já jsem sportoval,
0: jo, tak.
2: Takže na mě to nemělo nějaký účinek.
0: Takže
2: no, kdyby mě chytli, no, tak jsem přišel o papír.
0: Tak píšu si, no, Milan, alkohol, půl flašky vína a stačilo, dobře.
2: A to je, prosím, to se psal rok mě 87. A tenkrát to bylo 70, ani ne, 70. roce. Jo, takže to je 27 let asi.
0: No, tak hezké. 50 let, tak. Evidentně to ve vás zůstalo teda, že se na to vzpomenete.
2: Ale chci říct, že od té doby jsem v životě nevypil ani deci. Když jsem měl někam věc, tak to už jsem v životě. To mě tak poučilo.
0: Tak tleskáme. Tleskáme, že jste to vydržel teda.
2: Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proto, aby se stal doživotním abstinentem, teda myslím alkoholem, no to se otřel jenom o půl flašky vína. To byla nějaká mělnická svíce fakce určitě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A čekám další. Hned, co odpije, je Ivona Přenosilová.

0: poprvé a rozhodně naposled, tak jen houšť, ještě máme nějakých 25 minut na povídání. 731 800 900, kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Pardon. Všechny zdravím, všechny. Konečně jsem ráda, že jsem se dovolala, ale co za to vy nemůžete. Já vám chci říct. No jistě, pane Honzo, jsem tak šťastná, že jsem tento pořad, váš pořad poslouchat, to je show, jo? To se nedá vůbec jinak vyjádřit slovy. No chci říct, byly Velikonoce, ale před 60 rokama. Kluci malí a manžel šel s nima na pomlácku. A já jsem jim říkala, prosím tě, ať všechno dobře dopadne. Myslela jsem tím, že se třeba tam něco napije nebo tak, ať to nikdy nijak nedělal. No ale nic on se vracel. Ale sousedka naproti, všichni jsme se tady dobře znali, byli jsme mladí, tak prostě mě říká, co děláš, jako tak nějak. Já říkám, no nic, nebo ti dám tady prach, pojď dovnitř ke mně. No tak jsem šla. No ale za nějakou dobu zvoní moje maminka, ještě se dobydlela, zazvoně a říká, tady vedle dva sousedí z vedlejšího domu, všichni jsme se znali, všichni jsme byli mladí, no zkrátka přišli za náma. No a tam to začalo. A já jsem nechtěla teda jaksi vidět, že posluchu, tak jsem se honem letěla ještě do bytu, protože to bylo jako přes chodbu, a tam jsem vzala zra sklenku, a manžel mi říkal, kdyby náhodou, on to úplně tušil, kdyby náhodou to chtěl někdo to tak já bych to brala s sebou jako nějaký alkohol. Já říkám, a proč, já vůbec nevím o ničem. Nicméně, co se stalo. No zkrátka, už ten alkohol sebou sebe měla, ti přišli a tohle, šmiklusníci. No a teď co bylo? No prostě Láďa, to byl jeden, říká, tak na zdraví nalej a tohle. A to já říkám, ale já to nepiju. A to bylo ostré hodně, já říkám, já to ne, ale pij, to je dobré, takže já tak trošičku, no pozvěte se za ještě trošičku, ježišmarja, já bych za chvilku, já říkám, Láďo, já už nebudu, ne, to musíš, zkus to, no, to je pak říká, ale to se nedá pít, nalej mi ještě, já tak prostě se tak stalo, no nicméně, já jsem měla za chvilku jazyk tvrdý jazyk, ale to nebylo všechno, za chvilku. Určitou přišel můj muž asi domů a babička říká, teď už otevřeli dveře a teď jako je já v takovém stavu. Prostě nohy tvrdé, jazyk tvrdý, no a nic, co bylo dál. Říká, tak co tady je? Ježišmarja, teď jenom si přišel nějaký povyk a teď jsem přišla domů, teda přes chodbu jenom, ani nevím, jak jsem přišla přes tu chodbu a teď mně se točila hlava jako na silném kolotoči. A ten starší chlapec, co měl 12 roku, já říkám, venoušku, prosím mě, dej mi obklad na hlavu. No tak mi dával obklad na kapesník, že studenou vodu. No a to jsou moje vzpomínky, které už dneska tady ti sousedi už jsou mrtví, ale já ještě žila, jsem si na to vzpomněla. Prostě to byly naše Velikonoce.
0: Alkoholové Velikonoce, tady v podání vás, teda no milé, a pět od té doby, nebo jste už se ani nedotkla alkoholu?
1: A kde pak? Mě už je... Já můžu mít alkohol, nevím, kolik, já se toho nevšimnu, nevezmu nic, mě to proti... Co mám rada, tak mám rada a jer koně. To je všechno.
0: Jo.
1: Ale ostatní absolutně. No a prostě já jsem se k tomu tak dostala, že ten Láďa, tady ten soused, byl prostě... No, zkus, to se nedá pít. No zkus. Tak já jsem říkala, že se to nedá pít, tak zase jsem usmrkla a tím se to vzniklo, že jsem měla jazyk tvrdý. To prostě se tak stalo. To prostě, a to jsem vám chtěla říct. A konečně jsem byla ráda, že se mohla jsem tuhle mojí tedy jako takovou povídku říct.
0: No já děkuju. Děkuju, i když je to x let zpátky, pamatujete si to evidentně velmi přesně, no tak vám za to děkuju.
1: Já vám řeknu, kolik je mi roku, pane Honzo, mě je 84, 80, já už jsem prababička, a já si tady toto jak dneska pamatuju všechno. Děkuji, nezdržuju a mějte se jestli.
0: Taky.
1: Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou. No je pravda, že když člověk ochutná toho alkoholu a normálně nepije, víte, jak to bylo v slunce seno?
2: Inženýr Koeza. Svět mě, svíčku. Fájenku náš.
3: No co mám věc? Tomu to mám radost.
4: No, to ti řeknu.
0: Ještě tady mám i další příspěvky, tak teď je něco čteného, co dorazilo přes webový formulář, třeba, ano, tady, Michaela. Dobrý večer, já jsem to jednou velmi takzvaně přepískla s požíváním alkoholu. Tento příběh se udál v roce 1969. Já jsem tehdy začala studovat na vysoké škole, přestěhovala jsem se do Brna, kde jsem se seznámila se studentem. Ten byl o 5 let starší než já. To píše Michaela. Pozval mě tehdy do vyhlášené vinárny M Klub na Petrově. Po večeři jsme začali popíjet tvrdý alkohol, který jsem předtím nikdy v životě nepila. Chtěla jsem udělat dojem, že jsem světem protřela osoba. No, dopadlo to špatně. Domů za jeho doprovodu jsem došla celkem v pořádku, ale po ulehnutí do postele se mi udělalo velmi špatně a ráno ještě hůř. Byla to asi otrava alkoholem, nebyla jsem schopná cokoliv pozřít. Jeho maminka tehdy pracovala jako magistra farmacie v jedné lékárně ve středu města. Můj milý usoudil, že bude nejlépe, když mě své matce představím, vysvětlí, co se stalo a že mám určitě pomůže. Dodnes nezapomenu na její zkoumavý pohled přes stáru, kdy si asi říkala, jakého exota si její syn vyhlédl. Opravdu mi však pomohla. S oním hochem jsem pak chodila 2 roky a před jeho matkou jsem se nikdy necítila dobře. A věřte mi, že tato skutečnost měla celoživotní vliv na můj vztah k alkoholu. Nemám jej ráda, tvrdý alkohol už vůbec. Tak dobrou noc z Brna přeje Michaela.
5: Noční

0: Loch Lomond, Radůza a Vaby Daněk. Posloucháte Český rozhlas a Noční linku. Poprvé a rozhodně naposled, tak co čemu ve vodí, tady mám takovou menší statistiku, co jsem si udělal z toho, co jste napsali, nebo z toho, co jste zavolali. Tak asi s největší pravděpodobností, když vemu tak horní pětku, špatně vybraná práce, taky toxický partnerský vztah, dalo by se to tak nazvat. Mám tady i nějakou dovolenou, ale rozhodně peníze, půjčení peněz známému a vůbec nejvíc přehnané pití alkoholu. Blackout zkušenost. A že jich bylo. No děkuju pěkně.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: No, tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: A křesní jméno jenom vaše, jestli můžu poprosit.
2: Irena.
0: Irena, píšu si, Irena. Abych vás neoslovil třeba Karle nebo něco podobného.
2: No.
0: Irena, pověste.
2: Jenom takovou příhodu. Když mě bylo 13 roku, tak jsme jeli se školou na lyžařský výcvik a měli jsme tam závody. A já jsem si tam zlomila nohu. Bylo to 13. v pátek zrovna a zlomila jsem si nohu. Dostala jsem sádru až nahoru a když jsem měla sádru 6 týdnů na noze, tak pak mě sádru sundali. A já jsem si myslela, že když mě sundají sádru, že budu chodit jak rybička, že jo? Jenomže se nestalo tak. Mm-hmm. Já jsem nemohla nohu vůbec v koleně vohnout a maminka vždycky mě říkala, počkej, ty budeš chodit do tanečních, bude s tebe mrzák, nebudeš chodit, koukej s tou nohou něco dělat, jenomže před těma rokama, protože dneska už mě je 80 a to mě bylo 13, tak žádný datum nějaký ty rehabilitace ještě neexistovaly, že jo, protože to ještě se tak nechodilo, to si musel člověk pomoct sám. No a tak jsem říkala, no nedá se nic dělat. Chodila jsem a tahala jsem pořád nohu za sebou. Ne koleno vohnout a nevohnout. Hmm. Pak jedna paní mamince poradila a říkala, ať jezdí na kole, zkuste. Ona, když bude jezdit na kole, tak ona na to zapomene a bude to koleno bohejbat. Jenomže taky ne. No až pak jednou starší sestra povídala, pojď, půjdeme se spolu projít. Tak jsem s ní šla, že se půjdem projít. A ona šla za mnou ze zadu a najednou mě to koleno podrazila. A já jsem jenom moje slova byl, ty krávo jedna, ty to má, co jsi mě to udělala, to snad není možný. A ona říkala, no a teď se postav a uvidí, že to bude dobrý. Do dneška jsem za to vděčná, protože opravdu, jak jsem na tu sedla na ten bobek, tak snad mě v tom koleni nějak luplo. No a já od té doby jsem začala chodit.
0: Já jako amatér, chirurg, který si hrál pod vánočním stromečkem s barbínami, které no. patřily mé sestře a já jsem se snažil jakožto velký hit onych Vánoc, kdy ta barbína, to byly ty takzvané kloubové, tak no, jsem se jim no. snažil ty klouby dát přesně do druhé strany, dařilo se, sestra nebavila no. se mnou no. poměrně dlouho, ale u vás by to vyšlo, no tak skvělá práce, tleskám.
2: No, takže říkám opravdu od té doby, ale to bylo hrozné, jak já jsem jim vynadala tenkrát, to bylo příšerný,
0: no.
2: ale byla jsem jí za to vděčná, protože pak jsem normálně chodila a maminka mě říkala, tak pojď sem, já brečela a já povídám, ona mi tohle to udělala, je to kráva, pitomá, nadávala jsem. A ona říká, ale vidíš to, teď ti můžeš jenom poděkovat, když krásně chodíš a teď to koleno vohejbáš a můžeš jezdit na kole všechno. A opravdu to tak bylo. A bylo všechno, rehabilitace byla hotová.
0: No, Irena, děkuju moc.
2: Tak jo, já taky.
0: Taky, naschledanou. Rád jsem vás slyšel. Mimochodem mi to teda připomíná dost Sněženky a Machři.
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Vydrž, prďka, vydrž. Sjezd na běžkách. No, stane se. A kdo bude další? Ještě máme chviličku času. Halo, halo, kdo jste vy na druhé straně?
4: Zdravím, Jara, Kyjov.
0: Ano, zdravím vás. Povězte v Kyjově, jaké střeštěné nápady máte, nebo jste měl a byli no, poprvé a naposled?
4: No, to nebyl střeštěný, no byl to střeštěný nápad, ale dělali jsme přístřešek u někého a měl tam feferonky, takové, já se na to hleděl, říkám, tak tohle, až jsme to dodělali, tak pán došel a donesl dvě skleničky. A říká, ty jsou jemné, ty jsou ostré. Tak nic, bratr si vzal jemné, já dostal ostré. Tak jsem to doma otevřel, vzal jsem to, jenom špičku jsem si dal. A myslel jsem, že vyskočím nevím kam. To už jsem řekl, to nikdy. Tak jsem to vzal do sklepa, jako ke kamošovi. A teď tam došel známý a ten taky tak, jako já říkám, ale já jsem si dal špičku a říkám, už nikdy. A on říká, to je dobrý, šup to do puse. A ten nevěděl, co má dělat. Říkám, co mu si vzal. A pak už se ta sklenička nikdy neobjevila. No. Prostě z toho sklepa zmizla. Jo, takže takhle, já osobně, já mám rád ostré, ale tohle bylo tak ostré, že to se mě vyletěly oči a ten neviděl, ten tam skákal jak čert.
0: Já
4: takže
0: si
4: to je moje zkušenost.
0: Píšu tady ostré, protože to bych docela rád někdy probral s posluchači v noční lince. Pálivé, pálivá,
4: no, cokoliv ostrého. Ostrého. Oni mají nějaké stupnice.
0: Jo, já tomu nerozumím, vím, o čem se bavíme, ale na druhou stranu mě cokoliv pálí, tak mě to úplně zničí tu chuť toho jídla. Takže
4: ano, za mě ne. Já to říkám, ale ty si teďka víno neochutnáš. A on neviděl, co do té pusy má dát, já říkám.
0: No
4: já
0: teda.
4: Říkám, mě stačila jenom špička, já jsem jenom kuslal špičku. A nadával jsem mi jaký špaček taky a on si to, že to nic není, a vzal to celé do puse, říkám, no, tak teď to budeš dělat.
0: Děkuju, do Kyjova zdravím, dobrou noc.
4: Ano, taky, mějte se.
0: No, o těch příspěvků tady ještě mám, tak třeba... Víte co, dáme si ještě chviličku písničky a uzavřeme to. Ne, nemám vlastně příspěvek, nebo ano, nebo se mi to tady celé kouslo zamrazilo. Helena napsala, dobrý večer. Troufl byste si na téma eutanázie? Myslím, že je to téma velmi zajímavé, ale tak trochu tabu. Díky, Helena. Ano. Možnosti tady jsou, když napíšete, ať už ostatním kolegům, anebo mě konkrétně, ať už do formuláře, nebo na jan.macon@rozhlas.cz, témata, o kterých se domníváte, že byste rádi slyšeli odpovědi, nebo nějakou diskuzi, která se zvedne, ať už bude pozitivní nebo negativní, no tak jsem s vašimi návrhy, budu moc rád, jan.macon@rozhlas.cz. Mám takové tušení, nebo jestli si dobře pamatuji, Heleno, probírali jsme to, no jo, ale kdy? To už taky bude pár měsíců, možná let zpátky, aspoň v mém vysílání. Tak beru na vědomí a vy ostatní případně připojte se.

Noční linka Českého rozhlasu jde do finále za chvíli 1 hodina, přesně za 3,5 minuty, tak musím ještě poděkovat a nějak to se sumarizovat, kdo jste zavolali, kdo jste napsali, ať už to byla Petra, Ludmila, Vladimír, Robert, Magdalena, Marcela, Natálie, Alena, Boženka, Luboš, Radek, Milan a další. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se osmělili. Téma, které jsme probírali poprvé a rozhodně naposled. Z dnešních reakcí posluchačů je docela dobře vidět, že poprvé a naposled má několik jasných společných jmenovatelů, a kdybych měl být úplně konkrétnější nebo nejkonkrétnější, nejčastěji se objevoval alkohol, ať už slivovice, víno nebo tvrdý alkohol obecně. Lidé popisují silné opilosti, zvracení, výpadky a hlavně stud druhý den. Právě tahle zkušenost bývá natolik nepříjemná, že jim úplně změní vztah k pití a někteří ho omezí a jiní ho úplně odmítnou. A druhá silná skupina jsou kolotoče, atrakce a jisté adrenalinové zážitky, horská dráha, centrifuga, různé klece, ale třeba i vyhlídkový let balónem. Společný motiv je ztráta kontroly, rychlost, výška nebo fakt, že člověk nemá situaci ve svých rukou. No a hodně silně se také ukazuje jisté riskování a hazard se zdravím, ať už přechod přes zamrzlý rybník, noční plavání přes řeku nebo pád z lešení. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy se loučí Honza Macon. Přeji vám klidnou noc, ať se vám daří s některými z vás ráno v 5 naslyšenou a s vámi ostatními v noční lince v pátek a v sobotu zase na značce a hodinu před půlnocí. Tak ať se vám daří.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: No tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový unavený.
0: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz
1: tleskací. Jsme trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych byla pro ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je.
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady je nikdo nemá.
0: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném, pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo, já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak nic.
1: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
1: Ale to není potlesk, to je
0: tady
1: pravda.
0: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano. Potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Ano. Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne.
0: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano,
1: praktice,
0: ano, ano.
1: Že?
0: Tak si zkusíme, prosím vás...
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. Pozor. Ano, to už byl téměř
1: trošku,
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý,
0: a teď
1: ano.
0: Pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. No. Bouřlivý teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo? Prosím.
0: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
2: Ale no to když ne...
0: No ne, no tak pak.
1: Čemu plácat, že tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten jí zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánu se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? když výstřel padne.

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim, jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubileí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V 3. roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v 5. roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Bíteši v restauraci u Karlíčka na svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Bíteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloub. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak nashledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho Skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi snad začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem.
2: No proto.
1: Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jakože žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii. Klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano. To
2: ano.
1: Je moudré. Aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale jo? Ale nejte se, nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá. A bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači. Rádi spírají pivo a jiné opiáty. Proto vás zajisté rádi podepsou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Oh, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, Když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.

0: Obědě.
1: Ale co to máš porad s tím dědečkem?
0: No co? On je pod tou fůrou, čověče.
2: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
1: Proboha. A na co vaši manželé zemřeli?
2: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
1: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
2: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
1: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
2: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
2: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
4: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
1: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
2: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
5: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět?
6: To jste uhodla, nevím.
5: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
6: No helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
5: No jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
6: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
5: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
6: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
5: No, vy tedy rozumíte ženám.
6: No, myslím, že by to stačilo na několik románů, to byste si počtla. No,
5: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodal vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tady máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiní.
1: Já, promiňte, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl: jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se sveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Co? Chtěl by vědět, proč? Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Ano. Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

0: podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než se jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
1: Bobulkovo rozčílené ho-ho se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: čtečku, co to tady vyvádíš?
1: Jakube, už jste tady zas? Vy nedáte pokoj?
0: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
1: Já nevyvádím. Já trénuji. Nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
0: Čemu? Čemu, co by řekli stromy lístečku?
1: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou. Ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
0: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: A jej, dadej, bobulko, a jej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.